0: prezidentem republiky medailí za zásluhy v oblasti kultury a vzpomínám si, že nezapomenutelná role byla Beckettova hra, jak se Ivo jmenovala?
1: Šťastné dny.
0: Úžasný, nezapomenutelný. No tak tolik asi taková ta faktografie.
2: Té hře Šťastné dny jste vlastně nemusela sukně mít vůbec, poněvadž jste byla do poloviny v písku, že jo?
1: Měla jsem ale dokonce dvě sukně, protože byl nárok na děkovačku, kde jsem se ukázala, že jsem celý člověk. Takže jsem měla jednak takovou tu základní, ty šatičky, které vyčnívaly teda nad ten pas i do scény, ale protože jsem říkala, že za ty 2,5 hodiny je pomačkám, tak jsem se dožadovala ještě jedné sukně, kterou si na tu děkovačku přes ty šatičky přehodím.
2: Já bych vám položil otázku, ušila jste si někdy vy sama něco na sebe, šila jste někdy?
1: No, já vás podezřívám, že to trošku víte, nedávno byl takový můj medailonek, který jsem celkem nemohla ovlivnit v televizi a tam moje dcera, já jsem v tom odmítla nějak vystupovat, ale ani to nebylo žádoucí, ale moje dcera, kteráž to stejně tak jako ta druhá nepříliš libě nese tyhle ty nároky vystupovat jaksi za svoji matku, tak místo, aby se pochvalně vyjádřila o mé umělecké činnosti, tak takzvaně práskla na mě, že celý život šiju vlastně. Jako malý dítě jsem poprvé si ušila sukničku z celofánu, ve které jsem tančila u vánočního stromečku.
2: No, počkej, něco ty jako... krz to je vidět, ale...
1: No tak, já měla pod tím asi tepláky, ale tančila jsem scénu z Labutího jezera, tak jak jsem viděla z výstřižku nějakých, to ještě dokonce nebyla televize.
2: A to krásné Pepita sako, co máte na sobě, to jste si nešila?
1: Ne, to jsem si nešila.
2: Na saka máte člověka?
1: Ne, já se přiznám, že jsem i saka zkoušela.
2: Jo.
1: A dopadla jsem trošku jako Bilak, který měl tý legitimaci nepouštět na saka. Na saka, no.
2: Ale kdybyste byla ochotna mě ušít sako, tak já vám slibuju, že bych ho nosil a že bych říkal, že je to od vás, byl bych na to pyšnej.

Tato dívka, kdyby šila, smutným životem by žila. Šije za ní drutěva, pro Adamy, pro Eva. Vážení přátelé, já věřím, že nikdo z vás nešije doma, ale všichni společně nakupujeme v obchodních domech Prior a máme z čeho vybírat. Jsme všichni stejní a nemáme si co závidět.

0: práci.
1: No, tak to je od vás lichotka, ale no. Přiznám se, že by mě to velmi časově zatížilo. Já jsem měla takovou velice základní výtvarnici, která se mnou spolupracovala na mnoha filmech, Irena Greifová. A ta mě dělala oba takový ty efektní filmy, co jsem dělala s Jurajem Hercem, Morgianu a Petrolové lampy, kde byly ty většinou secesní, jakoby víceméně kostýmy. Takže tam jsme se obě hodně vydováděli. Já si dokonce vzpomínám, že jsem se už trápila představou, kolik těch kostýmních zkoušek budu muset absolvovat na Barrandově. A myslela jsem si, že už tak jako jsem něco natočila, že si dovolím pronést návrh, aby mě udělali takovou panu krejčovskou, která by byla udělaná na moje rozměry. A že by si ty první základní zkoušky jako ty švadrny mohly dělat na té paně. A někdo to tam buď odbil nebo domyslel trošku špatně, takže mi odlívali figuru v takové nějaké hmotě, tak mě položili v nějakých plavčičkách do něčeho, co mohlo zachovat tu formu mýho těla. Pak něco na mě zase nakydali nahoru. Ta postava, která z toho vznikla, byla neskutečná, protože jak se člověk položí a teď ještě rozpásne, ten materiál, že? Na něj různě tlačí. Takže se zjistilo, že na to se vůbec nic zkoušet nedá. Tak to mám ještě dokonce do dneška tu slupku u nás na chalupě v Maštali, protože si chci z toho ty nožičky na něco použít. Pořád tam chodím kolem toho torza, ty svojí rozšklebený postavy.
2: Já si vzpomínám, že na mě šili kostým ponejprv do filmu Hlavní výhra se jmenoval, hrozný film to byl, ale byl to první barevnej, ve kterým jsem hrál. Já hrál furt jenom v černobílejch a měl jsem z toho už mindrák. A tam jsem měl ale jenom takovou jako barovýho zpěváka. A oni se rozhodli, že mě koupí na horní část těla, tehdy se tomu říkalo skampolo. Taková košile přes kalhoty se nosila. Měl takový zvláštní límec a bylo to skampolo, to, že mě koupí a kalhoty, že mě ušijou na míru, aby mě padly. Tak jsem tam přijel a tak nejdřív jsme vybírali skampolo, potom jsme jeli se podívat na nějakou látku na kalhoty, vybrali jsme, pak jsem zase odjel domů. Za několik dní jsem tam zase jel a ty kalhoty mě zkoušely. Byl jsem tam celkem třikrát, hlavně tedy kvůli těm kalhotům a když potom to natočili, tak já jsem tam byl pouze od pasu nahoru. Takže to bylo moje taková deziluze z filmového kostýmerství. Ale koukám, že tady pan Anderle nahlíží a listuje do svého nádherného poštovního kalendáře.
3: Je zajímavý.
2: Z roku 1908.
3: No, to je 100 let starý.
2: No, před 100 lety.
3: Před 100 lety dávali poštovní doručovatele neboli listonoši, tady je napsáno Josef Kulich, CK listonoš, s krásným knírkem, překrásné čepici se štítkem a má dokonce metál na prsou, tu nádhernou uniformu, v ruce drží dopis, líbezně se usmívá a vítá ho mladá dáma, kostýmovaná podle módy z roku 1908, růžové šatičky, ceruška se jí drží za ruku své maminky, tady je spoustu naivních, ale byl nesmírně přitom půvabných vtipů, které jsou doprovázeny dokonalými kresbami.
2: V podobným kalendáři jsem si vyhledal svého času vtip, který jsme potom s Jiřím Šlitrem rozváděli ve hře Jonáš a doktor Matrace, kde Švíčko, taky učedník Ševcovský, šije botu a přichází k němu mistr a říká mu, tak Frantíku, kolikátou botu to šiješ? A on říká, pane mistr, už druhou. A on říká, tak mi ukáž tu první. A on říká, tu jsem ještě nezačal.
3: No,
2: ale to bylo docela, že
3: hezký,
2: na tu dobu.
3: Hezký. Tady jsem našel jeden takový rázný krátkej. Z Rýmu manžela vracejícího se z hospody. Sotva sáhnu po klice, začnou lítat po klice.
2: To je absolutní rým podle Cimrmana, no to je velice kvalitní for.

nevím, koho by to nenapadlo, že chodidla jsou jistě růžový a prsty jako školní počítadlo. 4 a 1 jenom honem, honem, honem, kdo to ví? Hlásím se já a říkám hrdě 5 a pak si znova sedám do lavice. Od těch dob už uplynulo mnoho let a s léty přišla touha přesvědčit se, protože najdu počítadlo stěží, je třeba sundat modré punčochy. 4 a 1 je, na tom už nezáleží.

0: těm modrým punčochám. Když si v roce asi 60 nebo 59, nebo když jsem začínal vlastně dělat to divadlo, tak začala taková moda, že školačky začaly nosit barevné punčochy, modrý, červený, oranžový a tak. A vzedmula se proti tomu ze strany jaksi oficiálních míst vlna odporu, jednak, že to byla západní moda a výstřední. Holka, která má dlouhý punčochy a byly modrý, tak to bylo výstřední tenkrát. A já se naštval a napsal jsem do jedných novin, poněvadž to byla ještě taková kritika, která se směla. Vejš, už bych si netroufal, tady to jsem napsal takový fejeton, měla modré punčochy, se to jmenovalo, a já jsem se zastal těch dívenek, který měli barevný punčochy, a dostal jsem, ještě mám skovaný dopis od jedné školy, kde se podepsala celá třída, a tam bylo napsáno typicky pro tehdejší dobu: pane Suchý, moc vám děkujeme, že jste nás podpořil v boji za modré punčochy. Když jsme takhle od toho divadla, tak bychom si možná mohli popovídat a postěžovat si. Máte taky nějaké zkušenosti s kostýmerkama, že se nedohodneme, nebo že máme jiný názor, co bychom měli mít na sobě?
1: No, já se přiznám, že je to velice důležitá věc, abych se jako herečka cítila v tom kostýmu nejen dobře, ale abych tak jako mohla trošku počítat i s tím, že až ten kostým po těch všech zkouškách na sebe oblíknu, že mi ještě něco přibyde, jako nějaké plus k tomu mýmu výkonu. A je to tak, že skutečně dobrý kostým mě dokáže v té důležité závěrečné části často pomoct. Já si vzpomínám, že jsme jednou na Vinohradech zkoušeli takovou pohádku, kde jsem dostala roli víly, což bylo pro mě dost mimořádný, protože já jsem nebyla ten typ na víly, na ty éterické bytosti.
0: Ale... Jo, ne.
1: Ale prostě dostala jsem roli víly a zkoušeli jsme, a já jsem samozřejmě tu vílu si přizpůsobovala, takže jsem si poručila provaz, že budu tam se houpat na provaze, a nacvičila jsem si spoustu takových krkolomných kousků, a pak jsem dostala kostým, který mi to všecko přinejmenším stěžoval, ne-li úplně v některých místech jako ničil. Takže tam bylo velké jednání a museli nakonec ustoupit tomu mému tvrdošínému přání, že mi ten kostým předělal na takový kalhotový kostým. A pak velmi podobný kostým mi udělali právě po těchto zkušenostech do takového vystoupení silvestrovského, kde jsme s Jirkou Hrzánem jezdili na kolečkových bruslích. A já si vzpomínám, že když mi ty plizovaný kalhotový sukně vlastně přinesli už na to vystoupení, my jsme měli těch zkoušek hrozně málo a ten kostým přišel na poslední chvíli, že to byl ten moment, kdy to tělíčko úplně zajásalo, že takhle je to správný, a hrozně mě to rozveselilo a hrozně mě to pomohlo ještě v tom posledním důležitým momentu. To se točilo před lidma, byl to takový nezastavitelný, neopravitelný téměř výstup, poněvadž to šlo s publikem a nevím, co by se muselo stát, aby se to natáčení zastavilo a vrátil se ten výstup. Takže tam bylo hrozně moc ohledu, byl tam playback a byly tam fyzický docela náročný výkony a vůbec nespadnou v těch bruslích z toho oválního, takového, to bylo ve tvaru takového jazyka, to pódium, tak to všecko stěžovalo tu věc, a ten kostým mě tak jako nes jak motýlí křídla, to na to hrozně ráda vzpomínám, a chci říct, že to je hrozně důležitý.
0: Vy to nevíte, ale já jsem modní návrhář.
1: No,
0: dokonce
1: nevím.
0: V té zmíněné hře sukně smutnou jehlou spíchnutá, tam celá druhá půlka se jaksi odehrává na modní přehlídce, a tam jsou modní návrhy, ty exponáty, tam chodí ty manekýny, a musím říct, že každý ten kostým rozesměje.
1: Ale já mám třeba takovou historku jednoho kostýmu. My jsme natočili Pane, vy jste vdova, a blížila se premiéra, a já často s takovým pousmáním vzpomínám na to, jak jsem si pořád představovala, jak hraju tu velkou roli a jak budu ta hvězda. A teď jsem se chystala pořád na tu premiéru a zjistila jsem, že vůbec nevím, co bych si vzala na sebe, jako jít do módního drahého salonu, to mi přišlo jako opravdu nevhodný z finančních důvodů hlavně. A tak já jsem si začala háčkovat takový takové šaty. Neměla jsem moc času, takže jsem o to dělala větší ty dírky na těch šatech. A ty šaty jsem skutečně uháčkovala a měly i dlouhý rukávy a byly až skoro na zem. Problém byl už v tom podsazení, tam ta látka, kterou jsem musela použít kvůli těm velkým otvorům, nebyla to pravý ořechový. A malér se mi potom stal, že jsem si udělala z takového umělého materiálu turban a ten turban to schodil hodně tedy. Ale ty šaty byly krásný a Greifová potom, když jsme točili film Drahé tety a já, tak říkala, víš, ona byla taková uštrikovaná a tak jsem ji musela vzít domů a vytáhla tyhle ty šaty, které už jsem na sobě moc krát potom neměla, upárala jim zbytek, tak jako od těch kolen dolů a já jsem v nich odehrála veliký kus v tom filmu a tyhle ty šaty vzala na milost i moje dcera Teodora a ta je dneska nosí občas do společnosti bez jakýhokoliv podsazení, se musí říct.
0: Já jsem znal jeden zajímavý případ, když mluvíte o dceři. Jedna dáma, která měla dceru a která chodila vždycky ve velmi takových mini sukinkách, ale i s přibývajícími léty, jak si pořád na těch mini sukních trvala. A pak už dcera začala chodit do tanečních a ta dáma jako garde chodila s ní a říkala, já vám jednou si zase oblíknu tu sukni a říkám si, to je nějaké zvláštní, nějaká dlouhá. Ta dcera jí tajně tu sukni opustila.
1: Krásný.
0: Když jsme ještě mluvili o těch módních návrhářích, tak jsem chtěl k tomu něco říct a už jsem to spolknul, ale to bylo vám tak zajímavé, co jsem chtěl.
1: Já teda se ještě, než si vzpomenete, vrátím k té Teodoře, se kterou jsem jednou podnikla takový krásný výlet. Myslím, že už to ničím nepřekonám v životě. Jeli jsme prostě s tlumokem na zádech. Bylo to v roce asi 91-92 do Anglie a koupili jsme si tady v Čedoku takový ty jízdenky na 10 dnů. 10krát jsme mohli použít vlak a cestovali jsme s tím báglem a se stanem po Skotsku. No a já jsem si šetřila peníze a ona o tom věděla celkem, že na zpáteční cestě, kde v Londýně jsme zase měli nasednout na ten autobus, si ušetříme 3 dny a já, že si tam něco jako v tom Londýně koupím na sebe, takový nějaký takový anglický kousek, že jo. A teď jsem běhala po tom městě s tou Teodorou a nebyla jsem schopná vůbec zvládnout ty krámy a začaly mi ty všechny možné věci lítat před očima. Vlastně se mi zdálo, že nevidím nic, po čem bych zatoužila, ale ona to zachránila a já jsem zjistila, že v tomhle smyslu, pokud bych si tedy chtěla ještě někdy něco na sebe kupovat v konfekci, tak vždycky půjdu s Teodorou, protože ona mě šoupla do té zkušební kabiny, říká, tady seď. Oběhla ten obchod a přinesla mi několik sák a několik sukní. Já jsem říkala, chci sako, sukni a nějaký eventuálně šaty. Přinesla kalhoty, sukni, saka a já jsem si to opravdu koupila a musím říct, že to je už takových 15 let, 16 nebo kolik. Ale to byla zásluha jenom té dcery, že to takhle jako dokázala pro mě naschromáždit.
0: Už jsem si vzpomněl, a sice jako návrhář kostýmů divadelních, dělím herečky na takové 2 skupiny. Ta první, to jsou ty, se kterými se neustále hádám, poněvadž mají pocit, že chci, aby toho bylo vidět moc na nich. A potom jsou takový ty, který zase, že je vidět málo, že by měli být jaksi přece jenom odhalenější. Ale teď poslední dobou bojuju, poněvadž jsem tam měl některý, který dokonce mě prosili, že by vůbec nepotřebovali na tuhle tu scénu kostým.
2: Byly doby, kdy jsme jezdili rok co rok s Hrabalovým a s Eliškou a s Bohumilem Hrabalem, spisovatelem a ještě s malířem Smetanou, s jeho ženou na Kypr nebo do Španělska na 14 dní a my jsme jednou absolvovali dlouhý let mezi přistáním v Aténách, směřovali jsme teda letiště Larnaca Kypr a ten Bogan to těžko snášel. Říkal, já jsem seděl vedle něj, on se pořád vrtěl, říkal, to je, víš, to musíš, ty kluku pitomá, stáhnout ten klnot té lampy jenom na malinko, aby ta lampa jenom tak jako žhnula a nezhasla a už aby jsme tam byli v té Larnace a tak se taky stalo po dlouhém letu. Jsme přistáli a autobusem jsme dojeli do hotelu a ono mezi tím se začalo rozednívat a my jsme teda si každý našli ten svůj pokoj, kde jsme se ubytovali, a já jsem najednou vyšel prostě, protože to svítání bylo takový vábivý, že jo, to zlatý nebe, a zrcadlilo se to v takovým klidným moři zlatým, a najednou vidím postavu bílou, přelud. A pan spisovatel Hrabal zatoužil se vykoupat i v moři, ale protože už měl na sobě noční košili, bílou, dlouhou, tak si říkal, co se stane, no, když jako vejdu. A skutečně neuvěřitelný se stalo skutkem, on šel a nezastavil se a do toho nádherného zlatého moře krok za krokem se potápil v té noční košili. Já jsem udělal fotku, ta fotka je nádherná, má zdvižené ruce, a on volal do toho rána: Stařec a moře jsou zase spolu.
3: Ha ha.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a naším hostem je Iva Janžurová. Zvláštní téma by bylo zmínit se o fenoménu second-handy, sekáče. Že?
1: Ano, mně se už líbí to, že si náš lid vymyslel tady to krásné slovo
0: second-hand sekáč. To je mnoho významový, že jo, sekáč.
1: Dobře oháknutý, že jo?
0: Ano. Já jsem k tomu přišel naprosto nevinně, protože já jsem netušil, že existuje fenomén sekáč, ale že na mě chtěla jednou udělat radost, tak mě přinesl hezký sako, kašmírový za nic. A najednou jsem prostě se ocitnul ve světě, který mě začal fascinovat, protože tam se člověk odreaguje. A já jsem jednou, jak praví přísloví, když se oslovi daří příliš dobře, tak jde na led a zlomí si nohu. To se stává někdy mně, z přebujelého takového pocitu radosti ze života, že vyrobím šílený trapas. A já nevím, co mě to napadlo, já jsem si vzal paruku a jednou měla přijít zvláštní návštěva. Přivezla ji dneska, by se řekla bulvární celebrita, já nebudu říkat jméno, nějaký lidi z Hollywoodu. A já jsem si říkal, no tak sice je 17 hodin odpoledne, lidi budou chodit z kostela, protože bydlíme u kostela, no ale já to risknu. Vzal jsem si tu paruku, tak jsem se v oblík velice výstředně, před sebe jsem dal čepici a vzal jsem si malou flétničku, do té čepice jsem dal několik mincí, několik bankovek a začal jsem na tu flétnu prostě hvízdat. A teď si představte, přijeli tři Mercedesy a teď zašli lidi chodit z kostela, který ovšem, protože jsem byl maskovaný, tak mě nepoznali, což bylo moje štěstí, protože by si řekli, no to je, ten se zbláznil. No dobrý, dopadlo to dobře, ovšem ty lidi, ty z toho LA byli očividně zaskočený, protože čelili žebrákovi. Jak se zachovat? Já jsem ještě notabene teda po tom pískání výrazně ukazoval na tu čepici, že tam si teda peníze, aby mě dali. Oni tak neochotně, jeden dal dolar, druhý dal 100 korun. Takhle prostě to tam, se to začalo jako nashromážďovat, až potom jsem nevydržel a řekl jsem, děkuji vám, to jsem já a ten můj kamarád, který tam začal říkat, že jsi blbej, takový trapas tady, jo. Ale vždycky tam nechali peníze, akorát pan Glaser, který byl na peníze z LA, si tu svoji 50 vzal, to bylo velmi zajímavé. Ta paruka, netušil jsem, že se hraje prostě další epizodu, navštívil jsem jeden sekáč v tomto převlečení. A že budu teda krást. Že budu normálně krást. Paruku jsem měl, sluneční brejle, čepici, kšiltovku s kšiltem dozadu, křiklavou bundu s nápisem Chicago Bulls jsem si vzal, jo. A teďko přes rameno jsem měl velikou kabelu a teďko prostě jsem míjel pokladnu a vystoupám do prvního patra. Teď ty dámy, co tam konali tu službu, takový ty pohledy, co to tady je, to jsme tady ještě neměli, jo. A já jsem chodil a já to prostě takhle, co mě přišlo pod ruku, tak jsem to bezostyšně rval do té velké tašky a teď prostě vidím, že mě pořád sledujou, no tak taška už byla plná, tak jsem odcházel po schodech dolů, minu pokladnu a pokladní na mě zaječí.
2: Tady se platí, tady se platí.
1: Já jsem se zarazil. A zase, tady se platí, musíte zaplatit. Tak jsem chvilku stál, protože jsem si říkal, ty vole, já jsem si myslel, že mě to nebudou baštit, rozumíte, jo? Že mě poznají. Mám tam spoustu přátel, tak tam chodím často, jenomže já jsem nasadil takový jako divnej, schrbený, jako zvoník od Matky Boží, takovej krok, no nepoznali mě. Já jsem najednou se ocitnul v divný komedii, kterou jsem sám rozehrál. Mně najednou z toho začalo být špatně, protože ta dáma od té pokladny, o který jsem věděl, že je to profesionální hlídačka vězňů v nedaleký ruzinský věznici. Tak jsem si říkal, ona tě něčím cákne. Ona taky ke mně přistoupila, skroutila mě ruce velice profesionálně a řekla, jdeme za paní vedoucí. Tak já jsem šel otrocky teda, kde byla paní vedoucí, v třídírně zboží a teďko z matky, že jo, tam byla se světlo, nešlo rozsvítit. Rozsvítě někdo, kdo to je, co tady děláte? On tu krade, jo. Jsem tam, no pro mě to bylo něco hroznýho, jak z toho ven. Dejte sem tu tašku. Tak jsem tam tu tašku prostě nechal. Řekl jsem, děti nebudou mít Vánoce. A vyšel jsem ven, jo. Jistu tašku všem, co jsem tam nechal. A najednou chudinka paní vedoucí, dobrá přítelkyně, vyběhla a říkala, Tady máte, pane, tu tašku a já už byl odmaskovaný. Teď si představte ten strašný šok, jo. No, pokropený kropič, já to nakonec odnes, protože já jsem se takhle z toho ze všeho klepal, protože jsem si říkal, oni mohli se mnou dělat, co chtěli. Mě mohli majznout, oni mohli zavolat na mě policajty a tak dále. Dneska se tomu smějeme, jo, ale byla to legrace v second handu, na pokraji propasti jsem se pohyboval a už to nikdy neudělám.
3: Teď už je mi jasný, jak mohl Jiří Andrle nashromáždit tu sbírku tady.
0: Nejzajímavější to mě napadlo teď, když jsme to potom rozebírali s tím personálem, který se jako smáli, jak jsem udělal tu aféru toho zloděje v tom sekáči, tak oni řekli, nás nejvíc zmátlo, že jste vypadal jako homesák a nesmrděl jste. To prostě člověk dělá trapasy šílený, jo, z takového přebujelého veselí. Když se psal rok 55 nebo 6 nebo 7, tak jsme studovali na Akademii výtvarných umění, která měla ateliéry v paláci Ligna. A tam jezdil výtah a bylo nádherný jarní dopoledne. Já jsem jel do menzy, těšil jsem se, že budu mít tenkrát v menze stál v obě 4,50, že to víme, že jo, všichni, tak byli tam buď guláš nebo segedínské, dobře tam vařili a já jsem se tak těšil, že... A teďko mě přivzala do výtahu dáma a já jsem jí poděkoval. A protože jsem měl reálný zážitek, že minulý týden se mnou ten samý výtah utrh, letěl těch pár centimetrů, než ho zakousli a zadrželi ty bezpečnostní takový ty pracky, jo. A bylo to strašný pocit, protože nás potom tahali nahoru a já jsem myslel opravdu, že ten výtah se každou vteřinu utrhne. Tak jsem chtěl tu madam pobavit příhodou a nezáludnou otázkou, která prostě byla šílená. Pani, už se s váma někdy utrh výtah? A bylo ticho. A já najednou se podívám, že madam má hodně přes váhu. To bylo něco tak pitomý. Já jsem začal koktat, takže jsem říkal, prosím vás, nezlobte se, se mnou se ten výtah opravdu utrh. A ona jenom tak bručela strašně naštvaná, to je dneska mládež. A já, abych jí utvrdil, že jsem omyl, říkal jsem, paní, promiňte, ale já jsem si vás opravdu nevšiml. Ben.
4: Já na rozdíl od vás, já jsem byl zase strašně plachej, až chorobně plachej chlapec a s obdíváním to má společného jedno. Jednou to bylo krátce po válce a mně se líbily americký uniformy v Plzni, jak to nosili a měli takový ty čepice, které měly takový dvě špičky na konci a mně se to strašně líbilo. A jednou jdu kolem takového obchodu a tam takovýhle čepice prodávali s těma špičkami, ty americký, jakoby vojenský, jenže to už nebyly vojenský, to už byly jako civilní, měli taky jinou barvu, ale měli ty dvě špice a měli ten střih. A já jsem úplně se rozzářil a šel jsem a okamžitě jsem si za poslední peníze, které jsem měl, koupil tuhle tu čepici. A vyšel jsem ven a teď jsem si ji chtěl nasadit a najednou jsem zjistil, že se v ní stědím chodit. A zase na druhou stranu jsem ji tak chtěl mít na ty a představovat si, že jsem takový ten americký seržant a tak. Jsem ji nosil v kapse a když nikdo zrovna nešel, tak jsem si nasadil a šel jsem a když jsem viděl v dálce, že se někdo blíží, tak jsem ji strhnul a strčil jsem si do kapsy. Prostě styděl jsem se chodit po ulici v té americké čepici a přitom jsem ji tak miloval. Když jsme se tady zmiňovali o těch minisukních, tak jsem si vzpomněl, že jsem svého času do knížky Lexikon pro zamilované napsal takovou stať o minisukni. Minisukně odhalili závažnou skutečnost, že dívčí noha nabývá směrem od kolena vzhůru nejen na objemu, ale i na působivosti. A potom jsem tam se zmiňoval o tom, že minisukně při usednutí se nezřídka mění v opasek.

si v doveru upustme od toho. Měli jsme modrý punčochy, modrý číny, modrý tričko. Zkusme nějakou jinou barvu, jo? V růžovém žaketu čekám tu na tebu. Přiletí či nepřiletí, marně v duchu se ptám. Teta je bohatá, zuby má ze zlata, každý.

0: vypadla z letadla. Nevadí, budu ale čekat stále dál. Leč s umělou kyticí, se tmělou ulicí, za hodinu na to si to Alešinu domů bez tety sám. Ha, ha, domů bez tety sám, je domů bez tety sám.
1: Já jsem si jednou složila píseň, ještě jsem byla ve škole a měli jsme tak strašně málo času na to, na zkoušení, protože jsem se styděla prosazovat jako autorka, takže nechala jsem se k tomu nakonec přinutit, ale až na konci sezóny. A ta píseň byla tak dlouhá, že jsem zjistila, že se ji nenaučím do premiéry, tak jsem měla v kapse text. A měla jsem domluveno s panem Václavem Hálkem, že ve chvíli, kdy zapomenu, takže on najede znovu a já si vyndám ten text. A, no a mě to tak docela dobře, dvakrát mi ten text vypadl a dobře to fungovalo, že lidi to brali jako for a vždycky jsem dostala aplaus na to. No,
0: tak teď vám řeknu, jak já jsem s tímhletím pohořel. Když si mě pozvali Šimek a Grossman, dva mladí chlapci, kteří vystupovali v divadle Sluníčko na Příkopech, abych se na ně přišel podívat, že tam hrajou s country kapelou, tak jsem se tam šel podívat a byl to hrozně milý a oni mě pozvali, abych si příště s nima zaspíval. A poněvadž nám to byla ta country, tak já jsem si říkal, já se naučím nějakou country písničku a nikdy jsem nespíval anglicky, já se ji naučím anglicky, to bude takový jako překvapivý. No a tak jsem se jí bifloval, poněvadž to by mělo být asi až za měsíc. No ale když přišel ten den, tak jsem si byl tak nejistý, že jsem řekl, ne, tak já si netroufnu. Ale zase číst to z listu mě bylo tenkrát ještě trapný. A, tak jsem si říkal, já udělám takový for. A každý ten veršík té písně jsem si napsal na extra lísteček a teď jsem si udělal takový systém, že jeden lístek jsem si dal za krk, druhý do téhletý kapsičky, třetí do boty, čtvrtý za manžetu a jenom jsem se naučil, odkud to budu tahat vždycky, jo, ty lístečky a že to bude jako legrace, vytáhnout z boty a pak si táhnu za límec a pak... No. No a tak jsem do země spadly veškerý obavy a teď jsem tam přišel a vystoupil jsem a vytáhl jsem si z kapsy lísteček, zaspíval jsem první verš, jo, ty písničky, teď písnička šla dál a já jsem šahal za límec a než jsem vyndal ten lísteček, tak už jsem měl dělat třetí verš a já měl teprve druhý v ruce. A tak jsem na to zaspíval třetí, ale mezi tím už jsem měl vlastně mít ten z té boty. Písnička už byla v polovině, mě padaly lístečky a já jsem zapomněl ten systém, jo, a byl to takovej debakl. A tenkrát se Grossman se Šimkem se zachovali tak, jak se chovají obvykle v divadle kolezi. Já nevím, jestli to je u vás taky tak zaveden, ale že když se něco takhle totálně podělá, tak se říká, to vypadalo jako, že to bylo schválně a tak a utěšujou. Jo? Říkal, to bylo takový přirozený a docela fajn. A vypadalo to jako, že to bylo tak na schvál, takový číslo. Já vím, že to tak nevypadalo, byl to trapas, poněvadž kdyby to vypadalo jako by číslo, tak by lidi aspoň zatleskali nakonec. No a teďka bychom si měli tedy říct pár slov k tomu závěrečnému tématu. Vždycky se tady bavíme o humoru. Vy máte jistě ráda humor, aspoň z vaší tvorby. Mně nenapadlo, že by tomu nebylo tak. Máte ráda nějaký spisovatele nebo nějaký komiky?
1: Pro mě byl nejinspirativnější Charlie Chaplin. A sice tak, že můj bratr mi ho vlastně reprodukoval, když jsem byla ještě skutečně malá holčička a on chodil na ty filmy, já jsem ještě do kina jako nesměla a on byl taky nadšený jako jeho výkony a vždycky mi ten film za to, že já jsem za něj udělala nějakou domácí práci, kterou byla přidělená jemu, naštípala dříví třeba, tak to přeháním, ale skutečně to byly takový handly. docela závažný a já jsem obětovala všecko za to, že on mi prostě ten film přehrál a protože byl hoch obdařený taky takovou komediální fantazí, tak on si ještě často leco přimyslel a ještě to hrál po kuchyni, pokud možno i plnil ty pohybové všechny dimenze toho výkonu. Přiznám se, že ty další komiky slavný jsem vnímala už potom později už jako herečka vlastně, ale ten Charlie Chaplin jako v tom bratrově podání mě velice učaroval. Co se týče toho slovního humoru, tak nejsem v tom stále ještě dostatečně, abych mohla říct, že znám všechno a něco z toho bych si vytkla jako to nejlepší. Ale když už vás tady mám po boku, tak já musím říct, že třeba vaše texty mně připadají strašně krásný a humorný. Ano, já to říkám velice upřímně. Nevím, do jaký míry jste byl inspirovaný třeba Voskovcem a Wehrlichem, protože jejich texty mě taky provázely od dětství, o něco dřív než ty vaše, ty už jsem slýchávala, jako když už jsem byla hodně zaměstnaná jinýma věcma, ale ty Voskovcovi a Wehrlichovo texty, písniček, mě taky velice získaly a strhly právě tím, že v nich je obsažený humor. Samozřejmě, že jsem se octla mnohokrát v rolích, které mě umožnily uplatňovat tyhle ty vlivy a byly filmy, kde jsem, já nevím, i v trojrolích měla možnost ten humor tak nějak rozkládat, charakterizovat a to mě hrozně na tom bavilo. Bavilo mě se maškařit nebo prostě se oblíkat tak, aby už ten kostým sám o sobě byl komediální a někdy říkali o mě, že takovou jako lichotku, že mě vůbec nevadí se strašně znetvořit. To tak není pravda. Já jsem nechtěla vypadat nějak ošklivě, ale já jsem chtěla vypadat přesně v tom smyslu, aby ten humor fungoval spolu s tím kostýmem, který jsem se pokoušela teda vytvářet. Jednou mi řekl jeden kolega, že jsem dobrá v takzvaném drastickém humoru. Já jsem do té doby neslyšela, co to je drastický humor. My jsme si třeba s mým mužem napsali hru, kde já jsem hrála i muže, i dceru toho muže a ještě roli, kde se ta dcera převlíká zase za jinou postavu. A vlastně kdykoliv jsme si něco psali, tak mě strašně přitahovaly ty převlekový komediální záležitosti. Napsali jsme si třeba hru, kde se převlíkám za 6 různých žen jako manželka, která nechce být od svého manžela rozpoznána, takže se převlíkám za vycpanou tlustou průvočí, za vdovu, která svádí toho svého vlastního muže, vlastně za lékařku, za starou babičku, která mu hraje jeho první lásku, na kterou pochopila během těch převléků, že se strašně těší, že potká první lásku, tak jsem mu to jako osolila tím, že jsem tu babičku jako opravdu hodně udělala starou a bezmocnou a třesoucí se. A tam někde to opravdu u toho Chaplina začalo.
0: Pojďme si tedy říct na závěr pár anekdot.
2: Potkají se dva a jeden říká, tak co, jak se máš, ty seš nějakej zdrchanej. Protože jsem dělal na konkurs na rozhlasovýho hlasatele. A udělal si to? Ne, nepřijali mě, protože nejsem ve straně.
0: Klasický anekdoty jsou židovský, samozřejmě ty vždycky tady nakonec bodujou. Teď jsem zrovna slyšel jednu, jak Radio Jerevan dostalo dotaz, jestli je soudruh Mao Tse-tung žid. Jo? A oni odpovídají, pokusíme se zjistit. A za týden se tam ozve zpráva, říká tady Radio Jerevan, soudruh, který se ptal minulý týden, zda Mao Tse-tung je žid, tak mu odpovídáme. Poradili jsme se o tom se znalcem v tomto oboru, s rabínem Katzem z New Yorku a ten nám odpověděl, no tak to by nám ještě scházelo.
2: Takže jsme strávili příjemnou hodinu díky našemu hostu, paní Ivě Janžurové. Děkujeme ti, Ivo.
1: Já vám taky děkuju, ale nebyla to jen moje zásluha.
2: A rád bych řekl, že oblouk, který sklenul čas, dnes nám bere dech. Prostě čas trhnul oponou a dneska všechno to vlastně upadlo do věčnosti, téměř do zapomenutí.

hlavy až do paty. Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: lidi ho můžou láskou sníst.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Tisíc příběhů.
1: Energická, rázná, sportovkyně tělem i duší. Taková je Eva Novotná, která dokázala zdolat nejeden vrchol, ale také přestála nelehké chvíle. Do Jizerských hor a třeba i do Peru nás zavede Tisíc příběhů a Romana Růžičková.

0: Jizerské hory se Evě Novotné staly domovem. Na své chalupě žije trvale už několik let a jak říká, město jí vůbec nechybí.
1: Od roku 64 jsme tady měli chaloupku a od té doby, co jsem šla do důchodu v roce 92, to mám jako trvalý bydliště.
0: Vy tady musíte sportovat denodenně, protože ty procházky tady, ty jsou trochu náročné.
1: Tak je to z kopce do kopce pořád, to máte pravdu. A ten les není nikdy moc průchodný. To je samý kámen, samý kořen, ale dá se v tom chodit. Měla jsem kamarádku, to nám bylo takový 16, s kterou jsme chodili na výlety do Jizerek. No a tam jsme se občas potkali s nějakou partou a ti nás pozvali na lezení. Takže to bylo v roce 53. Člověk se vždycky trošku bojí, samozřejmě, jo, ale musíte líst tak, aby to člověk zvládnul. Nikdy jsem nespadla s tou naší partou. Lezli jsme v Jizerkách, pak jsme strávili mládí v takzvaném Skaláku, to je Hruboskalsko, no a všechny ostatní oblasti, které jsou tam poblíž, Příhrazy, Prachov a tak dále. No a Vysoké Tatry, to byl náš domov, Vysoké Tatry.
0: Jak často jste se vůbec na ty skály dostali?
1: Každou sobotu a neděli, i když soboty se ještě pracovalo. Já jsem začínala, to jsem ještě byla studentka, ale každou sobotu a neděli. A do Tater tak 3x do roka, v zimě nebo v létě, to jsme jezdili. Studovala jsem chemii, pak jsem byla tady v Liberci zaměstnaná ve veterinárním ústavu. Potom ale přišlo neštěstí v Peru, kde mi zahynul manžel. Měla jsem 2 maličky děti, tak jsem přešla o tamtuť na jiné zaměstnání. Šla jsem učit do školy a v podstatě potom jsem už až do důchodu učila ve škole chemii.
0: Kde vy jste vlastně vašeho manžela potkala? Patřil on do té party horolezecké? Potkali jste se právě tam?
1: Ne, nepatřil. My jsme se potkali ve škole. On studoval o rok výš než já, taky chemii, takže jsme se potkali ve škole, ne přímo ve škole, ale na lyžařských kurzech pořádaných školou.
0: Ta společná vášeň pro hory a horolezectví vás hodně zblížila.
1: Určitě, já jsem si se lezla víc než manžel. On byl v jičínský partě, byl jičiňák, ale byli jsme spolu potom i na Kavkaze, i v Tatrách. Jo, lezli jsme spolu a lyžovali jsme spolu. No a měli jsme takovou příjemnou domácnost. Tenkrát člověk skutečně les amatérsky. Lyžoval i lezl amatérsky, to nebylo jako dneska, že prostě sháníte sponzory. Nešlo tolik výjíždět ven, jako jde výjíždět dneska. Ovšem, něco se vždycky povedlo. No a ty Vysoké Tatry, to skutečně byla ohromná škola. V podstatě jeden i z vrcholů. Dneska se jezdí do Alp, dneska se do Tatr nějak tolik nejezdí. Jsou jiný hory. Pro nás to byly Vysoké Tatry hlavně. Své pomoc fungovala, fungoval materiál z NDR, lana, karabiny, to tam měli o něco, lepší se nedá říct, ale karabiny měly lepší než u nás. A potom my jsme lezli ještě na konopných lanech. A ty nebyly zas tak špatný, no bo je to těžký samozřejmě. A nevím, v kterém roce už potom začaly silnový lana. To si teďka nespomínám, no někdy v 60. letech.
0: S čím jste se vypravovali třeba do těch Vysokých Tater?
1: Lano, smyčky, skoby, kladivo.
0: Stejná výbava jako dnes, ale na váhu?
1: No, na váhu asi trochu větší, no dneska jsou všelijaký takový udělátka, dneska toho je mnohem víc. Já už se v tom dneska ani nevyznám, co všechno oni můžou mít. Čo, nebylo magnézium, v podstatě to, co jsem vám vyjmenovala, to nám stačilo. Stan, spacák, spacáky jsme si šili sami, karimatky nebyly. Dělali jsme si matračky vyspaný třeba korkovou drtí. I v zimě, když jsme spali, no tak jsme si pod sebe dali lano. Všecko, co jsme měli, jsme si dali pod sebe, pod loket třeba rukavici. Byly nafukovací matračky a ty byly strašně těžké. Ty jsme málo kdy nosili.
0: Kam jste se podívali třeba s manželem?
1: Byli jsme na Kavkaze, tam jsem byla asi 3x. Tam jsme lezli docela pěkné věci. To byly takové skalní ledové věci. Ještě do Jilských Alp se jezdilo. Tam to jako šlo. To je Vápenec a tam byly pěkné cesty. No dneska s tou materiálem oni taky lezou mnohem těžší cesty. To, co dneska lezou, se tenkrát ještě nelezlo. Pozor, byly těžké cesty. Dneska je těch těžších cest víc. Nás žádný adrenalin nehnal. Nám se to prostě líbilo. Měli jsme výbornou partu a bavilo nás to, že s tím materiálem, co my jsme měli, prostě nešlo. Ale vylezli jsme pěkný věci.
0: Co Co tomu říkali vaši rodiče, když jste, co by studentka mladá, přišla s tím, že polezete na nějaké skály?
1: Já svoje rodiče dodneska obdivuju, jak byli tolerantní. Buď si neuvědomovali, že se něco může stát, anebo mě měli tak rádi, že mě prostě to chtěli dopřát. Já je obdivuju. Když dcera potom lezla, nebo syn, nebo i vnučka, jo, člověk má strach. To jsem odjela na měsíc do Tater, se 100 korunou, za to si člověk udělal trošku nějaký nákup. Na Terryho chatě jsme byli zaměstnaný s kamarádkou, vždycky několik dní vařili jsme tam, pak jsme měli několik dní volno, tak jsme šli jíst. Domů se poslal pohled občas. To bylo všecko, žádný telefony nebyly, nic. Naši byli, jestli byli úplně klidní, ale nikdy mě nic nevyčítali.
0: Měli jste vůbec v rodině takové sportovní kořeny?
1: Naši lyžovali před válkou, co by mladí, tak lyžovali. Byli v Jeseníkách, tam byli zaměstnaní v dnešním Jeseníku, dříve v Rivaldově, tak tam lyžovali. A pak, když jsme přišli do Liberce, tak zase chodili na lyže.
0: No a jak je to s vašimi dětmi? Sportují? Tak vy už jste teď trochu naznačila, že i dcera, syn, i vnučka lezou.
1: Lezli se mnou, že to se mi to naučila, potom s nějakými svými kamarády. Teďka už lezou jenom příležitostně. Každý má 4 děti malý a nebydlí v oblasti, kde jsou ty skály. Právě, že my jsme bydleli tady na severu Čech, kde je toho pískovce hodně. Děti mám v jihozápadních Čechách, tam ta příležitost na lezení nějak moc není. Nejstarší dcery, ta už si to jako zkusila. Ne, že by to bylo její nějaký hlavní koníček, to ne. Je schopná něco vylíst, třeba s tátou, nebo tak to je. Umějí slaňovat děti, to jo, ale že by jako pravidelně chodili do skal, to ne. Já se vůbec nezlobím.
0: Jak se vůbec váš manžel dostal do té expedice, jak ta parta tenkrát chystala tu svoji cestu?
1: To byla liberecká parta, on byl z Jičína. Oni chtěli původně na Aljašku, potom, protože Aljaška v podstatě jsou Spojené státy americké, tak režim to potom nějak nechtěl dovolit. A přišlo pozvání od Horolezeckého svazu z Peru, že by tam někdo mohl přijet. Tak Horolezecký svaz to ty partě, která chystala tu Aljašku nabít. Dobře, tak oni že proč by ne do Peru, že jo, tenkrát to byla exotika, někam se také dostat. A potřebovali ale někoho taky po organizační stránce, aby jim s tím pomáhal. Můj muž nebyl nějaký vynikající horolezec. To ne, prostě chodili, zbavilo ho to, ale nebyl nějaký špičkový. Ale zase po té organizační stránce byl velice schopný, takže ještě on a ještě jeho kamarád Jirka Rasl mi jim v tomhle hodně pomohli. A potom stejně se to ještě změnilo tak, že potom pozvali, vedoucí výpravy byl z Prahy, tam byly asi 3 z Prahy. No, byla to taková parta trošku smíšená, ale základ tvořili Liberečáci.
0: Asi těžko se teď o tom mluví, ale nerozmýšlela jste si to, že byste řekla, já nechci, aby si nikam jel, měli jste 2 malé děti
1: no,
0: v té
1: tak
0: době?
1: Strach jsem měla, samozřejmě. Nikdy jsem neřekla, že nechci, aby jel. To ne, ale strach jsem měla. Když jsme se loučili, tak ten strach jsem měla veliký. Jak dlouho to chystali? No minimálně rok, možná víc. Tenkrát jsme měli ty malé děti, já jsem se zase o tolik jsem se o to nestarala. Klukovi byl rok, holčičce byli 4, takže to šlo trošku, nešlo to mimo mě, ale nebyla jsem v centru dění. Kluci si to všechno sehnali sami. Od různých firem, to už měli samozřejmě dobrý lana, slušný stoupací železa, cepíny, no byla to tak ještě starší výbava, není to jako dneska, ale už to šlo, nechali se ušít spacáky, někde stany, ale oni se o to starali sami, já jsem skutečně nemusela.
2: Vysíláme rozhlasové noviny.
3: Přehled zpráv. Katastrofální zemětřesení v Peru si vyžádalo 1000 obětí. Francouzská tisková agentura hlásí, že město Huaraz je prakticky smazáno ze země. Stejný osud postihlo.
1: To, když se to stalo, tak jsme 14 dní skoro nevěděli. Jestli se zachránili, nebo jestli se nezachránili, to jsme dlouho nevěděli. To byly vždycky takové nějaké ohničky naděje, že někde jsou nějaké jeskyni, že se někde schovali, nebo že aspoň někdo přežil. No to potom až, říká, asi 14 dní to trvalo, než už to bylo jistý a jasný. Bylo to hrozný. To teda musím říct, že to bylo hrozný. Já si myslím, že skutečně se nejvíc pomohl čas. A kamarádi. Měla jsem hodně kamarádů. Celý svůj život člověk žil v partě, dobrý partě. Mám je do dneška ty kamarády. Dneska už jsme prostě postarší, všichni do dneška se scházíme, takže kamarádi hodně pomohli.
0: Vašim dětem bylo tenkrát 4 a 1 rok. V té době moc nerozuměli, co se stalo.
1: V té době samozřejmě nerozuměli, ale potom jsme si vždycky říkali, hele, táta by to udělal takhle. Jako by tam třeba ne s námi byl, ale co by tomu asi táta řekl, tak šlo to dobře. No ne, šlo to dobře, to říkám špatně, nešlo to, šlo to těžce, ale nakonec to všecko dobře dopadlo. Hodně jsme jezdili tady na lyžích, i do těch skal jsme jezdili, 50 jsme tady jezdili, tu Jizerskou, všecko, to bylo hezký. Dnes už je to všecko úplně jiný. Přišli jiní lidi, mladší lidi, dělají to jinak. Když mluvím se svou nejstarší vnučkou, který je 17, tak myslím si, že si takových hodnot, jako jsme měli, mi taky váží. Nemůžu si stěžovat ani na děti, ani na vnuky.
0: Vy jste se tam na to místo vydala krátce po tom neštěstí, možná jenom 2 roky uplynuly od té doby.
1: Stalo se to v 70. My jsme tam byli, já nevím, kolik nás tam bylo, asi 5 nebo 6, v 72. A to musím říct, no, že jsem z toho moc neměl. Měli jsme všichni strach, abychom se vrátili domů k těm svým dětem. To jsme si říkali, aby se nám něco nestalo. To bylo ještě hodně čerstvý. I tamto laviniště, všecko to bylo strašně syrový. To prostě ty zříceniny, ne zříceniny, to bylo zavalené město, které tam bylo pod tím, na tom jejich tábořišti, no tak tam byly prostě ohromný balvany, protože to v podstatě ta lavina se skládala ze sněhu, kamení a nějaký hlíny. To byly balvany třeba 10x10. Prostě ohromný, ohromný. Dostali jsme se tam přímo na místo toho základního tábora. To jsme se dostali, aspoň jsme si mysleli přibližně, že ten základní tábor byl na kraji té laviny. Ale byl. Kdyby byl třeba o 100 metrů vedle ten tábor, tak to nemuselo tak dopadnout. Ale čirou náhodou všichni byli v tom táboře, protože druhý den se měli stěhovat na jiné místo. Tak všichni tam byli, balili tábor, nikdo nechyběl. Bohužel. No a pak jsem tam byla ještě v 94. a to bylo 24 let od toho. No tak to už vypadalo úplně jinak. To už na té lavině rostly keře. To už začínalo zarůstat. V tom 72., když jsme tam byli, tak jednoho mládence našli, ten asi utíkal stranou, ovšem stejně ho to zastihlo, ta lavina, ale potom Peruánci ho našli a udělali mu tam malý hrobeček. Tak ten hrobeček jsme tam ještě v tom 94. našli. No, je to prostě jenom místo ohraničené kamenama a už to bylo úplně jiný. Zarostlý, vyrostlo nový městečko dole pod tím, těch 30 kilometrů pod tím asi, to, který bylo zavalený. Už tam pulzoval jiný život. Teď po druhý, říkám, v tom 94., tak to už člověk měl to nejhorší za sebou. To byla taková vzpomínková cesta. V tom 72., to jsem tam byla přitom, to jsme tam vezli desky bronzový a takový emblém bronzový, takový zlomený cepín a peruánští, v podstatě indiáni, nám tam udělali takový památník, ty desky do toho zasadili. To bylo tam 72. Když někdo z Čech přijede, tak se jde podívat k tomu památníku, který je nedaleko té laviny, ale v protisvahu na druhé straně. Taky už na něj spadla z druhé strany menší lavinka a tak to ale vyčistili trochu, takže tam je. A přibyly tam i nějaké další destičky nějakých neštěstí, které se staly v těch Andách. I tam jsou nějaký asi 2 Češi, ale i nějací Jihoameričani. Je tam víc těch destiček.
0: Vy jste se tam ale vydala ještě po třetí. Kdy to bylo?
1: To bylo loni. To bylo loni 2010. To jsme tam byli po třetí. To jsme jeli vůbec jako do Jižní Ameriky. To jsme byli od ohňový země, jsme potom jeli nahoru s kamarádkou. No a potom jsme se teda dopravili autobusama až nahoru do toho Peru. A šli jsme ještě na to místo po třetí. Tak to bylo ještě víc zarostlý, to už by člověk vůbec nepoznal, že tam byla nějaká lavina. Vysoký stromy, no tak vysoký stromy, 8-metrový, že tam dost takový vejšky, to moc nevyroste. Ale prostě už to nevypadalo jako lavina. Už to vypadalo jako normální krajina. A ten památník, ten tam stojí pořád. Občas někdo z našich známých říká, že tam byl. To jo, to lidi se tam staví, říkají tam tomu Monumento Čeko, český monument. Tak to bylo loni, to bylo naposled. Když jsme jeli odtamtud, tak v severním Chile se s náma převrátil mikrobus jejich cestovní kanceláře. Jeli jsme se tam podívat na nějaké památky. To jsme měli teda ošklivý zranění. Měsíc v nemocnici, asi 13 zlomenin jsem měla, včetně rozdrceného obratle. Bylo toho moc. Doteďka mám prostě nějaké následky, to z toho se nezbavím. Měsíc v nemocnici v Chile, 3 měsíce v Liberci. Cesta zpátky malinkým letadýlkem, jenom doktor, 2 sestry, my 2, naše ruksaky ve 4000 výšce, ne přes Atlantik, to muselo jít až přes Kanadu a tam potom pod Grónskem do Británie, do Irska a domů. To jsem se z toho dlouho sbírala. Nebylo to přímo v Peru, ale bylo to vedle Peru v severním Chile, když jsme jeli odtamtud, v Solní poušti a Atakama. Po tomhle všem jsem ráda, že můžu bydlet tady na chalupě. Nemusím být ve městě a jsem tady ráda. Je tady víc práce samozřejmě, házení sněhu, všecko, potíže s vodou, ale má tady člověk svobodu.
0: Nezanevřela jste po tom velikém neštěstí v tom 70. roce na hory?
1: Po tom 70. roce jsem nezanevřela na hory. Několik let mi nebylo nejlíp. Ale chodila jsem s kamarádama líst, děti jsem brala sebou. Když se to trošičku všecko jako uklidnilo, tak to byl taky docela hezký čas. Spíš teďka už nebudu cestovat. Za A nemám chuť a jako to zranění přece jenom mě v tom asi brání. Ale můžu jezdit na běžkách a to jsem ráda. To jsem si krásně v zimě zajezdila tady. Ne nějaký dlouhý štreky, ne rychle, ale pěkně.
0: My jsme tady hodně mluvili o tom sportování. Asi lyže a hory, to jsou sporty, kterým se věnujete nejvíc?
1: Kterým jsem se věnovala nejvíc. Lezení teďka už v podstatě blíž nechodím, ale na lyže se ještě dostanu. I teďka po tom úrazu, prostě letos jsem si v zimě krásně na těch běžkách zajezdila. Další radost, kterou mám, jsou pejskové.
0: Kolik těch kilometrů jste najela po tom úraze?
1: No něco přes 500. Není to zas tak hrozně moc, ale bylo to příjemný. Po kouskách, ne žádný dlouhý velký štreky, bydlím v podstatě v horách, takže to do ty stopy nemám daleko.
0: Členové expedice Peru se v roce 1970 zúčastnili tehdy 3. ročníku jizerské padesátky. Ten další ročník se už běžel na jejich počest.
1: Ta padesátka to vlastně ty kluci založili, liberečtí horolezci v roce 68. Neštěstí se stalo v roce 70, tak od roku 71 se to běhá jako memoriál expedice Peru, ale pozor, dneska už to tam není v těch propozicích, dneska už to patří do světového poháru, ale přece jenom udělal se památník nedaleko startu jizerské padesátky v Bedřichově a ten se odhaloval loni na to 40. výročí Peru, to je 31. května. To vím, to jsem byla v nemocnici, tak byli tak hodní z horské služby, že pro mě dojeli do té nemocnice, abych tam u toho mohla být. Jsem ráda, že tam je.
0: Ale ještě k té jizerské padesátce, vy jste mi prozradila, že nejenom, že jste se účastnila, kolika ročníků?
1: No skoro všech. Naposled v roce 2009. 10 jsme tady nebyli, to jsme byli v Jižní Americe. 2x jsem byla asi mimo a pak někdy se padesátka nekonala, že nebyl s nich, jinak všech.
0: A kolikrát z toho jste byla první?
1: No podařilo se mi to 2x, ale to už je hrozně dlouho. To bylo v 70. letech. S těmi všemi pozůstalými ženami kontakt nemám. Ženy, které byly z Prahy, to jsme měli ze začátku možná ten rok, 2, troši, ale potom jako s těmi libereckými, jo. S libereckými kontakt samozřejmě mám. S těmi z Prahy to už ten kontakt takový není. To byla rodina Heklová, to byl fotograf vynikající. S paní Karouškovou. Karoušek byl sochař. Jo, tak s tou se vídám. Tak s některými ano, s některými ne. V tom 72. roce bylo nás asi 6 děvčat a 2 chlapi horolezci, který jako se toho ujali, tak to jsme jeli s nimi. To jsme jeli nejdřív do Limy na český velvyslanectví, to jsme dokonce i mluvili s paní prezidentovou, byli jsme v kontaktu i s prezidentem Peru tenkrát, to bylo na takový vyšší úrovni i s tím horolezeckým svazem z Peru, to všechno ty kontakty byly v tom 72. A v tom 94. To tady zorganizovali dva mládenci, jeden ze Smržovky, jeden z Prahy, a sehnali prostě několik těch pozůstalých děvčat. Všechny nejeli, všechny nechtěli jet. Ale já jsem tam byla o rok dřív, v 94. a oni tam pak jeli na 25. výročí v 95. A já jsem to tam s nima měla jet jako připravit. I se vylezl přímo ten Huascarán takovou nějakou tou nejlehčí cestou, ale já jsem tam nebyla. Třem klukům to dalo hodně práce. Hodně práce, ono to je skoro 7000, asi 6800. Já jsem se dostala, nevím, tak asi na 5500. Prostě jdem do jednoho takového tábora a potom řekla jsem, že ne, že zdálo se, že to je přece na mě už moc. To už mě bylo 57. No a teďka jsme tam jeli s kamarádkou čistě jenom soukromně.
4: Co všechno musí mít takový sportovec, horolezec, co mu pak možná i pomáhá v tom životě přestát ty opravdu těžké chvíle.
1: Kamarádi. Výborná horolezecká parta. Skutečně, to musím říct. Kamarádi, když se nevidíme pořád, to vůbec ne. Teďka už nechodíme nějak každou neděli. Ale má člověk za sebou takový zázemí, že prostě nevyrost sám. Já jsem skutečně vyrostla od svých mladých let, od nějakých těch 16, v dobrý partě lidí. To bylo asi na tom to nejhezčí. Když člověk o tom mluvil, tak se jako trošku uvolňoval.
4: Pro vás asi nejdůležitější byla právě ta parta přátelé, pomoc no, těch kamarádů.
1: Parta přátel je vynikající a ten pocit být na skále je taky překrásný. Když jste nahoře a koukáte pod sebe, je to překrásný.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas. Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló. Je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá? Dobře znám. Znám. Určitě znám.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste se vyhoupli do sedla dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát František Novotný. Ano, uhádli jste. Dnes jsme osedlali písničkového Pegase a musím prozradit, že písniček o koních jsem našel okamžitě nejméně na 3 pořady. Já vím, že vás už třeba napadá známá

A tak bychom mohli vyhrávat celou půl hodinu. Já pro vás ale úvodem našel malou raritku z jiného žánru. Byla to, myslím, úplně první nahrávka Karla Zicha se Spiritual Quintetem. Do světa se tehdy vydala americká lidová s textem Vlastíka Marhouva a Zatoulaný koníček hříbě jménem Danny Go.

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je se hřbetu koně. Já se přiznám, že ho však nenapojím, že se koně i trochu bojím, ale obdivuji ty odvážlivce, kteří zdolávají překážky světa s nohama večmenu. A tak se teď v písničce setkají dva oři. Ten železný, který vyťukává kopity kol rytmus železničních pražců, a bílý koníček, kterého si Marie Rotrova osedlala v roce 1971.

Vy víte, že tu vždycky rád uvádím písničky Jaromíra Uhlíře a Zdeňka Svěráka. To proto, že vždycky zavoní člověčinou a libá čeština se zaleskne jako vlnka na hladině té řeky, ve které na soutoku plaví koně moje milá, až jsou to koně mý, a na tou krásou ptáci stichnou soutok oněmí. No řekněte sami, není to nádhera? Tak si ten obrázek plavení koní zkusme pověsit na stěnu nedělního dopoledne a věřím, že vám s ním bude hezky.

0: Stráň podložil jsem pod záda, chřípím luk prolét, koník vraný. Oči řek rtutí zazářely, zkouším si sčítat, čím jsem jest. Kolikrát mě tak napadá hrnečku země malovaný, že jsme si časem navařili daleko víc, než můžem sněst.
1: Znám zem plnou mlíka a buclatej krav, kde proud řeky stříká.

Valdemar Matuška nás pěšinkou not a slovíček Ivo Fischera zavedl do té nejkrásnější krajiny, do krajiny našeho mládí. Když jsem byl kluk, dostal jsem první vydatnou přednášku i o koních ve Vinohradském divadle, kde mi výtečný zapomenutý čert Jaroslav Moučka sdělil, že existují gagaršáci, mošáci, medáci a další plemena, ale písničkář Jarek Nohavica nám namaloval působivý, trochu nostalgický obrázek divokých koní. Tak zkusme pohladit tu vlající hřívu v podvečeru našeho divného století.

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet,

0: koně.
1: To byly divocí koně, ale Jiří Šlitr a Jiří Suchý osedlali opravdového Pegase, kterého jim tak skvěle skrotil mistr Shakespeare ve svých sonetech. Pravda, trochu se loudá, ale jsou chvíle, kdy žádný kůň nejede dost rychle.

Tak až jsme v cíli dnešního dostihu. Per aspera ad astra, říká latinské přísloví. Přes překážky ke hvězdám. Než zdolá Michal Tučný poslední proutěnku, dovolte, abych vám poděkoval za milou společnost. Na posluchačské tribuně vám to slušelo stejně jako ve slavném závodišti Ascotu. Tak buďte blaženi a na ty, kteří si naladí Textempore i příští týden, se už teď těší váš František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: V rozhlasovém studiu se pomalu rozjíždí Tandem, tak mi nezbývá, než abych vás pozdravil já, Jan Rosák, a samozřejmě představil vám hosta Tandemu. Dnes je jím zpěvák, který se na naší hudební scéně pohybuje už notnou řádku let. Vítám Milana Drobného, ahoj.
4: Ahoj a dobrý den.
3: O čem přesně si spolu budeme povídat, to prozradím až po písničce. A vám, milí posluchači, přeji hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem.

se neba brát. Cestoval jsem s kamarády, si ty dívek jsem si pohrával. Jak jsem dospěl v

0: že velice symbolicky zaspíval v úvodu Milan Drobný, že život běží dál. Což je samozřejmě pravda, jaksi taková všeobecná, ale i u něj pochopitelně. A řekl bych, že i pro náš pořad. Milan Drobný byl v tandemu naposledy v listopadu 2011, to už je 8 let málem tedy.
1: Umíš počítat.
0: No, toto letí, co? No, takže mezi tím se stalo spousta věcí, ale já bych teď akcentoval ty úplné novinky u tebe. Ty jsi se zrovna teď vrátil z cest po celém světě, nebo po drahné části světa, takže jsi plný dojmů, je to pravda.
1: Ano, 5 neděl jsem byl pryč ve Spojených státech a na Havajských ostrovech.
0: Prosím tě, jak se to tak přihodí, že 5 neděl se vyrazí do světa?
1: Přihodí se to tak, že bylo částečné pozvání do San Franciska od mojí ženy Danušky, syn tam žije.
0: Ano.
1: Tak tam jsme se jeli podívat, potom už já jsem chtěl vidět Las Vegas, tak jsme odjeli tam. No a potom od našeho jednoho známého, s kterým jsem kdysi jezdil na kole, on tam žije, tak jsme letěli do Honolulu.
0: Do Honolulu.
1: A on tam teď ještě dva následovali ostrovy další, ale mezi tím chci říct, že v Las Vegas jsme byli na koncertě Celine Dion, třeba se podívat. No, já tam byl poprvé. Já nikdy...
0: Ty jsi byl poprvé v Las Vegas?
1: Ano.
0: Tak dávno po Karlu Gotovi.
1: Čučel jsem tam normálně, jak na pouti, protože to je opravdu...
0: To je pouť taková.
1: To je pouť, no, je to takový jako, no, vidíš tam najednou Benátky, že jo, nebo architekti se snažili, je tam Eiffelka, že jo, nebo všude na plakátech jsou uváděni další, kdo budou vystupovat. Já jsem chtěl vidět Mariu Carey, která byla avizovaná, ale bohužel to je až v březnu, to už jsem tam nebyl, Rachel's Brothers, Robbie Williams, jo, to tam lítá prostě tyhle ty, nebo je tam novinka teďko, kdy Sammy Davis Junior, Frank Sinatra a Dean Martin, už nejsou, byli kamarádi, že jo, tak to tam dělají tři takový, co jim jsou dost podobný, no
0: jako,
1: tak...
0: Jako taková parafráze Krysí smečky.
1: Ano, jo, přesně, jo, takový jo, jako, jak se říká, remake nebo něco, ale i, to nevím.
0: A jsou jim i podobní trošku?
1: No, je to tam na to, hele, na těch fotkách se dá udělat letos, no,
0: to víš, jo.
1: Ale nešel jsem na to, protože to bylo málo, jako pro málo lidí, to už mě bylo podezřelý, jo, že to je asi pro 200 lidí, jako v takovým jako
0: klubu
1: ano, no. A já jsem se takhle dostal do klubu taky, čověče. To jsou takový spojitý věci, že můžu říct, že jsem zaspíval v klubu v Las Vegas.
0: Ty jsi zpíval v klubu Las Vegas?
1: Já jsem tam takhle byl. Ale já jsem lítal po obchodech a scháněl jsem desky, nějaký CDčka, co mám rád. A pak, jak jsme jeli na tu Havaj, tak jako když přijedu sem, tak zrovna tak u tebe, abych mohl pustit nějakou havajskou píseň. Člověče, tam už to neexistuje, už se neprodávají CDčka.
0: Tam už nefrčují CDčka.
1: Ne, to nikdo, teď buď to někde dostaneš LPčko, a nebo všechno se stahuje, jako ty...
0: Na plešky nějaký.
1: Nějaký ne? Ty plešky, nebo jak se to jmenuje, no, nejsem v té technice tak dokonalý. No a tak jsem se tam takhle bavil a tak na mě koukal ten kluk takový, no kluk tak 30 mu bylo, no tak
0: kluk proti nám,
1: no. Jistě, no samozřejmě. No a říká, co jako tady, no, že scháním hudbu, jako to a to, že jsem, no tak jsem řekl, že jsem z branže a že mám rád, jako v desku jsem udělal country, swing a blues a to. A on říkal, tak se přijď večer podívat do country house'u a já vždycky u sebe nosím CDčko, kdyby někde něco, jo, znáš to.
0: Jako
1: kdyby,
0: základy svoje.
1: Jako základy, kdyby něco, ale i taky jsem měl třeba pro dárek, kdyby byl nějaký malér.
0: Ano.
1: Jo, já to znám, jedu někde rychle, šup, malér, jenže tam to moc neplatí, tam to musíš vycálovat, tam jste na drobný a vyprdnou. No a tak se stalo to, že jsme šli do toho blues house, kde jsou samozřejmě kolem všude herny, no a on mě vytáhl na podium. Jako kytarista výborně zpívá, ale teď já co tam budem dělat? No tak jsme udělali nějaký blues, 12, jo, rock'n'rolly, co zná každý. No a představ si, že oni lidi i zatleskali.
0: Počkej, zpíval jsi česky?
1: Ne, anglicky tohle. Já tyhle věci umím anglicky.
0: Jo.
1: No já jsem jak superstar, to no, umím také anglicky.
0: A co
1: no.
0: Si tam zpíval, prosím?
1: Bebop, Lula, Blue Suede Shoes, Johnny B. Goode a moji píseň takovou, kterou jsem napsal, Malery Blues, Blueberry Hill, takovýhle věci. No.
0: A tleskali?
1: Tleskali, představ si. A já jsem mu, už jsem šel pryč a chtěl jsem mu dát, dal jsem mu tu desku mojí, no. Tu, ne s těma základama. A on to nějak blbě pochopil a udělal fór, že udělá show a že tady je dneska CDčko a uděláme dražbu. Jestli to někdo chtěl koupit. Představ si, že se tam našel velmi sympatický člověk, tak to vyhne na $50. Tak,
0: no prosím tě.
1: No jo, za $50 jsem dostal a on říkal, víš, když jsem se pak loučil, mě to bylo blbý za to zpívání, abych ti dával něco z našeho talíře. Oni tam hrajou, kdo to dá. Tak to takhle dopadlo dobře. No tak, já si styděl, to víš, že...
0: Ale
1: tak,
0: prosím
1: ale,
0: tě.
1: Ale 50 bylo dobrých, no tak...
0: A to víš, no. Navíc po Karlu Gotovi seš v podstatě možná jediný český zpěvák, který v Las Vegas zpíval za honorář.
1: No tak to hezký. A díval jsem se tam taky, jestli tam najdu obchod, kde byla ta svatba, nebo kde jsou ty obchůdky. Našel jsem to, ale Karel tam nebyl.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Milan Drobný, navzdory svému úctyhodnému věku...
2: Ano.
1: Doufám, že jsi se nenaštval teď.
2: Ne.
1: Prosím tě, já si myslím, že opravdu je to obdivuhodný, že jsi pořád velice aktivní a to, jak, tedy jak si myslím, jako člověk, to znamená, že se nezanedbáváš, tak i jako pěvec, jako zpěvák. Čili ty pořád tvoříš, pořád děláš a dokonce takové zajímavé věci mě úplně teda jako... Zaskočilo to, co jsi mě tady před natáčením povídal o tom, že zpíváš opeře. Je to pravda?
2: Ne, tak to takhle přesně není. Já jsem si vymyslel CDčko, který se jmenuje V opeře.
1: Jo, takhle.
2: Milan Drobný v opeře. Ale ne, jako na jevišti to nedělá.
1: Tak v hledišti, jako jo.
2: Prosím, v hledišti, když si k někomu sednu a bude chtít, tak mu zaspívám. Jo. Vedne v noci, tak se dřít, v dešti větru, venku stát. A to je Leporello, to je pro můj hlas. Ale já jsem tam vymyslel věc, kterou neudělá nikdo ani u nás, ani na světě. Já jsem nechal ztransponovat všechny, pro mě teda líbezný, krásný melodie, tenorový, jo, ty, protože největší pecky, Verdi, Puccini, já nevím, kdo všechno psali, samozřejmě
1: pro tenory,
2: soprán,
1: no.
2: Tenor, že ano, tak jsem si říkal, proč bych si to nebyl zaspívat.
1: A co ty s tím jako basbariton?
2: Nechali jsme to ztransponovat Eda Parma, u kterého to bylo i ve studiu. S ním jsem to všechno udělal, on udělal základy a já jsem říkal, Drobas, tě Bůh, to si rozbiju hubu, vůbec jak to dopadne. No, protože já se ráno musel rozespívat úplně jinak, než jako když jedu na koncert, že jo. No, točili jsme to půl roku, no a dopadlo to tak, si představ, že tam jsou samozřejmě i... operetní některé árie, protože jsem na konzervatoři studoval hudební komedii a operetu taky, tak jsem zůstal věren. No tak a některých symfonických věcí, kterých jsem otextoval, jsou tam v premiéře. No ale taky je tam třeba Vltava slavná, kdy jsem udělal nový text, jsem si dovolil.
1: To si ty napsal text, jo?
2: To jsem napsal.
1: A kromě, co tam je kromě Vltavy ještě?
2: Co je tam? Una furtiva lagrima, je tam z Rigoletta árie, jo, z Leporella, no takovýhle věci a od Haydna je tam symfonie, kterou jsem otextoval, no tak takhle to dopadlo a já jsem říkal, jak se to bude líbit, nebo co, no a nakonec to dostalo v ocenění od Artesu a Intergramu jsem dostal cenu jako v rámci mistr zábavného umění.
1: Ale.
2: Jako počin roku.
1: Počin roku. Tak prosím tě, my si z toho samozřejmě něco pustíme, ale mě zaujalo to, že se rozespíváváš jinak, když jdeš normálně na koncert jako svých písniček a jinak si se rozespívával, když si se připravoval na natáčení téhleté desky. Můžeš mi předvést, jaký je v tom rozdíl? Jak se rozespíváváš normálně?
2: Je v tom rozdíl takový, že normálně...
1: To je to normálně.
2: Jo, když půjdu na koncert...
1: Ano, ano.
2: Opera. Jo, víš, aby to znělo v masce a teď uslyšíš ten rozdíl.
1: Výborně, teď uslyšíme ten rozdíl.

0: Andem Jana Rosáka.
1: A teď se vracím k tomu, co Milan Drobný už vlastně naznačil v úvodu, že byl na velké cestě po světě, že se dostal až do Las Vegas, to jsme si popovídali, ale taky do Honolulu, čili na Havaj. Prosím tě, Havaj je kromě toho, že je proslavená tím, jak je tam krásně, že se tam dá toulat, já nevím, po těch sopkách a různě koukat na přírodu, tak taky muzikou. Jestli pak jsem poslouchal nějakou havajskou muziku?
2: No, je to, dá se říct, že to je takový velký show business v tom Honolulu. Hotel Hilton, každý den tam byla nějaká zábava nebo soutěž večer a můžu ti říct, že to dost odflákávají.
1: Jak to?
2: No, jsou tam docela, ne ty originál jako Havajani, to tam je vždycky jeden, nebo a holky to tak, jako kdyby to odpoledne naskoušeli, protože tam je spousta turistů, hlavně Japonců. A večer to, no prostě, já jsem z toho byl velmi zklamaný, musím říct, protože je to

0: všechno v takovém fofru hlavně vydělat. Jo. Je tam třeba takový zájezd, originál, na místo, kde projdeš asi 20 udělaných seskupení vesniček, které jsou ve svým mluvě každý odlišnej. A to je takový fofr, že ti z toho zblbne hlavy. Já jsem tam nebyl teda, protože to je na celý den a honěj tě od jednou k druhému, seš tam 10 minut. No a tam jsou stejný docela lidi a převlíkají se a přeskakují z těchto. No,
1: je taková to, turistická šaškárna.
0: Představ si takováhle normálně turistická šaškárna. Je tam karaoke a tam se přihodí. Dělo, protože Danuška je pohybově velmi, velmi nadaná, tak já jsem šel tančit s ní, musel jsem, slíbil jsem to. No tak jsme tam tančili, blbli jsme, oni se na nás podívali tak a vytáhli si jí a říkali, jestli by, že tam koukali, jestli by nepřišla ráno, protože viděli, ona běhá, jo, ráno rozcvičuje se a tak dále. Já sedím, koukám a pak si jdu zahrát maximálně tenis. A oni si všimli, a jestli by nepředcvičovala jogu, a ona ji dělá. No tak předcvičovala, ale přišli tři lidi, si představ, líní, to je všecko, tlustí jsou tam, normálně hrozný, kejty, oni nemůžou dát ani k sobě, nejenom ženský, ale i chlapi, hrozný. No tak ona z toho byla trošku otrávená, ale aspoň, že jsme dostali pade, tak jsme měli na vylepšení, no, na vylepšení večeře, za tanec.
1: No prosím tě, my si pustíme nějakou havajskou muziku taky, kterou si přines, ale mě zaujalo to, jak jsi říkal, že jsou tam tak tlustí lidi, to jsou tak jako s prominutím teda, že to tak řeknu, vyžraný z místní stravy.
0: Já si myslím,
1: se tam tak dobře
0: já si myslím, a dokonce tam je, on už zemřel, zpěvák, který byl velice populární, jmenoval se nějak Izrael, nebo Izramu říká,
1: ano, ano,
0: ještě
1: ano.
0: Má něco k tomu.
1: Strašně dlouhý jméno. No.
0: 285 kilo a on je focený, že je nahatej, rozpláclej na pláži, směje se jenom v plavkách, ty plavky to je takový stan pro tříčlennou rodinu, rozumíš? No a kde tak napadne, jestli ty mladý se po něm nechtějí nějak přizpůsobit.
1: To je takový kult obezity.
0: Hrozný, to je jako kdyby všichni dělali sumo.
1: No a prosím tě, to je, jak říkám, tak dobrá strava, tam se tak dobře baští.
0: Ne, já nemám rád vůbec tyhle ty bůlky, ty hamburgery. No, a to
1: se tam baští
0: to.
1: Hlavně.
0: No to jako hlavně a hranolky taky. Jo. To oni to už to cpou od dětí, aby měli od nich pokoj, tak jim dal pytel. Hranolku a majonezu k tomu a už to žere. No a to je hrozný.
1: Kila přibývaj.
0: No jo, to je. No.
1: Tak prosím tě, ještě, že takhle hezky zpívají, jak si nám přines na tom CDčku, tak si něco pustíme. Tandem Jana Rosáka.

0: Milan Drobný vystřídal ve své hudební kariéře opravdu hodně partnerů, myslím teď jaksi spíš muzikantů. S kolika kapelama, dá se říct, vůbec si zpíval? Dá se to spočítat?
1: No, tak to víš, že se to dá. No, tak ať to byly big bandy, kdy jsem měl to štěstí a možnost zpívat ještě s Karlem Kraugartnerem.
0: To jsi začínal?
1: Ano, to jsem začínal. Pak se Zdeňkem Martákem taky. A ten orchestr, který později se jmenoval Točer, taneční orchestr Československého rozhlasu, řídil, ano, Josef Obruba.
0: Tady
1: Ačko, no, no, no, tak to bylo to s Karlem Vlachem samozřejmě, s Václavem Vyšpšem, s Vaškem Zahradníkem, to byl taneční orchestr Československé televize zase, Gustav Brom, nesmím zapomenout.
0: Ty jsi absolvoval všechny tady, ty krásný
1: kapely. Ty big bandy, jako no.
0: A dá se říct, že s některým z těch dirigentů se ti pracovalo líp?
1: No,
0: tak koho nejraději vzpomínáš?
1: Každý měl něco, no tak obrovskou autoritu měl Karel Kraugartner, to bylo obrovský, protože Karel Vlach byl tatík takový, každý ho miloval a tím pádem si bohužel taky třeba ty muzikanti dovolili víc než panu Kraugartnerovi. Já jsem jeden takový případ, jsem měl Růži růžovou v divadle Semafor, Dlouhý růže růžová, růže růžová, a jel jsem s ním na zájezd do Lince a do Mnichova a musel jsem se to naučit německy. Dostal jsem text 3 dny před tím odjezdem, což bylo hrozný. Já jsem v té době německy vůbec nemluvil. Tak třeba k panu Vlachovi přišel a řekl bych, pane Vlach, já bych to, jestli je možný, bych to udělal takhle. Já bych to zpíval česky a poslední 2 věty bych zaspíval německy, kde je to jako vyústění a že by to bylo dobrý, jako a určitě by to prošlo. Ne, tak pan Kraugartner. Přišel jsem za ním, řekl jsem tuhle blbost, on mě chytl kolem ramen, povídá, kolik za to máš? Já jsem řekl částku, která tenkrát byla velice
0: zajímavá.
1: Zajímavá, větší než co jsme dostávali tady podstatně. A jsi spokojený? Já jsem řekl, ano, jsem spokojený. Tak koncerty až po zítří, tak se to naučíš. A takhle mě plác po zádech a já ti přísám, že jsem se to naučil. Já jsem měl s Karlem v autě, on řídil místo, aby ho navigoval, tak já jsem držel ten text. Já jsem to večer zpíval, těch 5 slok, tek mě pod po zádech a druhý den, jak jsem si myslel, že to už umím, tak jsem to zvoral.
0: Prosím.
1: No, pak jsem se, protože znáš to, jak se najednou třeba...
0: Zamyslíš se nad tím.
1: Nebo se podíváš na někoho.
0: No.
1: Utkvěje ti, jo, mezi lidma, šup, a už to bylo vedle. A tam se ukázal jako velký, jako dobrotinec, protože já jsem se omlouval a říkal, dobrý, já vím, že jsi to naučil, splet se může každý. Jo?
0: A pamatuješ si ještě ten text německy třeba?
1: Ne, já si pamatuju, třeba pláču su...
0: No.
1: Also weine ich, weine die kennlich und sie... Počkej, no, vidíš to, ty to neumíš.
0: Je vidět, že neumíš německy.
1: Teda, ne, tohle neumím, já jsem to dost dlouho nespíval německy.
0: Nikdo to nechtěl kromě mě.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Milan Drobný je činorodý nejenom co se týče nahrávacích studií a koncertních pódií, ale taky co se týče jeho činnosti ediční, protože ty vydáváš taky knížky, víš, ty píšeš knížky.
3: Já je nevydávám.
2: No tak to já vím, ale tak jako
3: ano.
2: Jsi za nima, tak jsi jako autor.
3: Ano.
2: O čem jsou ty knížky?
3: Musím říct, že jich je 12.
2: 12 knížek?
3: Ano. A v roce 2014 jsem byl zat do obce spisovatelů.
2: Prosím tě.
3: To se musím vytáhnout takhle.
2: Se vytáhni klidně.
3: No. No a o čem jsou? No tak první byla Hvězdy kolem mě, kterou jsem taky udělal jako audio. Namluvil jsem pro Slepecký ústav. To jsem jim věnoval. No tak věci kolem, příhody kolem, ale taky beletry, kde je třeba příběh 4 lidí, kteří se vzájemně prolínají, já je znal osobně, profesionální hráč karet, sportovec za Zenitem, politik a žena, která provozuje jedno nejstarších řemesel. No ty, co ukazují ty charaktery a prolíná se to mezi sebou a
2: rozumím, nejstarší řemeslo nemyslíš dojíčku mléka tedy určitě.
3: Ale... Ne, kurvu, ne,
2: myslím. Tě, to fabuluješ, to znamená, to není jako, že by si čerpal skutečně ze...
3: To se mě zdá. No, no jistě, já jsem to profesionální hráčka, já jsem 2 měsíce byl mezi takzvanýma valchaři, slečny, valchaři a intriky v showbiznisu, no. Se to jmenuje.
2: Aha.
3: Já jsem se tam 2 měsíce motal, abych to viděl. Honzo, to si neumíš představit, co to je za lidi, jako ta vášeň, jo? Aha. Oni, Gotes, to plátínko, on prohraje třeba 100 tisíc a druhý den je tam zas.
2: Jak bych ti to asi tak řekl, já tý vášni směrem k těm slečnám bych rozuměl, ale tý vášni směrem k těm kartám to vůbec nerozumím. To prostě to jde mimo mě.
3: Já taky ne, no. Tak Mariášek nebo tohle to jo.
2: No ani to ne.
3: No to ne, to já ne, jo. Ne. To já, jako...
2: No a ty v těch knížkách čerpáš teda jaksi z nějakých jako třeba ano. Vzpomínek známých nebo tak jako lidí, jo?
3: No tak ale co jsem prožil, jako co nemám prožil, rád vyprávět ne? Něco, co je někoho vlastní, aha. Jako abych povídal o já nevím, plácnu o Frantovi Kocourkovi, jo, když to vypráví jako Bolek třeba, nebo Mirek Donutil, jo, prostě, tak jenom abych to sem pochytil. Ne, všecko je z mýho jako života.
2: Která je tvoje poslední knížka?
3: Moje poslední knížka, která je venku, ta byla velice jako úspěšně, dokonce byla na žebříčku, musím říct, asi 8. Jmenuje se to Když se ucho utrhne. O problémech jako lidí a průšvihy a jo, když jo, tak dlouho chodí se čpánem provodu a tak dále. No a teď mám na odevzdání knihu, která se mne všude, kde jsem byl rád.
2: A?
3: A to je nejenom ze zahraničí, ale chci ukázat taky, jako, víš, já si myslím, že budeme znát, co je na Kanárských ostrovech všichni a nebudeme vědět, že máme krásný Český Krumlov, Beskydy, Jizerský hory, Kokořínsko a tak dále. Tak na tohle jsem se vrhnul.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Tak už víte, že Milan Drobný má před vydáním další knížky, ale nepochybuju, že ani to CDčko, které si vydal nedávno, není poslední. Tak co připravuješ teď?
2: No, to ti musím říct, to dvojcédečko, co jsem ti dal, to se jmenuje Písně mé oblíbené,
1: ano,
2: to jsem netočil, to jsou dva samplery z hotových věcí, Písně mé oblíbené, ale to není, tam není nic z hitu, jako Kočka, Kytky se smály a tak dále, ne, tam jsou věci, které buď to se nesměli pouštět, že textař třeba odešel, nebo název byl blbý, jako Koupím si opuštěný hrad, což je Raindrops keep falling on my head,
1: ano.
2: Napsal Jirka Štajdl krásný text, Koupím si opuštěný hrad. Bylo řečeno, co bys, jaký hrad si budeš kupovat?
1: Ale to chceš být jako šlechta nebo
2: je,
1: co?
2: Jo, nebo pánbu ví, jako se, to byla moje první píseň, kterou jsem napsal. Se Zdenkem Borovcem, Zdenek Borovec udělal text. V roce 67 jsme to nahráli s Karlem Vlachem. Přinesli to na suprafon, řekli, to se nemůže jmenovat Pán Bůh ví.
1: Jako Pán Bůh ví.
2: Ano, Pán Bůh ví, ale já tam zpívám, kde jsou ty loňský sněhy, Pán Bůh ví, kde jsou ty časy, kdy jsem tě měl rád a tak dál. A já říkám, jak by se to mělo jmenovat. A oni mi povídají, no tak jak to zpíváš, Pán Bůh ví.
1: Čili P a M.
2: Pán a dohromady Pán Bůh ví.
1: Pán
2: no, a tady to máš, že to vydali. To vydali Pán Bůh ví, úplná kravina. Že? No tak to je tohle, to je tak pro kamarády, a kdo si to objedná v agentuře u nás. No a ale připravuji jako k výročí samostatnosti naší země, tak Bedřich jsem tam napsal moji vlast. Já jsem udělal moje zem. A jsou tam věci, které písničky, které opěvujou, já nevím, tak třeba Třeboň, je tam píseň jako Rybník jménem Svět a
1: to je dobrý. No?
2: A Vok, jo?
1: Ano.
2: Ten šlechtic, jo?
1: Ano.
2: Vok, nebo U Kokořína, jo? Prostě, nebo Pardubický perník a tak, takovýhle věci, no. A tam no, moje zem je taková jako kantáta, bych řekl, no. To je jako
1: tvůj příspěvek věc. Prostě k výročí.
2: Ano.
1: Velice hezky, velice hezky. Ale prosím tě, ještě se chci zeptat, úplně odbočíme teď od muziky, od psaní. Co tenis, hraješ pořád?
2: Tenis, člověče, teďko jsem právě nemohl, protože začal loket a pak rameno jsem někde blblil.
1: Teď začne výčet těch bolestí no, Milana Drobného. No.
2: A už to jde zpátky, představ se.
1: Prosím tě.
2: No, nejdřív bylo loket, to jsme zažínali rameno. Teď rameno se uklidnilo a začínalo se loket. Ale už to bude snad dobrý. Musím se nějak šikovně rehabilitovat.
1: No, můžu tě uklidnit. Můžu tě uklidnit, ono to pojede dokola. Takhle.
2: Že jo, i s kolenem, koleno ještě
1: dokola. Ale navzdory tomu pořád hrajeme,
2: no,
1: co
2: jistě,
1: si budeme povídat.
2: No půjdem a jezdím na kole.
1: Tak,
2: víš?
1: Správně. Tak ať ti to dlouho vydrží, hlavně síly, hlavně duševní, pochopitelně. Milan Drobný dnes byl na Tandemu, já ti děkuju a přeju ti všecko dobré.
2: Já děkuji tobě a děkuji za pozvání a budu se těšit s vámi i na jevišti nebo v hledišti.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Mana, mana.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Právě začíná vysílání pravidelného pořadu U muziky. Vy, vážení, kteří jej alespoň občas sledujete, dobře víte, že je to program plný dobré lidové a dechové hudby, kterou máte všichni rádi. Při poslechu skladeb, které možná už léta znáte, anebo se seznámíte s těmi novějšími, vám chceme dopřát chvilku odpočinku, uklidnění a třeba i trošinku vzpomínání. Na uvítanou vám zpívala a hrála malá česká dechovka, která pro vás vybrala krásnou lidovou písničku z jižních Čech, Na břehu Blanice. Aby se vám i nadále dobře poslouchalo, to vám od studiového mikrofonu přeje ze srdce Pavlína Filipovská. Dále hrajeme říznou skladbu autorů Slávy Macha a textaře Ladislava Jacury, která se jmenuje Chasnická polka. Zpívat a hrát bude Květovanka. Kdysi a vlastně dodnes populární hudební skladatel Josef Heřman Zeffy napsal oblíbený a všeobecně známý valčík Stromečky okolo Břežánky. Text připojil Bedřich Ondráček. Zpívá Božena Baťková, hraje kapela Jižani. V našem pořadu nikdy nechybí temperamentní tango. I když je to rytmus importovaný, dostal se do Čech až počátkem 20. století z Latinské Ameriky, zdomácnil u nás poměrně rychle a patří mezi oblíbené společenské tance. To dnešní knoflíkové tango je dílem Jindřicha Pavlíka a text napsali Karel Rolo a Standa Tatar. Se studiovým orchestrem Jana Slabáka, vedeným Milanem Baginským, si zaspívá Standa Tatar.

je tu pochod, vážení. Četla jsem, že svižná chůze patří k těm nejzdravějším a nejúčinnějším cvičením. No tak ji pěstujme a přitom si vzpomeňme, že naši hudební skladatelé pochody velmi často psali a mnohé z nich jsou už desítky let vyhledávané a všeobecně známé. Třeba zrovna ten, který si v zápětí poslechnete. Autorem hudby i textu je legendární Karel Vacek. Zůstaň tu s námi, budou zpívat Ivana Slabáková, Josef Zíma a sbor hrát orchestr Karla Vacka mladšího. Následuje polka Aleše V. Nováka s textem Miloně Čepelky Studánka. S veselkou Ladislava Kubeše zpívá Milan Černohous. Dlouholetí dramaturgové Československé televize František Živný a Zdeněk Procházka jsou autory elegantního valčíku Talisman lásky. Zpívají Jaroslava Fialová a Jana Henišová, hraje hořovická muzika pod vedením Bohumila

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. V tuto chvíli jsme už zase na obvyklé pouti za moravskou muzikou. V úvodu na přivítanou nás hned téměř omámila vůně rozkvetlého šeříku. A v zápětí jsme pochopili, že to byl pozdrav od Františka Maňase staršího. A tak hrajeme jeho šeříkovou polku. Text napsala Růžena Sypěnová, zpívá a hraje brněnská moravěnka, kterou řídí Jaroslav Fuksa. O slovo se hlásí i Václav Maňas mladší. Napsal Valčík a o text požádal Barboru Štromerovou. Jeho název je zřejmě chválou hudebnosti Moravy a jejich muzikantů. Totiž on se jmenuje Muzikanti z Moravy. A věřím, že můj odhad bude správný. Však za okamžik uslyšíme. Zpívá a hraje Valaška. Kohůtku jarabí, to je veselá polka, zároveň velmi známá moravská lidová písnička. S Moravankou zpívá Jiří Helán.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: České písničky na české hroudě, jak se říká, nás vítají po návratu z výletu. Nejprve to bude Suslavická Husova lípa Miroslava Čepického. Tuto polku zpívají Blanka Tumová a Jiří Škvára, hraje myslivecká kapela Atlas, kterou řídí Miroslav Čepický. Potom zaspívají a zahrají české buchty a vybrali pro nás staropražský valčík Bohumila Lepiče.

Vážení a milí posluchači, dneska už se do našeho vysílání pořadu u muziky téměř nic nevejde. Takže to je skoro všechno. Jo, ale ještě poděkování. Poděkování za vaši pozornost a příště zase naschledanou. Těší se na vás Pavlína Filipovská. Na rozloučenou to dneska nebude jenom pár tónů, ale celá směs českých lidových polek pod našima okny. S kapelou Žatečanka budou zpívat Olga Filipková, Ivana Brožová, Martin Nuhlíček, Jan Hrdlička a Milan Černohous.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: 85. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmová, televizní a samozřejmě také rozhlasová herečka Iva Janžurová. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a především pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Ivy Janžurové si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Dva v Africe. To se vám tak sešli básník Jiří Suchý a malíř Jiří Andrle mezi sbírkami na výstavě afrického umění. A nebyli sami. Jejich hostem ve stejnojmenném rozhlasovém cyklu Dva v Africe byla tentokrát herečka Iva Janžurová.
3: Ať už je večer, odpoledne nebo ráno, ať už jsme v Praze nebo v Africe, budeme se chvíli nacházet mimo čas a prostor.
4: Sedíme tu v Peleově vile, jejíž exteriér je v Praze, v interiéru však je Afrika, zastoupená množstvím masek a soch, duchů, božstev a předků.
3: A jsou tu ovšem i obrazy Jiřího Anderleho. Jsou to nádherné sbírky a můžete litovat, že tu nejste s námi, což se však dá v příštích dnech odčinit. 300 těchto soch a obrazů budou dnes naslouchat a my si budeme povídat.
4: Kdo?
3: Jiří Anderle.
4: Jiří Suchý.
3: A náš host.
4: A o čem že to bude?
3: Tak dovolte, abych určil téma.

0: cviť, měsíčku sviť na tu blbou nit, šedivou nit. Včera jsem ji uměl navlíct lehce, dnes jí ucho jehly slyšet nechce. Ona dneska tadle česká nit je napuchlá a ta ucha chladnejch jehel náhle ohluchla. Všechno má svůj řád, jehle se chce spát, i ten bledej měsíc zívá. Leč každej zápor má svůj klad a všechno má svůj řád, jehle se chce spát. I ten bledej měsíc zívá a každej zápor má svůj klad snad. Tak to byla písnička ze hry Sukně smutnou jehlou spíchnutá, ve který hraju Krejčího, a já to říkám proto, poněvadž se to dotýká tématu dnešního našeho sezení. Říká se, že slovo dělá muže a šaty dělají ženu. A je to tak, dneska budeme si povídat o šatech, o módě a samozřejmě ještě o něčem jiným, to ale dneska takhle dopředu říct nedokážu, poněvadž to se obvykle vyvine během toho našeho posezení. Vítám tady našeho hosta Ivu Janžurovou.
1: Janžurová Iva, herečka narozená 19.5.1900. Zajímavé, že se vždycky rozkašlu. V Žirovnici u Pelhřimova, to je Českomoravská Vysočina. Daná, manžel Stanislav Remunda, dvě dcery. Nyní komická charakterní herečka, studie Damu u profesorky Fabiánové. První angažmá v Liberci, od roku 64 v divadle na Vinohradech, od roku 87 Národní divadlo. Je tu výčet filmů a televizních inscenací. Stačí jenom připomenout seriály Eliška a její rod, Píseň pro Rudolfa III., Sňatky z rozumu, Nemocnice na kraji města, Arabela, Dobrá voda, a řada dalších inscenací, film Kočár do Vídně, Penzion pro svobodné pány a tak dále a tak dále. Já bych jenom zmínil, že byla Iva Janžurová v roce 2006 odměněna prezidentem republiky medailí za zásluhy v oblasti kultury a vzpomínám si, že nezapomenutelná role byla Beckettova hra, jak se Ivo jmenovala?
2: Šťastné dny.
1: Úžasný, úžasný, nezapomenutelný. No tak tolik asi taková ta faktografie.
0: V té hře Šťastné dny jste vlastně nemusela sukně mít vůbec, poněvadž jste byla do poloviny v písku, že jo?
2: Měla jsem ale dokonce dvě sukně, protože byl nárok na děkovačku, kde jsem se ukázala, že jsem celý člověk. Takže jsem měla jednak takovou tu základní, ty šatičky, které vyčnívaly teda nad ten pas i do scény, ale protože jsem říkala, že za ty 2,5 hodiny je pomačkám, tak jsem se dožadovala ještě jedné sukně, kterou si na tu děkovačku přes ty šatičky přehodím.
0: Já bych vám položil otázku. Ušila jste si někdy vy sama něco na sebe? Šila jste někdy?
2: No, já vás podezřívám, že to trošku víte, nedávno byl takový můj medailonek, který jsem celkem nemohla ovlivnit v televizi a tam moje dcera, já jsem v tom odmítla nějak vystupovat, ale ani to nebylo žádoucí, ale moje dcera, kteráž to stejně tak jako ta druhá nepříliš libě nese tyhle ty nároky vystupovat jaksi za svoji matku, tak místo, aby se pochvalně vyjádřila o mé umělecké činnosti, tak takzvaně práskla na mě, že celý život šiju vlastně. Jako malý dítě jsem poprvé si ušila sukničku z celofánu, ve které jsem tančila u vánočního stromečku.
0: No počkej, něco jako... skrz to je vidět, ale...
2: No tak, já měla pod tím asi tepláky, ale tančila jsem scénu z Labutího jezera, tak jak jsem viděla z výstřižku nějakých, to ještě dokonce nebyla televize.
0: A to krásné Pepita sako, co máte na sobě, to jste si nešila?
2: Ne, to jsem si nešila.
0: Na saka máte člověka?
2: Ne, já se přiznám, že jsem i saka zkoušela.
0: Jo.
2: A dopadla jsem trošku jako Bilak, který měl tý legitimaci nepouštět na saka.
0: Ale Kdybyste byla ochotná mě ušít sako, tak já vám slibuju, že bych ho nosil a že bych říkal, že je to od vás, že bych na to pyšnej.

0: Tato dívka, kdyby šila, smutným životem by žila. Šije za ní druteva, pro Adamy, pro Eva. Vážení přátelé, já věřím, že nikdo z vás nešije doma, ale všichni společně nakupujeme v obchodních domech Prior a máme z čeho vybírat. Jsme všichni stejní a nemáme si co závidět.
1: Jestli ano, máme dojít.

0: věci.
1: No, tak to je od vás lichotka, ale no. Přiznám se, že by mě to velmi časově zatížilo. Já jsem měla takovou velice základní výtvarnici, která se mnou spolupracovala na mnoha filmech, Irena Greifová. A ta mě dělala oba takový ty efektní filmy, co jsem dělala s Jurajem Hercem, Morgianu a Petrolové lampy, kde byly ty většinou secesní, jakoby víceméně kostýmy. Takže tam jsme se obě hodně vydováděli. Já si dokonce vzpomínám, že jsem se už trápila představou, kolik těch kostýmních zkoušek budu muset absolvovat na Barrandově. A myslela jsem si, že už tak jako jsem něco natočila, že si dovolím pronést návrh, aby mě udělali takovou panu krejčovskou, která by byla udělaná na moje rozměry. A že by si ty první základní zkoušky jako ty švadleny mohly dělat na té paně. A někdo to tam buď odbil nebo domyslel trošku špatně, takže mi odlívali figuru v takové nějaké hmotě, tak mě položili v nějakých plavčičkách do něčeho, co mohlo zachovat tu formu mýho těla. Pak něco na mě zase nakydali nahoru. Ta postava, která z toho vznikla, byla neskutečná, protože jak se člověk položí a teď ještě ten materiál na něj různě tlačí. Takže se zjistilo, že na to se vůbec nic zkoušet nedá. Tak to mám ještě dokonce do dneška tu slupku u nás na chalupě v Maštali, protože si chci z toho ty nožičky na něco použít. Pořád tam chodím kolem toho torza, té svojí rozšklebené postavy.
2: Já si vzpomínám, že na mě šili kostým ponejprv do filmu Hlavní výhra se jmenoval, hrozný film to byl, ale byl to první barevnej, ve kterým jsem hrál. Já hrál furt jenom v černobílejch a měl jsem z toho už mindrák. A tam jsem měl ale jenom takovou jako barovýho zpěváka. A oni se rozhodli, že mě koupí na horní část těla, tehdy se tomu říkalo skampolo. Taková košile přes kalhoty se nosila. Měl takový zvláštní límec a bylo to skampolo, to, že mě koupí a kalhoty, že mě ušijou na míru, aby mě padly. Tak jsem tam přijel a tak nejdřív jsme vybírali skampolo, potom jsme jeli se podívat na nějakou látku na kalhoty, vybrali jsme, pak jsem zase odjel domů. Za několik dní jsem tam zase jel a ty kalhoty mě zkoušely. Byl jsem tam celkem třikrát, hlavně tedy kvůli těm kalhotům a když potom to natočili, tak já jsem tam byl pouze od pasu nahoru. Takže to bylo moje taková deziluze z filmového
1: kostýmerství.
2: Ale koukám, že tady pan Anderle nahlíží a listuje do svého nádherného poštovního kalendáře.
3: Je zajímavý.
2: Z roku 1908.
3: No, to je 100 let starý.
2: No, před 100 lety.
3: Před 100 lety dávali poštovní doručovatele neboli listonoši, tady je napsáno Josef Kulich, CK listonoš, s krásným knírkem, překrásné čepici se štítkem a má dokonce metal na prsou, tu nádhernou uniformu, v ruce drží dopis, líbezně se usmívá a vítá ho mladá dáma, kostýmovaná podle módy z roku 1908, růžové šatičky, dceruška se jí drží za ruku své maminky, tady je spoustu naivních, ale byl nesmírně přitom půvabných vtipů, které jsou doprovázeny dokonalými kresbami.
2: V podobným kalendáři jsem si vyhledal svého času vtip, který jsme potom s Jiřím Šlitrem rozváděli ve hře Jonáš a doktor Matrace, kde Švíčko, taky učedník Ševcovský, šije botu a přichází k němu mistr a říká mu, tak Frantíku, kolikátou botu to šiješ? A on říká, pane mistr, už druhou. A on říká, tak mi ukáž tu první. A on říká, tu jsem ještě nezačal.
3: No,
2: ale to bylo docela, že hezký, na tu dobu.
3: Hezký. Tady jsem našel jeden takový rázný krátkej. Z Rýmu manžela vracejícího se z hospody. Sotva sáhnu po klice, začnou lítat po klice.
2: To je absolutní rým podle Cimrmana, no to je velice kvalitní for.

Nevím, koho by to nenapadlo, že chodidla jsou jistě růžový a prsty jako školní počítadlo. 4 a 1 je no honem, honem, honem, kdo to ví? Hlásím se já a říkám hrdě 5 a pak si znova sedám do lavice. Od těch dob už uplynulo mnoho let a s léty přišla touha přesvědčit se, protože najdu počítadlo stěží, je třeba sundat modré punčochy. 4 a 1 je, na tom už nezáleží.

0: těm modrým punčochám. Když si v roce asi 60 nebo 59, nebo když jsem začínal vlastně dělat to divadlo, tak začala taková móda, že školačky začaly nosit barevné punčochy, modrý, červený, oranžový a tak. A vzedmula se proti tomu ze strany jaksi oficiálních míst vlna odporu, jednak, že to byla západní móda a výstřední. Holka, která má dlouhý punčochy a byly modrý, tak to bylo výstřední tenkrát. A já se naštval a napsal jsem do jedných novin, poněvadž to byla ještě taková kritika, která se směla. Vejš, už bych si netroufal, tady to jsem napsal takový fejeton, měla modré punčochy, se to jmenovalo, a já jsem se zastal těch dívenek, který měli barevný punčochy, a dostal jsem, ještě mám skovaný dopis od jedné školy, kde se podepsala celá třída, a tam bylo napsáno typicky pro tehdejší dobu: pane Suchý, moc vám děkujeme, že jste nás podpořil v boji za modré punčochy. Když jsme takhle od toho divadla, tak bychom si možná mohli popovídat a postěžovat si. Máte taky nějaké zkušenosti s kostýmerkama, že se nedohodneme, nebo že máme jiný názor, co bychom měli mít na sobě?
1: No, já se přiznám, že je to velice důležitá věc, abych se jako herečka cítila v tom kostýmu nejen dobře, ale abych tak jako mohla trošku počítat i s tím, že až ten kostým po těch všech zkouškách na sebe oblíknu, že mi ještě něco přibyde, jako nějaké plus k tomu mýmu výkonu. A je to tak, že skutečně dobrý kostým mě dokáže v té důležité závěrečné části často pomoct. Já si vzpomínám, že jsme jednou na Vinohradech zkoušeli takovou pohádku, kde jsem dostala roli víly, což bylo pro mě dost mimořádný, protože já jsem nebyla ten typ na víly, na ty éterické bytosti.
0: Ale... Jo, ne.
1: Ale prostě dostala jsem roli víly a zkoušeli jsme, a já jsem samozřejmě tu vílu si přizpůsobovala, takže jsem si poručila pro vás, že budu tam se houpat na provaze, a nacvičila jsem si spoustu takových krkolomných kousků, a pak jsem dostala kostým, který mi to všecko přinejmenším stěžoval, ne-li úplně v některých místech jako ničil. Takže tam bylo velké jednání a museli nakonec ustoupit tomu mému tvrdošínému přání, že mi ten kostým předělal na takový kalhotový kostým. A pak velmi podobný kostým mi udělali právě po těchto zkušenostech do takového vystoupení silvestrovského, kde jsme s Jirkou Hrzánem jezdili na kolečkových bruslích. A já si vzpomínám, že když mi ty plizovaný kalhotový sukně vlastně přinesli už na to vystoupení, my jsme měli těch zkoušek hrozně málo a ten kostým přišel na poslední chvíli, že to byl ten moment, kdy to tělíčko úplně zajásalo, že takhle je to správný, a hrozně mě to rozveselilo a hrozně mě to pomohlo ještě v tom posledním důležitým momentu. To se točilo před lidma, byl to takový nezastavitelný, neopravitelný téměř výstup, poněvadž to šlo s publikem a nevím, co by se muselo stát, aby se to natáčení zastavilo a vrátil se ten výstup. Takže tam bylo hrozně moc ohledu, byl tam playback a byly tam fyzický docela náročný výkony a vůbec nespadnou v těch bruslích z toho oválního, takového, to bylo ve tvaru takového jazyka, to pódium, tak to všecko stěžovalo tu věc, a ten kostým mě tak jako nes jak motýlí křídla, to na to hrozně ráda vzpomínám, a chci říct, že to je hrozně důležitý.
0: Vy to nevíte, ale já jsem modní návrhář.
1: No,
0: dokonce
1: nevím.
0: V té zmíněné hře sukně smutnou jehlou spíchnutá, tam celá druhá půlka se jaksi odehrává na modní přehlídce, a tam jsou modní návrhy, ty exponáty, tam chodí ty manekýny, a musím říct, že každý ten kostým rozesměje.
1: Ale já mám třeba takovou historku jednoho kostýmu. My jsme natočili Pane, vy jste vdova, a blížila se premiéra, a já často s takovým pousmáním vzpomínám na to, jak jsem si pořád představovala, jak hraju tu velkou roli a jak budu ta hvězda. A teď jsem se chystala pořád na tu premiéru a zjistila jsem, že vůbec nevím, co bych si vzala na sebe, jako jít do módního drahého salonu, to mi přišlo jako opravdu nevhodný z finančních důvodů hlavně. A tak já jsem si začala háčkovat takový šaty. Neměla jsem moc času, takže jsem o to dělala větší ty dírky na těch šatech. A ty šaty jsem skutečně uháčkovala a měly i dlouhý rukávy a byly až skoro na zem. Problém byl už v tom podsazení, tam ta látka, kterou jsem musela použít kvůli těm velkým otvorům, nebyla to pravý ořechový. A malér se mi potom stal, že jsem si udělala z takového umělého materiálu turban a ten turban to schodil hodně tedy. Ale ty šaty byly krásný a Greifová potom, když jsme točili film Drahé tety a já, tak říkala, víš, ona byla taková uštrikovaná a tak jsem ji musela vzít domů a vytáhla tyhle ty šaty, které už jsem na sobě moc krát potom neměla. Upárala jim zbytek, tak jako od těch kolen dolů a já jsem v nich odehrála velik kus v tom filmu a tyhle ty šaty vzala na milost i moje dcera Teodora a ta je dneska nosí občas do společnosti bez jakýhokoliv podsazení, se musí říct.
0: Já jsem znal jeden zajímavý případ, když mluvíte o dceři, jedna dáma, která měla dceru a která chodila vždycky ve velmi takových mini sukinkách, ale i s přibývajícími léty, jak si pořád na těch mini sukních trvala. A pak už dcera začala chodit do tanečních a ta dáma jako garde chodila s ní a říkala, já vám jednou si zase oblíknu tu sukni a říkám si, to je nějaké zvláštní, nějaká dlouhá. Ta dcera jí tajně tu sukni opustila. Takže, když jsme ještě mluvili o těch módních návrhářích, tak jsem chtěl k tomu něco říct a už jsem to spolknul, ale to bylo vám tak zajímavé, co jsem chtěl.
1: Já teda se ještě, než si vzpomenete, vrátím k té Teodoře, se kterou jsem jednou podnikla takový krásný výlet. Myslím, že už to ničím nepřekonám v životě. Jeli jsme prostě s tlumokem na zádech. Bylo to v roce asi 91-92 do Anglie a koupili jsme si tady v Čedoku takový ty jízdenky na 10 dnů. 10krát jsme mohli použít vlak a cestovali jsme s tím báglem a se stanem po Skotsku. No a já jsem si šetřila peníze a ona o tom věděla celkem, že na zpáteční cestě, kde v Londýně jsme zase měli nasednout na ten autobus, si ušetříme 3 dny a já, že si tam něco jako v tom Londýně koupím na sebe, takový nějaký takový anglický kousek, že jo. A teď jsem běhala po tom městě s tou Teodorou a nebyla jsem schopná vůbec zvládnout ty krámy a začaly mi ty všechny možné věci lítat před očima. Vlastně se mi zdálo, že nevidím nic, po čem bych zatoužila, ale ona to zachránila a já jsem zjistila, že v tomhle smyslu, pokud bych si tedy chtěla ještě někdy něco na sebe kupovat v konfekci, tak vždycky půjdu s Teodorou, protože ona mě šoupla do té zkušební kabiny, říká, tady seď. Oběhla ten obchod a přinesla mi několik sák a několik sukní a jsem říkala,

0: Poněvadž jsem tam měl některý, který dokonce mě prosili, že by vůbec nepotřebovali na tuhle tu scénu kostým.
1: Byly doby, kdy jsme jezdili rok co rok s Hrabalovejma, s Eliškou a s Bohumilem Hrabalem, spisovatelem, a ještě s malířem Smetanou, s jeho ženou na Kypr nebo do Španělska na 14 dní. A my jsme jednou absolvovali dlouhý let mezi přistáním v Aténách. Směřovali jsme teda letiště Larnaca, Kypr, a ten Bogan to těžko snášel. Říkal, já jsem seděl vedle něj, on se pořád vrtěl, říkal, to je, víš, to musíš, ty kluku pitomá, stáhnout ten klnot té lampy jenom na malinko, aby ta lampa jenom tak jako žhnula a nezhasla, a už aby jsme tam byli v té Larnace. A tak se taky stalo, po dlouhém letu jsme přistáli a autobusem jsme dojeli do hotelu a ono mezi tím se začalo rozednívat a my jsme teda si každý našli ten svůj pokoj, kde jsme se ubytovali, a já jsem najednou vyšel prostě, protože to svítání bylo takový vábivý, že jo, to zlatý nebe, a zrcadlilo se to v takovým klidným moři zlatým, a najednou vidím postavu bílou, přelud. A pan spisovatel Hrabal zatoužil se vykoupat i v moři, ale protože už měl na sobě noční košili, bílou, dlouhou, tak si říkal, co se stane, no, když jako vejdu. A skutečně neuvěřitelný se stalo skutkem, on šel a nezastavil se a do toho nádherného zlatého moře krok za krokem se potápěl v té noční košili. Já jsem udělal fotku, ta fotka je nádherná, má zdvižený ruce, a on volal do toho rána: Stařec a moře jsou zase spolu.
2: Ha, ha, ha.

0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a naším hostem je Iva Janžurová. Zvláštní téma by bylo zmínit se o fenoménu second-handy, sekáče.
1: Že? Ano, mně se už líbí to, že si náš lid

0: Myslel tady je to krásné slovo second hand, říkat sekáč.
1: To je mnoho významový, že jo, sekáč.
0: Sekáč je takový dobře oháknutý, že jo?
1: Ano. Já jsem k tomu přišel naprosto nevinně, protože já jsem netušil, že existuje fenomén sekáč, ale že na mě chtěla jednou udělat radost, tak mě přinesl hezký sako, kašmírový za nic. A najednou jsem prostě se ocitnul ve světě, který mě začal fascinovat, protože tam se člověk odreaguje. A já jsem jednou, jak praví přísloví, když se oslovi daří příliš dobře, tak jde na led a zlomí si nohu. To se stává někdy mně z přebujelého takového pocitu radosti ze života, že vyrobím šílený trapas. A já nevím, co mě to napadlo, já jsem si vzal paruku a jednou měla přijít zvláštní návštěva. Přivezla ji dneska, by se řekla bulvární celebrita, já nebudu říkat jméno, nějaký lidi z Hollywoodu. A já jsem si říkal, no tak sice je 17 hodin odpoledne, lidi budou chodit z kostela, protože bydlíme u kostela, no ale já to risknu. Vzal jsem si tu paruku, tak jsem se v oblík velice výstředně, před sebe jsem dal čepici a vzal jsem si malou flétničku, do té čepice jsem dal několik mincí, několik bankovek a začal jsem na tu flétnu prostě hvízdat, jo, pískat. A teď si představte, přijeli tři Mercedesy a teď začali lidi chodit z kostela, který ovšem, protože jsem byl maskovaný, tak mě nepoznali, což byla moje štěstí, protože si řekli, no to je, ten se zbláznil. No dobrý, dopadlo to dobře, ovšem ty lidi, ty z toho LA byli očividně zaskočený, protože čelili žebrákovi. Jak se zachovat? Já jsem ještě notabene teda po tom pískání výrazně ukazoval na tu čepici, že tam si teda peníze, aby mě dali. Oni tak neochotně, jeden dal dolar, druhý dal 100 korun. Takhle prostě to tam, se to začalo jako nashromážďovat, až potom jsem nevydržel a řekl jsem, děkuji vám, to jsem já a ten můj kamarád, který tam přivezal, říkal, že jsi blbej, takový trapas tady, jo. Ale vždycky tam nechali peníze, akorát pan Glaser, který byl na peníze z LA, si tu svoji 50 vzal, to bylo velmi zajímavé. Ta paruka, netušil jsem, že se hraje prostě další epizodu. Navštívil jsem jeden sekáč v tomto převlečení. A že budu teda krást. Že budu normálně krást. Paruku jsem měl, sluneční brýle, čepici, kšiltovku s kšiltem dozadu, křiklavou bundu s nápisem Chicago Bulls jsem si vzal, jo, a teďko přes rameno jsem měl velikou kabelu a teďko prostě jsem míjel pokladnu a vystoupám do prvního patra, teď ty dámy, co tam konali tu službu, takový ty pohledy, co to tady je, to jsme tady ještě neměli, jo, a já jsem chodil a já to prostě takhle, co mě přišlo pod ruku, tak jsem to bezostyšně rval do té velké tašky a teď prostě vidím, že mě pořád sledujou, no tak taška už byla plná, tak jsem odcházel po schodech dolů, minu pokladnu a pokladní na mě zaječí. Tady se platí, tady se platí. Já jsem se zarazil. Zase, tady se platí, musíte zaplatit. Tak jsem chvilku stál, protože jsem si říkal, ty vole, já jsem si myslel, že mě to nebudou baštit, rozumíte, jo? Že mě poznají, mám tam spoustu přátel, tak tam chodím často, jenomže já jsem nasadil takový jako divnej, schrbený, jako zvoník od Matky Boží, takovej krok, no nepoznali mě. Já jsem najednou se ocitnul v divný komedii, kterou jsem sám rozehrál. Mně najednou se začalo být špatně, protože ta dáma od té pokladny, o který jsem věděl, že je to profesionální hlídačka vězňů v nedaleký ruzinský věznici, tak jsem si říkal, ona tě něčím cákne, ona taky ke mně přistoupila, skroutila mě ruce velice profesionálně a řekla, jdeme za paní vedoucí. Tak já jsem šel otrocky teda, kde byla paní vedoucí, v třídírně zboží a teďko z matky, že jo, tam byla se světlo, nešlo rozsvítit. Rozsvítí někdo, kdo to je, co tady děláte? On tu krade, jo, jsem tam. No pro mě to bylo něco hrozného, jak z toho ven. Dejte sem tu tašku. Tak jsem tam tu tašku prostě nechal. Řekl jsem, děti nebudou mít Vánoce. A vyšel jsem ven, jo. Jistu tašku šancu, co jsem tam nechal. A najednou chudinka paní vedoucí, mé dobrá přítelkyně, vyběhla a říkala, tady máte, pane, tu tašku. A já už byl odmaskovaný. Teď si představte ten strašný šok, jo. No, pokropenej kropič, já to nakonec odnes, protože já jsem se takhle z toho ze všeho klepal, protože jsem si říkal, oni mohli se mnou dělat, co chtěli. Mě mohli majznout, oni mohli zavolat na mě policajty a tak dále. Dneska se tomu smějeme, jo, ale byla to legrace. V second handu na pokraji propasti jsem se pohyboval a už to nikdy neudělám.
2: Teď už je mi jasný, jak mohl Jiří Andrle nashromáždit tu sbírku tady.
1: Nejzajímavější to mě napadlo teď, když jsme to potom rozebírali s tím personálem, který se to jako smáli, jak jsem udělal tu aféru toho zloděje v tom sekáči, tak oni řekli, nás nejvíc zmátlo, že jste vypadal jako homelessák a nesmrděl jste. To prostě člověk dělá trapasy šílený, já z takového přebujelýho veselí. Když se psal rok 55 nebo 6 nebo 7, tak jsme studovali na Akademii výtvarných umění, která měla ateliéry v Paláci Ligna. A tam jezdil výtah a bylo nádherný jarní dopoledne. Já jsem jel do Menzy, těšil jsem se, že budu mít, tenkrát v Menze stál v obě 4,50, že to víme, že jo, všichni, tak byli tam buď guláš nebo segedínské, dobře tam vařili a já jsem se tak těšil, že... A teďko mě přivzala do výtahu dáma a já jsem jí poděkoval. A protože jsem měl reálný zážitek, že minulý týden se se mnou ten samý výtah utrh, letěl těch pár centimetrů, než ho zakousli a zadrželi ty bezpečnostní takový ty pracky, jo. A bylo to strašný pocit, protože nás potom tahali nahoru a já jsem myslel opravdu, že ten výtah se každou vteřinu utrhne. Tak jsem chtěl tu madam pobavit příhodou a nezáludnou otázkou, která prostě byla šílená. Pani, už se s váma někdy utrh výtah? A bylo ticho. A já najednou se podívám, že madam má hodně přes váhu. To bylo něco tak pitomu. Já jsem začal koktat, že jsem říkal, prosím vás, nezlobte se, se mnou se ten výtah opravdu utrh. A ona jenom tak blučela strašně naštvaná, to je dneska mládež. A já, abych jí utvrdil, že jsem omyl, říkal jsem, paní, promiňte, ale já jsem si vás opravdu nevšiml.
0: Já na rozdíl od vás, já jsem byl zase strašně plachej, až chorobně plachej chlapec a s obdíváním to má společného jedno. Jednou to bylo krátce po válce a mně se líbily americké uniformy v Plzni, jak to nosili a měli takový ty čepice, které měly takový dvě špičky na konci a mně se to strašně líbilo. A jednou jdu kolem takového obchodu a tam takovýhle čepice prodávali s těma špičkami, ty americký, jakoby vojenský, jenže to už nebyly vojenský, to už byly jako civilní, měli taky jinou barvu, ale měli ty dvě špice a měli ten střih. A já jsem úplně se rozzářil a šel jsem a okamžitě jsem si za poslední peníze, který jsem měl, koupil tuhle tu čepici. A vyšel jsem ven a teď jsem si ji chtěl nasadit a najednou jsem zjistil, že se v ní stědím chodit. A zase na druhou stranu jsem ji tak chtěl mít na ty a představovat si, že jsem takový ten americký seržant a tak. Jsem ji nosil v kapse a když nikdo zrovna nešel, tak jsem si nasadil a šel jsem a když jsem viděl v dálce, že se někdo blíží, tak jsem ji strhnul a strčil jsem si do kapsy. Prostě styděl jsem se chodit po ulici v té americké čepici a přitom jsem ji tak miloval. Když jsme se tady zmiňovali o těch minisukních, tak jsem si vzpomněl, že jsem svého času do knížky Lexikon pro zamilované napsal takovou stať o minisukni. Minisukně odhalili závažnou skutečnost, že dívčí noha nabývá směrem od kolena vzhůru nejen na objemu, ale i na působivosti. A potom jsem tam se zmiňoval o tom, že minisukně při usednutí se nezřídka mění v opasek.

kde si v Doveru upust mě od toho. Měli jsme modrý punčochy, modrý číny, modrý tričko. Zkusme nějakou jinou barvu, jo? A v růžovém žaketu čekám tu na tebu. Přiletí či nepřiletí, marně v duchu se ptám. Teta je bohatá, zuby má ze zlata,

0: vypadla z letadla. Nevadí, budu ale čekat stále dál. Leč s umělou kyticí, se tmělou ulicí, za hodinu na to si to Alešinu domů bez tety sám. Ha, ha, domů bez tety sám, je domů bez tety sám.
1: Já jsem si jednou složila píseň, ještě jsem byla ve škole a měli jsme tak strašně málo času na to nazkoušení, protože jsem se styděla prosazovat jako autorka, takže nechala jsem se k tomu nakonec přinutit, ale až na konci sezóny. A ta píseň byla tak dlouhá, že jsem zjistila, že se ji nenaučím do premiéry, jak jsem měla v kapse text. A měla jsem domluveno s panem Václavem Hálkem, že ve chvíli, kdy zapomenu, takže on najede znovu a já si vyndám ten text. A, no a mě to tak docela dobře, dvakrát mi ten text vypadl a dobře to fungovalo, že lidi to brali jako for a vždycky jsem dostala aplaus na to. No,
0: tak teď vám řeknu, jak já jsem s tímhletím pohořel. Když si mě pozvali Šimek a Grossman, dva mladí chlapci, kteří vystupovali v divadle Sluníčko na Příkopech, abych se na ně přišel podívat, že tam hrajou s country kapelou, tak jsem se tam šel podívat a byl to hrozně milý a oni mě pozvali, abych si příště s nima zaspíval. A poněvadž nám to byla ta country, tak já jsem si říkal, já se naučím nějakou country písničku a nikdy jsem nespíval anglicky, já se ji naučím anglicky, to bude takový jako překvapivý. No a tak jsem se jí bifloval, poněvadž to mělo být asi až za měsíc. No ale když přišel ten den, tak jsem si byl tak nejistý, že jsem řekl, ne, tak já si netroufnu. A zase číst to z listu mě bylo tenkrát ještě trapný. Takže jsem si říkal, já udělám takový for. A každý ten veršík té písně jsem si napsal na extra lísteček a teď jsem si udělal takový systém, že jeden lístek jsem si dal za krk, druhý do téhletý kapsičky, třetí do boty, čtvrtý za manžetu a jenom jsem se naučil, odkud to budu tahat vždycky, jo, ty lístečky a že to bude jako legrace, vytáhnout z boty a pak si táhnu za límec a pak... No. No a tak jsem do země spadly veškerý obavy a teď jsem tam přišel a vystoupil jsem a vytáhl jsem si z kapsy lísteček, zaspíval jsem první verš, jo, ty písničky, teď písnička šla dál a já jsem šahal za límec a než jsem vyndal ten lísteček, tak už jsem měl dělat třetí verš a já měl teprve druhý v ruce. A tak jsem na to zaspíval třetí, ale mezi tím už jsem měl vlastně mít ten z té boty. Písnička už byla v polovině, mě padaly lístečky a já jsem zapomněl ten systém, jo, a byl to takovej debakl a... Tenkrát se Grossman se Šimkem se zachovali tak, jak se chovají obvykle v divadle kolezi. Já nevím, jestli to je u vás taky tak zavedené, ale že když se něco takhle totálně podělá, tak se říká, to vypadalo jako, že to bylo schválně a tak a utěšujou. Jo? Říkal, to bylo takový přirozený a docela fajn, ale vypadalo to jako, že to bylo tak na schvál takový číslo. Já vím, že to tak nevypadalo, byl to trapas, poněvadž kdyby to vypadalo jako by číslo, tak by lidi aspoň zatleskali nakonec. No a teďka bychom si měli tedy říct pár slov k tomu závěrečnému tématu. Vždycky se tady bavíme o humoru. Vy máte jistě ráda humor, aspoň z vaší tvorby. Mně nenapadlo, že by tomu nebylo tak. Máte ráda nějaký spisovatele nebo nějaký komiky?
1: Pro mě byl nejinspirativnější Charlie Chaplin a sice tak, že můj bratr mi ho vlastně reprodukoval, když jsem byla ještě skutečně malá holčička a on chodil na ty filmy, já jsem ještě do kina jako nesměla a on byl taky nadšený jako jeho výkony a vždycky mi ten film za to, že já jsem za něj udělala nějakou domácí práci, kterou byla přidělená jemu, naštípala dříví třeba, tak to přeháním, ale skutečně to byly takový handly, docela závažný a já jsem obětovala všecko za to, že on mi prostě ten film přehrál a protože byl hoch obdařený taky takovou komediální fantazií, tak on si ještě často leco přemyslel a ještě to hrál po kuchyni, pokud možno i plnil ty pohybové všechny dimenze toho výkonu. Přiznám se, že ty další komiky slavný jsem vnímala už potom později už jako herečka vlastně, ale ten Charlie Chaplin jako v tom bratrově podání mě velice učaroval. Co se týče toho slovního humoru, tak nejsem v tom stále ještě dostatečně, abych mohla říct, že znám všechno a něco z toho bych si vytkla jako to nejlepší. Ale když už vás tady mám po boku, tak já musím říct, že třeba vaše texty mně připadají strašně krásný a humorný. Ano, já to říkám velice upřímně. Nevím, do jaký míry jste byl inspirovaný třeba Voskovcem a Werichem, protože jejich texty mě taky provázely od dětství, o něco dřív než ty vaše, ty už jsem slýchávala, jako když už jsem byla hodně zaměstnaná jinýma věcma, ale ty Voskovcovi a Werichovo texty písniček mě taky velice získaly a strhly právě tím, že v nich je obsažený humor. Samozřejmě, že jsem se octla mnohokrát v rolích, které mě umožnily uplatňovat tyhle ty vlivy a byly filmy, kde jsem, já nevím, i v trojrolích měla možnost ten humor tak nějak rozkládat, charakterizovat a to mě hrozně na tom bavilo. Bavilo mě se maškařit nebo prostě se oblíkat tak, aby už ten kostým sám o sobě byl komediální a někdy říkali o mě, že takovou jako lichotku, že mě vůbec nevadí se strašně znetvořit. To tak není pravda. Já jsem nechtěla vypadat nějak ošklivě, ale já jsem chtěla vypadat přesně v tom smyslu, aby ten humor fungoval spolu s tím kostýmem, který jsem se pokoušela teda vytvářet. Jednou mi řekl jeden kolega, že jsem dobrá v takzvaném drastickém humoru. Já jsem do té doby neslyšela, co to je drastický humor. My jsme si třeba s mým mužem napsali hru, kde já jsem hrála i muže, i dceru toho muže a ještě roli, kde se ta dcera převlíká zase za jinou postavu. A vlastně kdykoliv jsme si něco psali, tak mě strašně přitahovaly ty převlekové komediální záležitosti. Napsali jsme si třeba hru, kde se převlíkám za 6 různých žen jako manželka, která nechce být od svého manžela rozpoznána, takže se převlíkám za vycpanou tlustou průvočí, za vdovu, která svádí toho svého vlastního muže, vlastně za lékařku, za starou babičku, která mu hraje jeho první lásku, na kterou pochopila během těch převleků, že se strašně těší, že potká první lásku, tak jsem mu to jako osolila tím, že jsem tu babičku jako opravdu hodně udělala starou a bezmocnou a třesoucí se. A tam někde to opravdu to Chaplina začalo.
0: Pojďme si tedy říct na závěr pár anekdot.
2: Potkají se dva a jeden říká, tak co, jak se máš, ty seš nějakej zdrchanej. Říká, protože jsem dělal na konkurs na rozhlasovýho hlasatele. A udělal si to? Ne, nepřijali mě, protože nejsem ve straně.
0: Klasické anekdoty jsou židovský, samozřejmě ty vždycky tady nakonec bodujou. Teď jsem zrovna slyšel jednu, jak Radio Jerevan dostalo dotaz, jestli je soudruh Mao Tse-tung žid. Jo? A oni odpovídají, pokusíme se zjistit. A za týden se tam ozve zpráva, říká tady Radio Jerevan, soudruh, který se ptal minulý týden, zda Mao Tse-tung je žid, tak mu odpovídáme. Poradili jsme se o tom se znalcem v tomto oboru, s rabínem Katzem z New Yorku a ten nám odpověděl, no tak to by nám ještě scházelo.
2: Takže jsme strávili příjemnou hodinu díky našemu hostu, paní Ivě Janžurové. Děkujeme ti, Ivo.
1: Já vám taky děkuju, ale nebyla to jen moje zásluha.
2: A rád bych řekl, že oblouk, který sklenul čas dnes nám bere dech. Prostě čas trhnul oponou a dneska všechno to vlastně upadlo do věčnosti, téměř do zapomenutí, ale nám to obohacovalo život a dnes prostě, když vídám ty mladí, jak jsou tetovaní a mají piercingy a každý má v kapse mobil, tak si říkám, ano, ano, bylo nám souzeno žít v zajímavém čase, v krásném čase, plným zvratů, v době, která se nebude nikdy opakovat.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji příjemný čtvrtek 21. května. A pokud nás třeba právě posloucháte u snídaně, tak věřím, že se shodneme, že jen málo co člověka po ránu tak dobře naladí jako čaj nebo káva z vašeho oblíbeného hrnku. Jenže ne vždycky to tak vyjde. A jen v České republice se každý den spotřebují také stovky tisíc jednorázových kelímků na nápoje. Většina z nich pak na první pohled vypadá, jako že je z papíru. Ale je to skutečně tak. A kam pak takový kelímek vyhodit? I to vám řekneme v další hodině našeho vysílání. Ještě předtím nám Eva Bucharová povypráví o léčivých účincích akátu, s Pavlem Karasem probereme aktuální předpověď počasí a zjistíme také něco o historii hry Pexeso. Už za chvíli nás ale čeká tradiční telefonát pohodáři, dnes tedy pohodářce. A možná se to v našem rozhovoru bude i hemžit slovy jako třeba žufánek, šalina nebo betle. Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk český se totiž věnuje výzkumu nářečí. Do něj se mimochodem každý z nás také může zapojit. Já jdu tedy telefonovat a zatím vám bude dělat společnost třeba Miluška Voborníková a právě teď Václav Neckář. Tak dobré ráno.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Dnes nás čeká svým způsobem premiéra v Pohodovém ránu, protože úplně poprvé je naším hostem dialektoložka, a sice Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk český. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Paní Irejnová, vzhledem k instituci, ve které působíte, mám teď o důvod víc se snažit mluvit správně a bez chyb. Máte jako jazykovědkyně takovou tu vycvičenou pozornost nebo řekněme profesní deformaci v tomto směru?
3: Profesní deformaci mám, hlavně na psaný text, takže když vidím někde nějaký text s chybičkou, tak tu chybu vidím velice rychle. Neříkám, že vždycky všechno, ale ty chyby vidím. Ale co se týče mluveného slova, tak pokud s někým komunikuji, řekněme, přirozeně, každodenně, tak na té spisovné míře samozřejmě netrvám, protože jako dialektoložka naopak cítím toho, když lidi mluví tak, jak jsou zvyklí, řekněme tak, jak jim zobák narost, protože tam já potom můžu sledovat to, jaké třeba ty nářeční nebo regionální rysy k té své mluvě používají a udržují.
2: Tak teď se mi trochu ulevilo. Pojďme se tedy zaměřit lehce na to, co vlastně dialektolog přesně dělá.
3: Dialektolog se zabývá nářečím, nářečí zkoumá, nářečí archivuje, nářečí popisuje a ukazuje, jak nářečí vypadají, v jakém jsou stavu, jaká je jejich historie, a neříkám, že odhaduje, jaký bude jejich vývoj, to bychom si určitě netroufli, protože to nikdo z nás neví.
2: Vy se věnujete mapování nářečí. V čem je to z vašeho pohledu důležité? Proč bychom to jako národ měli dělat?
3: Je to naše historie nářečí, nebo je v nich kousek naší historie, naší minulosti, je v nich naše současnost a vlastně to, jaká je ta současnost, to, co dneska my používáme v té mluvě, tak je šance, že se udrží i do budoucna. Takže tak, jak třeba historici zkoumají různé historické události, uchovávají různé historické předměty, staráme se o staré budovy, tak stejně tak bychom se měli i starat o náš jazyk.
2: K tomu výzkumu patří i web. Já jsem se na něj díval. Vy tam uvádíte, že hledáte hlavně respondenty starší 65 let. Proč se zaměřujete hlavně na ně?
3: To je právě v rámci terénního výzkumu, kdy my vyjíždíme za těmi respondenty, za těmi lidmi a povídáme si s nimi a právě zjišťujeme, jaká slova ta stará, regionální, lokální stále ještě používají, jestli používají ty šufánky, žufánky, vařechy a tak dále. A je to z toho důvodu, že my teď máme projekt, ve kterém sledujeme, jak se naše nářečí proměnila od posledního celoúzemního výzkumu, který probíhal na přelomu 60. a 70. let minulého století, takže už je to více než 50 let. A tehdy se právě jezdilo do vybraných venkovských lokalit, bylo jich 420 na celém našem území a zkoumalo se v 57 městech. My teď z časových důvodů zkoumáme jenom v těch venkovských lokalitách a právě i tehdy se zkoumalo u té nejstarší generace, tak jak to děláme my teď. A vlastně ta současná nejstarší generace je, řekněme, generace vnoučat té tehdejší generace, se kterou se zkoumalo.
2: A mluvíte o tom výzkumu, jak si to mám představit, jak ten výzkum probíhá prakticky?
3: Tak nejdřív musí proběhnout samozřejmě domluva, takže většinou se obracíme na obecní úřady nebo na nějaké místní spolky a poprosíme je o to, aby nám zprostředkovali kontakt právě tady s těmi nejstaršími respondenty, s rodáky z těch daných obcí, s rodáky proto, abychom právě zjistili tu mluvu právě z té dané lokality nebo z toho daného okolí, řekněme, té lokality, A potom domluvíme si termín a vyrazíme my na výzkum, vyrazíme do té dané obce, kde si s respondenty sedneme, máme tablety, ve kterých máme sady obrázků, které vlastně představují ty reálie každodenního života, které jsou okolo nás. Ptáme se a respondenti nám odpovídají, právě nám říkají, jestli používají ten žebř nebo žebřík, šprusel, šprušel a tak dále je na žebříku anebo bříčka. A takto se ptáme, povídáme si a potom, když přijedeme, tak to samozřejmě musíme zpracovat a čeká nás vytvoření nového atlasu českého jazyka, protože na základě toho minulého výzkumu vznikl český jazykový atlas, který je dostupný na internetu, takže každý si ho může prohlédnout.
2: Povídám si s dialektoložkou Martinou Irejnovou. Po těch letech, co se zabýváte touto problematikou, stane se vám, že ještě narazíte na nějaké v uvozovkách nové slovo, tedy nové pro vás?
3: Nové pro mě určitě, ale protože samozřejmě nejsem chodící nářeční slovník, takže neznám všechna nářeční slova ze všech regionů, ze všech lokalit, ale když se potom podíváme u nás do archivu, protože od roku 1952 v našem oddělení se buduje nářeční archiv, a takže tam většinou ta slova najdeme, ale samozřejmě mě osobně potom mnohdy překvapuje ta šíře té různorodosti, se kterou se setkávám, když mluvím s respondenty. Zkoumáme například takovou tu plechovou mísu, která má dvě ucha, jestli ji znáte. Používá se na zadělávání těsta. Někteří respondenti proto právě používají to slovo mísa, někteří ale používají slovo weidling. A já jsem zjistila, to je třeba pro mě běžné slovo, ale já jsem zjistila, že právě mezi lidmi existuje spousta variant. Wandlík, wandlik, weidlin, wandlin, weiling, weindling a další.
2: No, bylo by toho určitě mnoho, o čem bychom si mohli povídat, ale protože čas nás už velmi tlačí, tak možná pro ty, které zaujalo to, co děláte a chtěli by se také zapojit, je taková možnost?
3: Určitě, protože máme online dotazník na stránkách mapování-nářečí.cz, kde jsou okruhy po 10 otázkách, obrázcích, a kdokoliv i z mladších se může do tohoto dotazníku zapojit. Takže mladí, staří, všichni, kteří mají zájem a chtějí přispět do našeho archivu, tak budeme rádi, vítáme je, máme už tam přes 1 000 000 odpovědí, dotazník nám běží 2 roky, ale my vítáme každého, protože čím víc odpovědí budeme mít, tím přesnější potom budou ty naše mapy, které budeme tvořit.
2: A teď si nejsem jistý, jestli jsme řekli tu internetovou adresu.
3: Tak je to stránka mapování-nářečí.cz.
2: Říká dialektoložka Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk český, která byla dnes ve vysílání Pohody. Moc děkujeme, ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
3: Děkujeme, budu se těšit. Naschledanou.
0: Český rozhlas Pohoda.

Asi těžko bychom mezi posluchači našli někoho, kdo by nikdy nehrál Pexeso. Přeci jen je to ideální společník na výlety nebo dovolenou. Tuhle hru si užijí malí i velcí, vysvětlit pravidla zabere asi 10 vteřin a v batohu vás těch 64 papírových kartiček vůbec nezatíží. Ne každý ale ví, že tahle hra je vlastně československý vynález. Jejím předobrazem byla televizní soutěž s názvem Pekelně se soustřeď, kterou v polovině 60. let vymyslel scénárista Jaroslav Dítl a moderoval ji Karel Štědrý. Možná si na ní vzpomenete, zavzpomínat si na ní můžete i v internetovém archivu České televize. Tehdy se vysílala v rámci libereckých výstavních trhů a jejím principem bylo, že si účastníci měli zapamatovat určité produkty. Samotné Pexeso je ale dílem výtvarníka Zdeňka Prince, který ve stejné době začal pracovat v tehdy vzniklém nakladatelství Pressfoto a jeho úkolem bylo vymyslet hru, která by činnost společnosti nějak zpropagovala. Nápad se líbil a název Pexeso je vlastně přiznaná inspirace, tedy upravená zkratka onho Pekelně se soustřeď. Tenhle chytlavý akronym mě

0: pohádkové, tvořené nejpopulárnějšími postavičkami z večerníčku. Dnes už bychom se celkového množství Pexes dopočítali jen těžko. Běžně se jim prezentují různé organizace, firmy propagují své výrobky nebo třeba i zaměstnance. Vyšlo například Pexeso s klikami od dveří. Objevila se také miniverze s kartami 1x1 cm a známe i čokoládová Pexesa. A kde je něčeho hodně druhů, tam jsou i sběratelé. Asi se není co divit, že ty největší sbírky jsou u nás. Třeba pan Pavel Hanzel, zakladatel Mezinárodního klubu sběratelů Pexes, jich má 9400 a ještě nějaká k tomu. A nejlepší na tom je, že je nejen sbírá, ale dodnes i rád hraje. Na trénování paměti jsou prý totiž naprosto ideální.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Váte a to je nejvyšší čas na další telefonát.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A dnes zdravíme na Kavčí hory Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Pavle, cestu do našeho pražského studia jsem měl dnes příjemnou, slunečnou. Jaký bude den?
2: Tak během dne bude zase svítit slunce, mělo by být polojasno. Během odpoledne se ale bude tvořit kupovitá oblačnost, převládne oblačno a místy se můžou objevit podobně jako včera přehánky. Odpolední teploty srovnatelné s těmi včerejšími mezi 18 a 23 stupně Celsia. Teplota v tisíci metrech na horách bude kolem 14 stupňů a vád bude vítr od severozápadu, bude přechodně mírný, jinak většinou slabý. Biometeorologická zátěž na stupni číslo 1, tlak by měl během dne setrvávat na svých hodnotách, odpoledne a večer může přechodně slabě stoupat.
0: Takže dnes nás tedy nějaká ta přehánka ještě může potkat, ale obecně se dá říct, že se pomalu můžeme těšit na pěkné a slunečné dny.
2: Je to pravda, už zítra by se teplota měla v Česku dostat na letní hodnotu 25 stupňů Celsia. No a čeká nás letní víkend, kdy může být jenom přechodně oblačno, a to hlavně v odpoledních hodinách s výjimečnou přehánkou. Jinak ten víkend bude z větší části slunečný, no a ty teploty se budou pohybovat až kolem 26 stupňů Celsia. V neděli se dokonce můžou přiblížit i k tropické třicítce.
0: Za předpověď nejen na dnešek, ale i s tím výhledem do dnů dalších. Děkujeme Pavlu Karasovi a zase někdy na Pohodě naslyšenou.
2: Budu se těšit, přeju krásné slunečné dny.

0: Zpívala nám Elena Lukášová, ale možná by se teď hodila spíš jiná píseň, a sice Akáty bílé. Známé tango, na které se tančilo na odpoledních čajích. To zase někdy jindy, ale trnovník akát naším tématem zůstane. Připutoval k nám ze Severní Ameriky. Jeho kůra a květy léčí, ale kolem něj většinou neroste nic, protože kořeny vylučují toxické látky a v jeho sousedství tak žádná rostlina nevydrží. Co je na akátu léčivého, to zjišťovala naše bylinkářka Eva Bucharová.
1: V lidovém léčitelství se využívají květy a čerstvá kůra spolu s mladými větvičkami. Květy nebo celá květenství sušte rychle v tenkých vrstvách na stinných vzdušných místech. Aby se vám dobře sbírala kůra, namočte akátové větve na několik dní do vody a pak nožem ořežte. Kůra bude výrazně měkčí. Je zapotřebí ji rychle a pečlivě vysušit při teplotě kolem 30 stupňů Celsia. Jinak by kůra mohla splesnivět. V homeopatii se esence připravená z čerstvé kůry a větviček akátu používá při překyselení žaludku, při žaludečních a dvanácterníkových vředech. Kdysi se kůra dokonce používala i při zimnici. Květ akátu má projímavé účinky, uvolňuje křeče. Při křečích různého původu si dejte dvakrát denně akátový čaj. Jak na to? Dvě lžičky květů spařte čtvrt litrem vařící vody a nechte 5 minut louhovat.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

Kávu nebo čaj do kelímku sebou vám přinejmenším od dob covidu dají v podstatě v každém podniku. Přestože speciálně ty kávové kelímky na první pohled vypadají jako papírové, testují se, jako kdyby byly z plastu. Proč? A kam pak vůbec takový plastovo-papírový kelímek vyhodit? Poradíme už za chvíli.

0: Kam s ním? Tak tuto nerudovskou otázku čas od času řeší nejeden z nás. Pokud tedy mluvíme o kelímku, ve kterém si na nejrůznějších akcích pod širým nebem dáme kávu nebo čaj. Kam ho pak vyhodit? Je to papír nebo směsný odpad? Možná vás to překvapí, ale potravinářští odborníci se na tyto kelímky dívají jako na plast.
1: Vyberte produkt.
2: Bílá káva s cukrem.
3: Drahomír Čadek z Vysoké školy chemicko-technologické mě teď zve na kávu. Vypadl nám kelímek, naplnila se káva a co je tam napsáno?
2: Produkt obsahuje plasty a hlavně tady ten obrázek, kde vidíte želvičku s kelímkem.
3: A to znamená co?
2: No, že vlastně ty plasty mohou škodit v přírodě.
3: Co s tím mám dělat, když dopiju kávu?
2: Je to tady ve spodu, když se podíváte, 84C/papír.
3: Takže to je kelímek, který může jít do papírového odpadu?
2: Nemůže jít do papíru, protože tady máme ten plast ve výrobku a recyklovaný papír by měl horší vlastnosti.
3: Takže do normálního směsného odpadu?
2: Ano, to by byla ta nejlepší varianta.
3: Jak se tam ten plast dostane?
2: Můžeme si to ukázat u nás v laboratoři. Potřebujeme válcové zařízení, kterému se také říká kalandr.
3: A válce už se roztočily.
2: Připravujeme si folie, jak papírovou roli, tak folii plastovou polyetylénovou a nyní je vložíme společně do vyhřívaných válců.
3: Je potřeba dát pozor na ruce.
2: Nádherně poplastovaný papír.
3: Ale u těch kelímků je ta vrstvička na první pohled neviditelná.
2: A tudíž i na vomák člověku přijde, jako kdyby šahal přímo na papír, protože ta folie okopírovala povrch toho papíru.
4: I proto se kelímky na kontakt s horkým nápojem testují jako plast.
5: Protože ta kontaktní vrstva s tou potravinou je de facto plastová.
4: Lukáš Vápenka si v laboratoři Ústavu konzervace potravin ale neuvařil kávu, připravuje takzvaný simulant.
5: Tady máme kádinku.
4: 20% alkohol.
5: Zahříváme simulant, nalijeme do kelímku. Teď nám de facto probíhá migrace látek ze stěny toho kelímku do toho nápoje.
3: Vzorek nám krásně odstál. Lukáš Vápenka už si sedl k počítači, který je propojený s chromatografem, takže co vám to ukázalo o tomto kelímku s plastovou výstuží? Je tam něco, co by tam být nemělo?
5: V tomto případě ne.
4: Na některých kelímcích pak najdeme i piktogram, že patří do směsného odpadu. Eva Kézrová, Český rozhlas.

Máme 21. května. Pokud jste se ještě nepodívali do kalendáře, tak vám rovnou prozradím, že svátek má Monika a zmínit můžu i pár výročí, které k dnešku patří. Tak třeba právě v tento den roku 1786 bylo na Václavském náměstí otevřeno divadlo Bouda, tedy první stálá scéna hrající výhradně česky. Tehdy se ještě Václavské náměstí nejmenovalo Václavské náměstí, ale Koňský trh. Přesně před 99 lety také dokončil první sólový přelet Atlantiku slavný Charles Lindbergh. A protože dobře vím, že máme i posluchače v Rumburku, tak nemůžu vynechat ani začátek slavné rumburské vzpoury, ke které došlo právě 21. května, a sice roku 1918. A zapomenout nesmím ani na kulatiny známého českého herce. Ivan Vyskočil dnes slaví 80. A v našem vysílání ho tak uslyšíte už za chvíli. A sice v repríze Tandemu Jana Rosáka z roku 2008. Tak hezký poslech, klidný den všem a Václav Kuba se bude těšit zase brzy na pohodě naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že se můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu.

0: Tandem. Zdraví vás všechny, Jan Rosák. Znělka ohlásila totiž náš pravidelný tandem. Nezbývá mi, než popřát vám všem hezký den a přivítat také mého dnešního hosta. Mým spolujezdcem na rozhlasových vlnách bude herec Ivan Vyskočil. Vítám tě, Ivane, ahoj.
1: Já zrovna tak vítám všechny posluchače, no a děkuju za pozvání.
0: Rádo se stalo. Já na tebe musím prozradit, že jsi pro naše setkání hledal dlouho, až si našel skulinku v diáři mezi dvěma zkouškami na listopadové divadelní premiéry, ale o nich, a nejen o nich samozřejmě, si budeme povídat hned po písničce.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivan Vyskočil byl u nás v tandemu zhruba před 2,5 roky. Letí to, letí,
2: ano,
1: Ivane.
2: Ano.
1: Na tobě to ovšem není vidět, jenom si vyzrál, myslím teď jaksi herecky.
2: To si řekl velmi kulantně.
1: Že jo, no tak já to víš, vážím to slovo jak na lékárnický váška. Nicméně jsem se chtěl opravdu dostat k tomu, co teď zrovna zkoušíš. Za ty 2,5 roku si prošel nějaké nové angažmá, nebo si zažil nějakou výjimečnou zkušenost hereckou třeba?
2: No já jsem neprošel ani tak nový angažmá, ale já myslím, že už jsem o tom mluvil tady minule. Já jsem se nějakým způsobem dostal do těch muzikálů. No a v současné době vlastně, vždyť Honco, děláme spolu.
1: Ano.
2: Děláme spolu Švejka, což tedy není až tak muzikál, to je hra se zpěvy, že jo. Tam zkoušíme oba dva a trapíme pod režisérským jehem Václava Postráneckého.
1: Je to tvrdý chlebíček, ale děláme to rádi.
2: Ale děláme to rádi.
1: My jsme se roztrhali. A dokonce málem se takhle můžeme roztrhat, protože já držím Ivana pod krkem v jedné takové fázi jako saper vodička. Ivan jako pan Kákoni, ano. Mě to oplácí.
2: A musím mluvit maďarsky.
1: A člověče, ty s tou maďarštinou nemáš vůbec problémy, ale?
2: No tak samozřejmě ne, ale víš, protože to je jenom proto, že ty neumíš maďarsky.
1: Aha.
2: Takže já tam používám nejen turecký výrazy, který umím ještě od bejvalý ženy, no a pak taky cikánský, který umím od svý současný přítelkyně.
1: Takhle tohle je ta směsice, člověče, takže kdyby to slyšel Maďar, tak z toho bude jurodivej.
2: No, některý maďarský výrazy jo. Tam taky jsou, ale jsou to zejména nadávky, který mě přeložil zase tatínek jedný mojí kolegyně, což je Maďar, že jo, a ten mě ty nadávky nechtěl přeložit. Řekl jenom, no to je hrozná maďarská nadávka.
1: Nemoci to nespomnět, ale nechtějí vědět, co to je.
2: Ano, nechtějí vědět, co to je.
1: Seš na tom podobně jako Jirka Vimr, blahý paměti, který taky předváděl
2: ano,
1: maďarštinu.
2: Ano, to pamatuju.
1: Ano, a dokonce on říkal, že jednou ho slyšel nějaký pan profesor maďarštiny, a že říkal, promiňte, pane Vimr, já slyším maďarštinu a nerozumím jediný slovo, já z toho dostávám kopřivku po celém těle. Tak to bude asi podobný.
2: Ano, ano.
1: Takže ve Švejkovi, tam se potkáváme, to tam tě sleduju teda samozřejmě, ale ty kromě toho řádíš taky a budeš řádit hlavně před diváky v Adéle.
2: Ano, ještě taky děláme Adéla ještě nevečeřela, což je, tam je teda daleko víc písniček než teda ve Švejkovi, ale taky to není typický muzikál. To je vlastně taková ta krásná parodie, myslím si, že to bude hezký podle toho, jak se to zkouší, no to v oboje věci, že jo.
1: Ale tam hraješ koho?
2: Tam ani tak neřádím, protože tam hraju takového uhlazeného toho, co hrál pan Růžek, policejního ředitele.
1: No a jako policejní ředitel zaspíváš si tam?
2: Ne.
1: To by nesvězilo
2: pár. To mě naštěstí minulo.
1: Jo.
2: Ale teďko zase obnovujeme Golema a tam tedy jako Rudolf II. Zpívám.
1: No to je pravda. Člověče, a ty jsi se našel zase takhle v tom, jako v nové kategorii v těch muzikálech. Nebo je to náhoda?
2: No tak je to samozřejmě, jako v hereckém životě všechno je vždycky trošku náhoda, že jo, to přijde vždycky tak jako náhodou. Ale jo, musím říct, že mě to nesmírně baví. Je to úplně jiný prostředí, nakonec to si sám vidíš, že jo. A víš, co ti je na tom hezký? Já ti někdy se strašně divím. Broba, nechci se nějak jako vynášet, ale znáš to, že jako někam přijdeš a lidi řeknou takový, ježiš, to jsem si nikdy nemyslela, že budu mít takovou čest se s váma setkat. A mě to udivuje, že ty lidi jsou takový. Jako... A já mám ten samý pocit, protože vždycky úplně jsem na stejný lodi s těma lidma si říkám, ježiš, to jsem nevěděl, že budu mít takovou čest zpívat s Petrou Janů. Prostě pro mě to je někdo na piedestalu zrovna tak, jo. Ale zase se mi to vrací, protože často přijde kolega a řekne, hele, zpěvák, že jo, který přijde a říká, prosím tě, jak to tam říká, mám to říkat takhle nebo takhle. A pak zase jako je vidět jakási úcta zase k té mý profesi.

0: Tandem cestuje.
1: Ivan Vyskočil přijel k nám do Tandemu dnes na přibližovadle, na kterém by mohl s ním jet nějaký tandemista, viď?
2: Ano, ano.
1: No, to je pravda, protože to je motorka, která má dvojsic, neboli dvojsedadlo. Ty jsi už dlouhá léta motorkářem, nebo jsi takový čerstvý?
2: Ne, no, já jsem z generace, která začínala koloběžka, kolo, motorka, auto, že jo?
1: Pionýr možná.
2: Ne, pionýra jsem neměl, měl jsem skutra, takzvané prase, čezetu.
1: Jo, takhle, vím, ano.
2: Takže jako pro mě to není nic novýho, ale když jsem dovršil svých 60 let, tak mě můj syn řekl, poslyš, co ti mám koupit, a znáš to, v poslední době člověk si říká, teď já vlastně nic nepotřebuju, já nic ani nechci, já jako všecko, jako mě to všecko stačí, co mám, není toho moc, ale stačí mi to. No a tak mě zavedl do místnosti, kde byla spousta motorek, a jsem říkal, ježišmarja, to je hezký, a lidi to strašně drahý, lidi to... No a on povídal, no tak nám tuhle zabalte, a šli jsme domů, a od té doby mám Chopra 650. Strašně hezky se na tom jezdí, no ale samozřejmě musím poznamenat, že Chopr to je, na tom se dělají závody, že jo? A vyhrává ten, kdo přijede poslední, jo? Takže to není o rychlosti, to je o pohodě.
1: To jsi mi teď udělal velikou radost, protože zrovna jsem se tě chtěl zeptat, tím pádem už mi to odpadá, tahle ta impertinentní otázka, jestli patří mezi šílence na motorce. Ne.
2: Ne, já ne, sám ne. Se leknu, když teda já jedu na motorce, že jo, ale jenom kolem mě to udělá. Já si říkám, pán Bůh s tebou.
1: Tak ty patříš mezi ty světlé výjimky, které na motorce nejezdí jako šílenci a nemají pocit, že by měli mít vlastní dopravní předpisy.
2: No to určitě ne, ale ono se hodně na ty motorkáře nadává, ale já ti řeknu, že poslední dobou, a dívej se, když jedeš, je móda nedat blinker. Prostě najednou člověk zatočí.
1: Přesně, ano.
2: A nebo případně ano. Zatočí a dá blinker, jakože znamení, že zatočil. Jo?
1: Ano,
2: a to je pro motorkáře smrtelný teda. V Anglii se učí, že ti nedají řidičák, což se stalo jedným známý, že si nejel dostatečně ohleduplně vůči ostatním účastníkům. A já bych řekl, že lidi se, jak jsou čím dál tím sobečtější, tak prostě oni jedou, že?
1: Ano, jak se říká, tuším, že Martin Dejdar mi to říkal na příkladu jednoho našeho známého, říkal, podívej se, jak jezdí. Jak člověk jezdí, tak žije.
2: No, je na tom něco, samozřejmě.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak my jsme si dneska při návštěvě Ivana Vyskočila na tandemu tak trochu otočili ta naša témata a rovnou jsme si při cestování tak trošičku okomentovali to, jak se dneska na těch cestách jezdí, ale jinak, abych tě nepřipravil o možnost vyjádření k tomu cestovatelskému tématu, jsi ty cestovatel jako výrazný, tak jako, že by si hodně jezdil do zahraničí třeba?
2: Já teda na rozdíl třeba od Petra Novotného, s kterým jsme dělali teďko v Angelice, tak já nejsem cestovatel. Já, zejména možná je to tím, jak jsme naježděný na těch zájezdech, já v podstatě nerad někam jezdím.
1: Opravdu. Vážně?
2: Ano.
1: Tebe nějaká exotika nebo tak?
2: Takový ty cesty, no tam mě láká exotika úplně jinak.
1: Promiň, teď jsem se přitom zrovna napil vody.
2: A to mě velmi láká.
1: Uprindal. Já ti chápu, ano.
2: Ale takový to, jako že si má člověk zabalit a říct si, co si má vzít, no to mě příšerně irituje. To už jako já mám strach jako předem. Ale samozřejmě jako si sednu na motorku a jet někam. No to jo, to je bezvadný, že jo, nebo jet někam. Takže já jako hodně jsem cestoval teďko tady po České republice, že jo.
1: No jak teda víš dovolenou? Ty nejsi takovej ten jako no, tak já moři taky, nebo tak, nebo hory?
2: No tak jo, rád jedu k moři, ale říkám, mě vždycky strašně vadí to, jako se zabalit a někam jet a jet na letiště a tam čekat, nebo a na autobus a jet někam 3 dny, no to prostě je prostě pro mě utrpení.
1: Tak bys to mohl spojit leda s tím čoprem asi, ne?
2: Jedině možná tak, no. A samozřejmě moře je krásný, ale pak je to taky ovšem výhoda a to asi určitě znáš taky, protože bydlíš v podstatě na venkově, že jo, jsme burani.
1: Ano, no, tak, aby jsme jimi rádi.
2: Aby jsme jeli z lesa do lesa. No, tak to je jako...
1: To je pravda. No a prosím tě, ale cestování není samozřejmě jenom jaksi fyzické cestování, ale cestování je třeba, dejme tomu, i cestování v hereckém angažmá. Jak ty ses tak prolínal těmi divadly? Jestli se nepletu, tak po Damu si nastoupil do činoherního klubu.
2: To jsem byl v činoherním klubu, pak přišla taková ta doba normalizace, tak to nás tak jako proházeli. A pak jsem byl hodně dlouho v divadle Jiřího Volkra. A ku podivu vidíš ty muzikály, my jsme tam museli zpívat a už v 9 ráno, viď?
1: To je pravda.
2: A pozor, a bez mikrofonu, bez sportu. Takže prostě tam jsme zpívali, to bylo docela běžně, ještě jsme k tomu tančili, no občas to bylo, no ještě do dneška si ze mě dělají kolegové legraci, protože v jedné hře jsem tančil s vidlema a těma vidlema jsem si tak dával text a tuhle jsem potkal kolegyňu Martinu Hudečkovou a ona povídá, a říkám, no já jsem teďko děláme Golema a děláme tu Angeliku. A říkám, muzikál? A máš vidle? Že takhle jsi se mě utahovala.
1: To jsi si ovšem musel dávat hodně veliký pozor, protože jste měli v těch 9 ránu velice kritický publikum. Jste hráli pro děti, vi?
2: Já musím teda říct, že mě ti nějak se to po mně nestříleli, jo?
1: Tak já jsem teď neměl zrovna na mysli ta bábrlata. Je to pravda, že to tam takhle bývalo, jo?
2: A kdysi dávno, ono už to jo. Tak nebylo, ne, hele, když se hrálo pro ty děti, tak to bylo roztomilý, to bylo krásný, protože ty děti opravdu s tím šly a to si měl pocit, že opravdu tomu divákovi něco dáváš, že byly děti nadšený, byly tam i dojemný chvíle, že jo, kdy přišel chlapeček za Honzou Jílkem, který hrál vodníka, co měl kouzelnou lahvičku a řekl mu, že by tu kouzelnou lahvičku potřeboval pro nemocnou maminku, jo, a to jsme pomalu jako všichni plakali, to se ti ve velkém divadle nestane, že jo.
3: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dá.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivan Vyskočil, můj dnešní host, je, nevím, jestli to víte, taky jedním ze zakladatelů herecké asociace, což jsou takové v podstatě, dá se říct, herecké odbory?
2: Ano.
1: Jo, to jsou
2: ano.
1: Herecké odbory, viď. Ty už sice nejsi činný jako funkcionář tam, ale přesto si myslím, že ti věci, které se herců týkají bytostně, nejsou jaksi jedno, tak co třeba si myslíš o tom, že od příštího roku si budou muset herci povinně platit sociální pojištění, což do této chvíle třeba nemuseli?
2: Jako za prvé mě už se to netýká. za druhý teda, jako to bych neviděl jako tak špatnou věc, ale bohužel se nepovedlo hereckou asociaci založit jako opravdu ty odbory, tak jak fungujou venku ve světě, protože ale k tomu nám jaksi házeli klacky pod nohy tolik ty státní orgány, že od té doby mám o jistých stranách, zejména ODS, která byla tedy jako nejvíc u moci, jsem o nich ztratil veškerý iluze, protože v podstatě jim nešlo o nic jiného, než o další centralismus, že?

0: A to, co jako zajišťovalo, aby se, možná někdy to bylo zneužívané, ale taky to zajišťovalo to, aby se tam nedostali ty, co to neumějí, nebo ty, co k tomu nemají vlastně žádný poměr, a nebo se tam mohli dostat za určitých podmínek, že? A to by mělo být i u nás, že bychom si měli hlídat svoji profesi. Konečně taky je vidět, že když nám to nebylo umožněno, takže občas se chytáš za hlavu to, na to, co vidíš v televizi.
1: Prosím tě, mě napadla zrovna tahle ta asociace, teď myslím, jaksi souvislost s Amerikou, souvislosti s tím, že se dneska na úkor českých hereček třeba v našich seriálech houfně prosazují slovenské herečky, herečky ze Slovenska. A já už jsem mluvil s několika českými kolegyněmi, které teda to trošičku jaksi irituje. Já vím, že ty proti tomu třeba nebudeš protestovat, protože ty seš jaksi hodně příjemně naladěn na příliv cizích externistek. Nejrůznějších, ale...
2: Ale doma.
1: doma. Ne na scéně.
0: Já si myslím, že zaprvé ono to není jenom v tomhle tom, ale ono je to v tom, že když otevřeš televizi, tak vidíš neustále stejný tváře. Ale já se děsím i toho, že občas těm novým tvářím není rozumět. Já nevím, co říkají.
1: Přesně.
0: Jsem možná nahluchlej už nebo co, ale že já nevím, o čem to je. A to samé je, už jsem to teda jako mnohokrát to říkám a možná i na to doplácím, protože tím pádem jsem ten rebel. Když vyjde český nový film, tak já ti předem řeknu, kdo v něm bude hrát. Ne, vůbec žádný překvapení, prostě budou tam ty, který tam pořád vidíš. A mně zmizeli ty herci, mně zmizel ten Péťa Kostka, mně zmizel ten Vašek Postránecký, teď ani toho Viktora Prajze nevidíš a nakonec do prčic, já jsem natočil 650 filmů a myslím si, že jsem se to naučil a že to docela umím. Já jsem taky už dlouho nestál před kamerou. A taky mě to samozřejmě mrzí.
1: No bodej by ne,
0: no.
1: Co slovenský herečky, ty nám můžou být ukradený, ale že nehraje Ivan Vyskočil ve filmu.
0: Ale vidíš třeba Hlaváčovou, Ježíš Maria, když ty lidi dorostli do toho bardovského věku a najednou, já jsem to tuhle říkal, prostě jsme točili něco o Menšíkovi a tam vedle něj se vystřídala taková plejáda všech lidí, prostě jakoby dneska ta televize si myslí, že jsou ty lidi mrtví nebo co, kde je Munzar, kde je Pepa Sommer, no tuhle s ním vyšel film, ale prostě nevidíš ty lidi. A oni něco umějí, oni něco tomu národu můžou dát.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do...

be kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec a třeba i Ivan Vyskočil se pochopitelně musí prosadit hlavně svým talentem. Ale mnohdy ten talent nestačí. Už jsme si o tom vlastně před chvíličkou taky povídali, že herec může být talentovaný až na půdu, až do nebes, ale když nemá příležitost, když tu příležitost včas nedostane, tak jak si ten talent je zmařen. To v tom případě pochopitelně nepadá v úvahu. Ale kdo nebo co byl v tvém životě tak důležitý, že ti tu šanci třeba dal?
2: No, pokud se týká jenom toho, mi se dalo říct, té profese, tak já musím říct, že já jsem strašně vděčný Pavlu Landovskému. Pavel Landovský, to byl můj...
1: Prosím tě, to by mě nenapadlo.
2: To by zkoukal. Pavel Landovský přes všechny, já jsem mu říkal, jestli mě poslouchá, tak se omlouvám, on říkal nosorožec. Protože on s tou svojí energií je schopen všecko prorazit, že jo. A to je strašně moudrý chlap. Ale ten mě dal i do života spoustu věcí, protože on mě s tím životem seznámil. Mně bylo hrozně málo, když jsme točili film Každý mladý muž a já jsem se potkal s někým, jehož přístup k životu byl úžasný a já jsem se s ničím takovým doposud nesetkal a ten Pavel, ten mě dal teda hodně do života a taky mě pomohl i v té profesi, prostě když vlastně v podstatě on řekl, prosím tě, jaký pak tohleto, tady v Červenáku ty nikoho nemají, pojď sem, prostě přijdeš sem, půjdeš sem. No a najednou já
1: to
2: jsem
1: on
2: se...
1: On tě přitáhnul do Činohráku.
2: On mě přitáhnul do Činohráku, ano. A já jsem se tam samozřejmě odsnul vedle Kačera, že já vedle právě Somra, Pepika, Abrahama a koukal jsem na ty lidi s úctou, protože já kluk ze Žižkova jsem u nich četl jenom v novinách. Takže to byla obrovská škola, no. No ale jinak jako kdo mě v životě nejvíc pomohl, já musím říct, že okolo se nejvíc můžu opřít je rodina.
1: No tak to většinou bývá. A jestliže jako to tak je, to dobře.
2: Sourozenci.
1: Ty máš kolik sourozenců?
2: Já mám dva. Na sourozence mám starší sestru a staršího bratra. A oni teda v 68. emigrovali. A ona se říkal takový ten... Na nás platil krásný vtip, jak se říkali v té době. Se říkalo, jak mluví chytrej žid z Prahy s hloupým židem z Prahy. No telefonem ze Švýcar.
1: No, tak já měl něco podobného aby jsem neměl vždycky průšvih, tak jsem vždycky končil ten hovor a Karle, vrať se, on to nemyslel vážně samozřejmě, já taky ne, a rozuměli jsme si, no.
2: Ale ty mě vždycky podrželi ve všech situacích, jak teda krizových, když to mě vyhodili z Činohráku, já jsem jezdil s nákladňákem, takže jako bylo špatně finančně, že jo. Pak když... ve všech mých citových problémech.
1: I takhle tě podrželi?
2: Jo, vždycky mě pomohli.
1: Posíš, a ty jsi nechal při těch citových problémech poradit třeba, nebo jsi měl
2: ne.
1: svou hlavu?
2: Ne, oni mě radili předem, ale to nešlo, že jo? Ale podrželi mě, až když přišel ten průser, který říkali, že přijde, no. Nikdy se na mě nevykašlali.
1: To je dobře, samozřejmě, jestliže se na rodinu můžeš spolehnout, to je úplně to nejlepší. No a vzpomeneš ještě na někoho, kdo ti třeba, nevím, v současné době, o koho se můžeš opřít třeba, nebo...
2: No...
1: Jsou to ženský asi, věď, hlavně.
2: Ale no tak ne, ty už jako beru...
1: To ty se opíráš
2: sebou,
1: rád.
2: Ty se opírám samozřejmě rád, ale je to dobrý, když ta ženská je taky největší kamarád, nejenom milenka, že? To je moc dobrý.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnes v Tandemu si povídám s hercem Ivanem Vyskočilem. Určitě jste nezapomněli to, že byste se určitě měli jít podívat na Adelu, která ještě nevečeřela, a tam bude vystupovat Ivan Vyskočil. Určitě byste neměli opomenout 6. listopadu premiérovaného Švejka.
2: Tam budeme oba.
1: Tam budeme oba, ano. Ale to není pochopitelně všechno, co tě čeká. Co třeba máš před sebou? Máš nějaké nabídky, máš nějaké scénáře na pracovním stole?
2: No, tak bohužel jako nabídky, že bych měl právě od ty kamery, to nemám. A to byste se museli ptát jinde, to byste se museli ptát režisérů, kteří nás zaměstnávají, že jo. Ale já jsem taky režíroval, já jsem dělal toho Oscara, což jako dopadlo velice dobře. A ono to taky dopadlo dobře, protože ona je to báječná hra, že jo.
1: to je Oscar, ten, ve kterém exceloval Louis de Funès. A budeš pokračovat v režisérské?
2: Já teď hledám hru, kterou bych zase dělal, protože přece jenom jsem se seznámil s několika lidma, který bych rád zase s nima pracoval. A protože nemůžu žádnou najít, tak něco píšu.
1: Něco
2: píšu a rád bych. Mělo by se to jmenovat Hrad pro dva.
1: Prosím tě. Bude to ze současnosti, nebo evokuje to trošičku jako gotiku nějakou?
2: Mělo by to být jaksi z minulosti, ale velmi současný.
1: Jo. Prosím tě. Tak to je ovšem velice dobrá zpráva. Já myslím, že to bylo asi premiérově teď uveřejněno. To si ještě nikde neprozradil, myslím.
2: Ne, jsem nikde neřekl. Taky samozřejmě to nemám ještě dodělaný.
1: Jo. A už víš, kde bys to chtěl uvést?
2: Já bych chtěl prostě dát tu skupinu těch lidí dohromady, tak jako jsem s nima zvyklý pracovat, a chtěl bych to někomu nabídnout. Nemám zatím jako, možná, že bych řekl Lexovi Piškovi, nebo nevím, jestli Karel Hermánek by.
1: Tak doufám, že oba dva slyšeli, tak čeká vás schůzka s Ivanem Vyskočilem. Ta naše schůzka v Tandemu právě teď končí. Ivane, já ti moc děkuju za tvůj čas. Můžeš běžet na další zkoušku. Máš dneska nějaký...
2: Ne, dneska nám zkouška odpadla.
1: No tak to máš teda kliku. Jemně čekají korepetice a zpívání. No tak to bude zase trauma hezký. Tak.
2: Já se taky loučím. Zdravím samozřejmě posluchače a moc děkuju za pozvání.
1: Měj se hezky.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Will it be the 32-year-old Jaroslav Drobny on the right service?
1: Ten hluk je pravý. Tak zněl v roce 1954 Wimbledon, když právě vítězil, poprvé v historii Čech, Jaroslav Drobný. My doma jsme se to z Československého rozhlasu ani z novin dozvědět nesměli. Finále prostě jakoby nebylo. Svobodná Evropa a zahraniční rozhlasy to oznámili. Ještě v roce 1988 v Encyklopedii tělesné kultury dvousvazkovém to souhrnu sportovního moudra jméno Drobný chybí. Až v roce 1991 se za ním vydal do Londýna Vladimír Vácha natočit reportáž pro československou televizi. Jenom díky tomu nám i dnes může Jaroslav Drobný, letos 12. října mu bude 80, vyprávět, jak to všechno bylo. Díky vlídnému svolení České televize vybíráme z nahrávky 10 let starého pořadu a Vladimír Vácha vzpomíná.
2: Moje první setkání s Jaroslavem Drobným to bylo ještě v době, kdy jsem byl dítě školou povinné. Mohlo to být někdy v roce 1937. Drobný hrál hokejovou ligu za první ČLTK Praha v Českých Budějovicích. No a můj otec ho tenkrát doprovázel na stadion, který byl na tenisových kurtech na Dlouhé Louce. Kousek od míst, kde je dnes výstaviště, které znají návštěvníci v souvislosti s výstavou Země živitelka. Tehdy byly velké zimy, umělý led nebyl a nebylo žádnou zvláštností, že kurty se polévaly a o kvalitní led se postarala sama příroda. Vzpomínám si, že na stadion jsme šli nikoliv přes most, ale s krátkou po ledě, pod bubny, jak se v Budějovicích říkalo, chodili tak všichni, nebylo to nebezpečné, led měl nejméně 50 cm. No a Drobný ušel v dresu, ale bez bruslí a já natahoval uši, aby mi neuniklo z rozhovoru ani slovíčko. Držel jsem se otce za ruku jako klíště a jen občas jsem zvedl hlavu, aby lidé viděli, s kým, že si to ten slavný Drobný povídá, s kým se to vede. Tak to bylo mé první setkání s Jaroslavem Drobným. On si to už asi nepamatuje.
3: 11-10 in the first set. Rosewall retaliated from the baseline, driving Drobný back from the net with an accurate lob.
4: V určitým období v našem tenisu po válce se zašla politika míchat s tenisem, kde dokonce Sokol, který bylo cvičení družstev a tak dále, najednou převzali Československou asociaci, začali nám vykládat, že já mám hrát jenom s jednou raketou, že on taky s ní hraje jednou raketou, prostě lidi, kteří neměli prostě vůbec ponětí v jakémkoliv sportu. Čili jsme si zjistili, že budeme mít veliký potíže, nejen já, ale všichni moji přátelé, sportovci, že budou mít veliký potíže se zlepšit ve svých výkonech a hrát proti cizincům, protože zřejmě ten politický nátlak se tam snažil být daleko větší každým dnem. A tím, že jako já, tenista, který má sen vyhrát Wimbledon, tak jako každý tenista na celém světě, a nemůže to vyhrát, když sedíte doma a trénujete, tak jako můj přítel Emil Zátopek, který běhal, kterým jsem byl na vojně a který vždycky ráno vyběh na jako běžel tam do tábora na kafe a zpátky, no to my jsme nemohli dělat, to, že běží proti hodinkám. My jsme museli hrát proti cizím hráčům, který jsme neznali, to je i já doma, když jsem hrál, jsem vyhrál mistrovství Československa 10x za sebou, jenom proto, že ne, že já jsem byl tak dobrý a že ty druhý byli daleko horší a já viděl, že je můžu kdykoliv porazit. Když jsem začal hrát trošku internacionálně, tak jsem věděl a viděl jsem, že nehraju tak dobře, jak bych mohl eventuálně v mým talentu se dostat daleko vejc. A tady jsem zjistil, že musím hrát proti cizincům, ať i když nejsou tak dobrý, jako byli domácí, ale proti někomu, koho člověk nezná, pak daleko víc trénujete a přemýšlíte o tom a nechodíte večer se slečnama nebo na flámy nebo něco, prostě musíte si držet svoji kondici a tak dále. A jak se to začalo vykládat, je, že my jsme potom nemohli, měli jsme strach se vůbec že se nemůžeme nikdy dostat ven hrát proti někomu speciálně. Byla pak taková doba, kdy člověk musel, když chtěl vyjet do jakýkoliv ciziny, na jakýkoliv turnaj, tak musel mít takzvanou výjezdní doložku. A na ministerstvu vnitra, tam byl jeden pán, který se má Broš, a který nám vždycky dělá veliký potíže, než nám to dál, tak jsme věděli, že to záleží vlastně na něm, jestli můžeme vyjet nebo nemůžeme vyjet někam, kam nás pozvali. Někdy nám dal výjezdní doložku, takže už ten turnaj už byl v půlce skončený, že jsme nemohli hrát. Když máte takovýhle potíže, tak víte, že prostě něco se musí stát.
1: Starý filmový žurnál ještě o drobném mluví česky, ale už to nebude dlouho trvat.
5: Drobný porazil Kremla. Nyní vidíte jeho utkání s francouzským reprezentantem Pierrem Pelicou.
6: Drobný? To byl útočný hráč s klasickým servisem. Od jeho levačky letaly balóny jako dělové koule.
5: Vyhrál první i druhý set 6-4. Drobný vyhrává i třetí sadu. Je prvním Čechoslovákem, který se dostal mezi čtyři nejlepší tenisty světa.
0: Will it be the 32-year-old Jaroslav Drobný on the right service?
4: No a tak jednoho dne jsme odjeli na jeden turnaj do Kštádu a tam vlastně se to všecko dalo dohromady jako vrchol toho. Nebo když já jsem měl hrát ve třetím kole, měl hrát na mistrovství Švýcarska proti jednomu Španělovi, Pedro Masip. Najednou přijel dva páni z Bernu, jeden se jmenoval pan Zelenka a druhý se jmenoval pan Němec. A teď mě začali vykládat a Černíkovi, že mají nařízeno nás odvést domů, že nesmíme hrát z politických důvodů proti Němcům a Španělům, kteří v tu době začínali hrát po válce na mezinárodních turnajích a tak dále. No tak jsme se snažili panu Zelenkovi to slušně vysvětlit, no když jsme tady hrajeme, jsem v půlce turnaje, tak nás to aspoň nechte dohrát, pak pojedeme domů a vyřídíme všechno. Ne, tak on byl trošičku agresivní a tak dále, tak znovu jsme se, že pojďte se, ty nám tady všechno platí, jsme v nejlepším hotelu, že tam nemůžu, jako a já byl veliký hráč pro turnaj, tak nemůžu v půlce najednou odejít, to přece není slušnost. No a tak on trošičku začal nám balit tenisové věci do kufru, rozumíte? V tom momentě byli lidi okolo, kteří se na to dívali, na ten celý rozhovor, kde se to stalo v šatně. No tak ty hned zavolali švýcarskou policii, posadili na vlak a museli odjet zpátky.
3: 11-10 in the first set. Roswell retaliated from the baseline, driving Drobný back from the net with an accurate lob. 40-30.
2: My jsme odjeli do Londýna natáčet první televizní dokument s Jaroslavem Drobným v listopadu roku 1991, přičemž jsem si ovšem vyžádal jeho souhlas. A z dopisu, kterým mi pan Drobný oznamuje, že souhlasí s natáčením a že nám po dobu naší návštěvy v Londýně bude plně k dispozici, jsem měl tenkrát nesmírnou radost. Oni totiž panovali pověsti, že Drobný přerušil se svou bývalou vlastí všechny kontakty a dopis byl důkazem toho, že to není pravda a naše setkání potom předčila všechna očekávání. Pamatuji si, že jsem si připadal jako student, který se chystá na první rande. Čas byl pro rande, pravda, trochu netypický, přijel za námi do našeho malého hotýlku v 9 hodin ráno. Obavu z toho, že bychom se nepoznali, jsem vůbec neměl. Přišel včas, na vteřinu, jinu stará generace se nezapře. Možná, že jsme si padli do noty, možná, že jsme byli naladěni na stejnou vlnovou délku. Netrvalo dlouho a pan Drobný se stal docela samozřejmou součástí našeho štábu. My jsme samozřejmě se k němu chovali nejdříve s naprostou důstojností, ale pomalu začala taková ta společenská slupka opadávat. S námi tam byl Oleg Rajf jako režisér a spoluautor scénáře a začali vtipkovat na sebe. No a to všechno prolomilo takovou nějakou bariéru, že za chvíli skutečně ten Drobný byl jako jeden z nás. A vždycky jsme si říkali, tak teď půjdeme tam, teď půjdeme tam, teď půjdeme k nám domů. On měl doma a teď nevím, jak se ta opička jmenovala. To byla jeho opička Plížová a on ji měl jako svýho pejska, jako svýho maskota. Kdykoliv s námi seděl, tak ona mu seděla na klíně, on si s ní hrál a hezky to bylo. Jeho zásluhou jsme se dostali tam, kam se běžný návštěvník Londýna nedostane. Obědvali jsme v Královském tenisovém klubu, jehož je pan Drobný členem. Ve Wimbledonu jsme si prohlédli síň slávy, ale také hráčskou šatnu, kde se snad sešel už celý velký tenisový svět a Jaroslav Drobný tam má dodneška skřínku. V doprovodu pana Drobného jsme si našli chvilku času k návštěvě paní Sylvie Langové, české herečky, která žije dlouhá léta v Londýně. No a moc hezky nám bylo s Jaroslavem Drobným při natáčení i při povídání jen tak v jeho mládeneckém bytě vysoko pod střechou typického anglického činžáku na Richmond Road. Drobný bydlí ve čtvrti Putney na břehu řeky Temže, kudy vede trať slavného veslařského závodu Oxford-Cambridge. Nevím jak dnes, kdy mu přibylo 10 let od té doby, ale tehdy prý nevynechal žádný závod.
4: Když odejdete, tak jako já jsem odešel, tak ty první do exilu speciálně hrajete sám, než najdete nějaký přátele. Každý týden jste někde jinde. Hledat nový přátele někde za jeden týden je hrozně těžký. Když jste doma a máte ty tři kamarády, hokej, tenisový, s kterými se stýkáte i mimo hokejovou sezónu, i v létě a tak dále, tak ta legrace, víte, že pořád člověk mluví o legraci, ten život je legrace, člověk se chce bavit, hraje to z lásky, hraje to proto ne, aby na tom vydělal nějaký peníze tenkrát. Dnes je to samozřejmě obchod, ale tenkrát to hrál jenom z lásky a rodiče mě museli podporovat, abych mohl někam jet, nebo mě udělali kufr řízku, abych nemusel hladovět a jet někam do Budějovic hrát ten hokej například. Ne? But Rosewall, with his usual brilliance, Drobný draw level each time until the following game when he drew ahead to 8-7. A to mělo víceméně trochu co dělat s mojí paní. A sice teda byla čtvrtá nejlepší teniska v Anglii a my jsme se spřátelili, jsme hráli na reviéře turnaj. V 53. roce jsem si ji vzal, že její rodiče tady bydleli a bydlel u nich chviličku. A v tom okamžiku, jakmile jsem se oženil, jsem dostal taky povolení v Anglii bydlet a žít a pracovat a tak dále automaticky, protože jsem měl anglickou paní. A za 2 roky na to automaticky jsem dostal, to bylo v roce 55, jsem dostal anglické občanství, a který mám do dneška.
2: Moc jsme toho v Londýně s Jaroslavem Drobným najezdili. Doprovázel nás ve svém automobilu s poznávací značkou JD54. JD54, tu značku si snadno dešifrujete. Víte-li, že v roce 1954 vyhrál Drobný Wimbledon a ve stejném roce se stal otcem dcery, která prý si z něj nyní dělá legraci, že nebýt toho Wimbledonu a té značky na automobilu, ani by si nevzpomněl, jak stará jeho dcera vlastně je.
4: Hokej byl vždycky moje první láska a tak dále. Já si ještě dodnes, když mě lidi neznají a hovořím, tak já osobně si myslím, že jsem byl lepší hokejista než tenista. Lidi říkají, no, že hrál bych, dobře, já jsem taky hrál ale hokej, ale protože mě lidi neviděli a neznají to, já jsem přestal hrát, vlastně jsem byl na výši a tak dále. Ale tím, že jsem se rozhodl, tak proč jsem měl rád hokej daleko, že ne, že jsem byl dobrý a tak dále a talentovaný, protože u nás tenkrát se hrál tenis v létě a hokej se hrál v zimě. Dneska hrajou celý rok hokej nebo celý rok tenis. Tenkrát to neexistovalo. Ale mě, když bylo asi kolem 16-15 let, tak jsem bohužel byl zraněný a mě kopli do oka bruslí. Já jsem skoro ztratil oko. A od té doby jsem začal nosit brejle. A tenkrát neexistovaly ještě žádný tyhle ty čočky a tak dále. A tak jeden takový vtip vždycky v tom byl, když najednou jsem hrál hokej a tenkrát ty stadiony neměly osvětlení, tak jako mají teďka, byly dvě svíčky někde, ale jsme hráli ve tmě. A tak si lidi začali říkat, ježiš, ten Drobný, ten má ohromnou techniku a tak dále. Že oni nevěděli, že já jsem byl slepej, že jsem nevěděl, kdo je na pravém křídle, na levém křídle, tak jsem ten puk nikomu nepůjčil. Hrál jsem sám, kličkoval jsem a všichni si mysleli, trochu jsem to samozřejmě uměl, ale ten vtip byl v tom, že já jsem to nechtěl podat doprava nebo nalevo, jsem nevěděl, jestli je to můj spoluhráč nebo nepřítel. Tenisem jsem se proslavil, byl jsem slavný. Hokejista jsem byl dobrý, jeden z těch nejlepších. Ale jeden z těch nejlepších. Jo. V tenise, když jsem porazil v 46. roce Kramera, který byl číslo jedna na celém světě, tak o mě věděl celý svět. Celý svět o tom psal, rozumíte? Čili jsem se stal úplně někým jiným, tak jako když Zátopek vyhrál olympiádu, když si běží někde v Helsinkách 10 000 metrů, tak o tom pár lidí ví, ale když někdo vyhraje olympiádu nebo vyhraje Wimbledon, tak celý svět o tom ví. A tím jako osoba přestáte, každý vás pozná, když jdete do restaurace, když říká, to je on, to je tak, jak chce podpis a tak dále. A to dělá člověku dobře, že dokázal něco, co málo lidí může dokázat. Tam to má jednu nevěru tím, že tam hrajete sám, že jste sám stále sám, ale potřebujete daleko a daleko větší fyzickou kondici, protože nevíte, když jdete na kurt, nevíte, jestli budete hrát hodinu nebo 4 hodiny, tak jako já jsem hrál tady ještě dodnes nejdelší zápas ve Wimbledonu 4,5 hodiny bez přestávky, bez žádných židlí, kde jsme si nemohli sednout a tak dále. Tak ono hrát 4,5 hodiny, tak víte, to musí člověk být fyzicky opravdu zdatný. Na druhé straně ten tenis má ohromnou výhodu proti hokeji tím, že můžete celý rok hrát, na celém světě se hraje tenis, můžete z Japonska do Austrálie, do Buenos Aires a všude se někde hraje tenis, když jedete, já nevím kam, kde, do Afriky, no tam o hokeji neslyšeli, protože tam je pořád sluníčko. Čiže těžko se rozhodnout, ale na druhé straně, kdybych býval zůstal doma, tak bych pravděpodobně hrál oba sporty tak, jako jsem hrával, protože i když se to teď změnilo a mohl by člověk hrát celý rok, buď tenis, no, ale tím kvůli tí legraci a to vše, to bych pravděpodobně hrál tak, jako jsem hrával zimně hokej, pokud bych byl dostatečně dobrý, a v letě tenis. Taky z jednou důvodu, že teď už vynašli čočky, že bych býval mohl hrát a mohl jsem to někomu podat doleva, doprava, protože bych konečně viděl. Pak vás napíšou ve Wimbledonu na ceduli, tam na tabli, kde jste v šatně v hale, kde jste tam na dosmrti, čili po 10 letech tam někdo přijde a bude se, Kudyš vyhrál tamhle, Drobný vyhrál tamhle, Navrátilo, a která je tam psaná víc než několik dní. A to je krásný, tam můžete si tam odvést děti svoje nebo vnučky a se pojavuje táta, máma, tohle, kde si udělali. A teprve časem více si uvědomujete, co jste vlastně dokázali. Tak já jsem v tu dobu byl číslo 4 na světě, nebo číslo 5. A tenkrát žádný počítač nebyl a oni mě nasadili jako číslo 12. Tak jsem měl hrozný vztek, protože jsem viděl, že to nepatří takovýhle dolejší číslo, tak mezi 16 a tak dále. Tak to už samo o sobě jsem chtěl dokázat taky klubu, že nejsem takový slabý hráč, jak oni si mysleli, protože oni to dávali vlastně proti věku, protože mě už tenkrát bylo 32,5 let, jo, a zatímco Rouselovi bylo 19 a jiným, který byli sídovaný přede mnou a tak dále, tak to už tak duševně už jsem byl připravený, jsem chtěl dokázat, ne ve finále, ale už ty všechny zápasy, protože když si vemete, koho já jsem všechno porazil do finále, já jsem měl nejtěžší vylosování, já jsem musel porazit Houda, který byl ohromný hráč, Bačpatyho jsem musel porazit, než jsem se vůbec dostal do finále, tak to byly jako finále na každém jiném turnaji a tak dále. A to finále samo o sobě, já jsem doufal a věděl jsem, že nejen tím, že jsem starý člověk, 32 je člověk, že je hrozně mladý a silný fyzicky a tak dále, ale tenkrát už, když nebyl přes 30, říkali, proč ještě hraje, on je starý už a tak dále, což je úplná hloupost. Dneska jsou všechny, podívejte se na Connorse, tomu je 40 a pořád je ještě ohromně a tak dále. Ale ten vtip je, že Rouser měl takovou hru, která mojí hře ohromně vyhovovala. On byl hráč, který byl defenzivní a já jsem byl, který atakoval pořád. Věděl, pokud já můžu chodit k síti, pokud já budu moc dobře servírovat, jsem viděl, že on mě moc krát prohodil a veme mu můj servis, ale já viděl tím, že on nemá takový servis, jako jsem měl já, nebo Lendl, nebo Houch měl v tu čase, že já mu vždycky můžu vzít jeho servis. A tím to vlastně celý tak skončilo, on mě vzal několik mých servisů, ale já jsem jim vzal víc. A jeden, říkají tomu ještě dodne, že to byl jeden z nejlepších finálů na dívání, protože když máte dva hráče, kteří hrajou stejným stylem, když stále útočí, tak pro obecenstvo to není. Když máte dva hráče, který vás prohazuje ze zadu a druhý, který útočí, jako jsem byl já, rozumím, tam měl jsem ohromnou smeš a tak dále, tak ten byl nádherný zápas, no naštěstí jsem to vyhrál.
0: 15-30.
4: A abych vám pravdu řekl, v tom momentě si to prostě ani neuvědomujete, co jste udělal, rozumíte, podíval jsem se na paní, která tam seděla, rozumíte, a tak začala tleskat a poslala mi pusu a tak dále.
2: Při těch krásných procházkách Londýnem mě tenkrát stále trápila otázka, k jejímuž vyslovení jsem si nakonec dodal odvahy. Nesvádělo vás to, pane Drobný, říkám, někdy k návratu domů? Měl jsem tenkrát pocit, že je na tuto otázku připraven, soudě podle toho, jak rychle mi odpověděl. Po tom dlouhém čase si vzpomínám, že obsah jeho odpovědi byl zhruba tento. Podívejte, v Praze jsem se narodil a žil jsem tam 28 let. Pak jsem odešel, v Anglii jsem našel ženu, žije tu má dcera, tato země mě přijala a já tu žiju už déle, než jsem žil tenkrát v Čechách. Čechy zůstanou mým prvním domovem, nikdy na ně nezapomenu a vždycky se tam rád budu vracet. Ale můj druhý, současný domov je zde v Anglii a já jí nikdy nepřestanu být vděčný.

0: Hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

až se domů z větrnej stran dá, že jen pro ní voní.

přišlo stoupání. Bylo více halířků,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

0: Příjemný čtvrteční den přeji. Věřím, že k dobré náladě přispějeme i my dnešním kolotočem na pohodě. V jazykovém koutku si řekneme něco o dvojtvarech slov. V rozhlasové kuchyni si připravíme chřest se žemličkovou kůrkou. Poradíme, jak úspěšně pěstovat barvínek. A už za chvíli se vypravíme na výlet do Kojetína na Přerovsku, kde navštívíme biocentrum. Přeji příjemný poslech. V tuto chvíli si můžete zanotovat se skupinou Plavci.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Ladíte pohodu, kde vás dnes vezmeme na výlet na jednu zajímavou naučnou stezku. V Kojetíně na Přerovsku vzniklo na místě mokřadu a podmáčených ploch v prostoru, kterému se říká pod oborou biocentrum. Má hned několik využití. Slouží k zadržování vody v krajině, jako ochrana před povodněmi, jako vhodná lokalita pro růst mnoha rostlin a život řady živočichů a také jako cíl turistů. Jeho součástí je totiž naučná stezka a my se na ně vydáme s redaktorkou Ditou Vojnarovou a ornitologem Jiřím Šírkou.
1: Bylo nám trošku líto, že je tady jenom louka s okrajovými porosty rákosů a za to 10-hektarová plocha jsme si říkali, že by se dala trošku zpestřit, zdiverzifikovat, řekněme, a k tomu právě směřovala ta myšlenka o té realizaci vytvořit tady to biocentrum. Podmínky byly ideální, protože tady kolem teče Mlýnský náhon a že tady i do toho biocentra dnešního vlastně přitéká takový potůček, taková stružka, no a tady těch toků se vlastně dalo využít k tomu vytvoření těch tůní a louží, které tam momentálně jsou.
2: My jdeme takovou úzkou alejí. Nicméně musím podotknout, že vedle nás je pro cyklisty asfaltová cesta.
1: Takže teď jsme se dostali k tomu vlastnímu biocentru, čili k té poměrně rozsáhlé první velké tůni s ostrovem.
2: Co to tady vidím, to vypadá jako takové malé vyhlídkové místečko, abych měla přehled.
1: Ano, toto je vlastně příchod té takové stezky cyklistické, s tím, že přijdete a před vámi se vlastně otevírá pohled na celé to biocentrum.
2: Co všechno to biocentrum tedy tvoří?
1: 10-hektarová plocha, která je plná tůní, plná vody, od tady té největší po řadu menších tůněk, které se rozkládají až tam do té zadní části, která je takovou jakoby klidovější zónou. Tady ta první část je jakoby pro veřejnost, v uvozovkách, kde se dá chodit, jsou tady naučné tabule, není problém se tady s dětmi, ze psy promenádovat. Tam v té zadní části potom už jsou opravdu ty porosty vrb, rákosů a takové podmáčené terény, kde je to spíš jako klidová zóna pro přírodu, řekněme, jo, pro hnízdění ptáků.
2: Kdo nás to provází?
1: Určitě jeden z našich nejběžnějších ptáků, který se teď pořád ozývá, je síkora koňadra. Ozývali se tady i brhlíci, jsem slyšel, ti jsou vázaní tady právě na ty porosty těch zrostlých stromů. Teď tam pípá ledňáček, slyším. No a teď jsem tady zahlídl i přelítat žlunu zelenou. To je další takový šplhavec, který hnízdí v dutinách tady těch zrostlých stromů, topolů, dubů.
2: Dostáváme se do dalšího cípu, toho největšího jezera.
1: Pro mě jako ornitologa, přírodovědce je tady ta část asi nejzajímavější, protože když se podíváte, je tu voda, ta voda je mělká a je silně zarostlá vodní vegetací, čili rákosem a nízkou takovou vegetací, která tu vodu téměř pokrývá, ale umožňuje ukryt řadě druhů vodních ptáků. To jsou třeba potápky malé, lísky, chřástalí, slípky zelenonohé a podobně.
2: A my jsme na mostě, protože tuto lokalitu musíme přejít, aby to bylo suchou nohou po dřevěném mostě.
1: Tím pádem nám to umožní i po té lokalitě se krásně podívat, krásně si ji prohlédnout, protože bychom se do ní nijak nedostali.
0: Říká ornitolog Jiří Šírek, který biocentrum v Kojetině na Přerovsku provedl redaktorku Ditu Vojnarovou. Místo vypadá v každé roční době jinak a určitě stojí za návštěvu.

0: Tentokrát se v jazykovém koutku připomeneme dvojtvary slov, které můžou svádět k tomu myslet si, že nejsou spisovné, jako třeba lépe a líp nebo raději a radši. Vše nám teď obšírněji vysvětlí odbornice na češtinu v doprovodu redaktora Vladimíra Šťovíčka.
1: Opakovaně se setkáváme s dotazy na spisovnost jednotlivých slov. Posluchačka slyšela větu, že se obnovují některé uliční cedule. No a není si jistá, zda slovo cedule je spisovné a je tedy v dané větě vhodně užito. A tak se ptáme Heleny Chýlové. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slovo cedule je v současné češtině již spisovné. Ještě v polovině 20. století bylo ve slovníku spisovného jazyka českého označeno jako slovo obecné, tedy nespisovné, a později mělo příznak hovorový. Bylo spisovné jen ve spisovném projevu mluveném. Dnes již ve slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost žádný příznak nemá. Stalo se neutrálním spisovným slovem. Změny příznaků jednotlivých slov jsou časté a postupný přechod z češtiny nespisovné do češtiny spisovné je zdrojem obohacování spisovného jazyka.
1: Tak si říkám, setkáváte se s dotazy tohoto typu často?
2: Setkávám. Časté jsou také dotazy týkající se spisovnosti tzv. Dubletních tvarů, tedy dvojtvarů téhož slova. Uživatelé jazyka mají mnohdy pocit, že spisovné je například zbude, nikoli zbyde. Pochybnosti vzbuzují tvary frekventovaných příslovcí. Zde je za spisovný tvar považováno také, ale nikoli taky. Podobně si mluvčí nejsou jisti u slova znova a znovu, nebo raději a radši, a setkávám se i s pochybnostmi u tvaru lépe a líp, kde je jako nespisovné vnímáno líp. Všechny zmiňované dvojtvary jsou spisovné a rovnocenné.
1: Takže když dovolíte, ještě jednou připomeneme, spisovné je zbude i zbyde, také i taky, znova i znovu, raději i radši, lépe a líp.
2: Ano, a nám nezbývá, než obdivovat bohatství vyjadřovacích možností našeho mateřského jazyka.
1: A budeme je obdivovat i příště s Helenou Chýlovou. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak snad jste vše pochytili a z dnešního jazykového koutku je vám vše jasné. Už za chvíli se v naší rozhlasové kuchyni připomeneme vše o šparglu. Připravíme si chřest se žemličkovou kůrkou.

0: Víte, které jarní zelenině říkali naši předci bílé zlato či elixír života? Dnes se chřest, nebo chcete-li špargl, servíruje ve vybraných restauracích, ale má dávnou historii. Více už etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: V našem povídání o tom, co hospodyně v dobách našich babiček chystaly na stůl v květnu, se dnes zase podíváme do města a připomeneme si jednu typickou jarní zeleninu – chřest, lidově špargl.
2: Chřest znali a používali jako zeleninu i léčivou rostlinu už staří Egypťané. Znali ho i Řekové a Římané, jak dokládají spisy Hippokrata a Plínia. Do střední Evropy a do Čech se chřest dostal prostřednictvím středověké klášterní kultury.
1: Historie šparglu na našem území sahá několik století zpět. Pro svou charakteristickou chuť se dostal na nejeden šlechtický stůl. Zatímco v české kuchyni po první i druhé světové válce byl považován za téměř nedostupnou zeleninu, v druhé polovině 19. století a za první republiky byl velmi oblíbenou zeleninou. Receptů na zpracování chřestu najdeme proto v kuchařských knihách z přelomu 19. a 20. století požehnaně. Hodně receptů na pokrmy s chřestem taky najdeme v klášterních kuchařkách, ale pouze v receptech na pokrmy určené pro představené kláštera a jejich hosty. Mniši měli stravu přece jen skromnější. V kuchyni se používal chřest zelený i bílý. Je to pořád jedna a táž rostlina, ale pokud prýty dorostou pod zemí, jsou bílé, pokud se vytáhnou na světlo, tak zezelenají. Špargl neboli chřest byl považován za velmi zdravou zeleninu, za takzvané bílé zlato či elixír života. I když ne pro všechny. Nedoporučoval se lidem, kteří marodili s ledvinami nebo dnou. No a co se z chřestu připravovalo? Velmi jednoduchá jídla. Nejčastěji se jen povařil a přelil

0: A když Sparkle přemeješ, svaž ho hlavičkama k sobě, ale volně, a nech ho v pohodlné nádobě ve slané vodě vařit. Musí ale být i celý potopen a tak dlouho se vařit, až je dost měkký, což se pozná, když se z vody za bílý konec vezme a to zelené se přehýbá. Pak vodu slej, Sparkle vlož prozřetelně na mísu, aby se hlavičky neulámaly. Posyp ho žebličkovou kůrkou a omasti rozpáleným máslem.
1: A my pokračujeme v tuto chvíli další dávkou pohodové muziky na pohodě a hned potom vám opět poradí náš dobrý rádce Josef Černý.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: V dnešní rozhlasové poradně se ptáte na záruku zlevněného zboží. Vyskytla se na něm totiž závada. Odpoví vám jako vždy dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Alice koupila v kamenném obchodě spací pytel, který byl v akci, takže byl koupen za polovinu. Po prvním vyspání na posteli se ale začala vrchní vrstva spacáku ve švech párat. Reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že zlevněné výrobky reklamovat nelze. Paní posluchačko, záleží na tom, co je uvedeno na dokladu o koupi. Pokud je tam jako důvod slevy uvedeno cokoliv o nekvalitním ušití, o čemž ale pochybuji, potom reklamovat opravdu nelze. Jestliže ale žádný důvod slevy uveden není, máte na reklamaci právo a proto ji zopakujte.
0: Radí Josef Černý. V tuto chvíli se můžete zaposlouchat do našich pohodových melodií v podání Petra Spáleného a Jitky Molavcové, které vystřídá hobby rubrika, ve které se dozvíte, jak pěstovat barvínek.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Také se rádi vracíte k rostlinám našich předků. V poslední době, zdá se do módy vrací barvínek, a tak pro nás kolegyně Slávka Brádlová nazbírala rady úspěšného pěstování. Rozjela se do střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě a vyspovídala ředitele Libora Kunteho.
1: Barvínek se množí naprosto jednoduše, on se množí řízkováním a nebo také oddělky, protože velmi dobře koření. Je to nízká dřevinka, která je v podstatě jako polokeř, dá se říct, ona je z části bylinná, z části z dřevnatěla. Patří do čeledi to ješťovitých, která se u nás příliš nevyskytuje. A je potřeba říct, že barvínek je původní druh, který sem do Evropy patří. Ale důležitá informace, která k tomu je, barvínek nemá rád přímé slunce, takové to výpražené prostředí. On má rád polostín, taktéž nemá rád kyselé půdy. Má raději neutrální nebo trochu zásaditou půdu. Na těch kyselých půdách se mu příliš nedaří. A toto je ideál pro pěstování barvínku. Tam, kde má mírný stín, vlhčí půdu, humózní, tak tam se mu daří opravdu velmi dobře a je schopen ve velmi krátké době to vyhrazené teritorium pro něj porůst.
2: Možná, že pak má tendenci prorůstat i dál, ale tak s tím už si zahrádkář asi poradí.
1: Určitě jeho růst není nějak, řekněme, invazní, že by se měl dostat někam mimo zahrádky, a především, pokud se dostane, tak on tady v té přírodě opravdu jako původní druh je. Zahradníci už mají dnes prošlechtěné některé kultivary, takže ty samozřejmě, pověsme, nejsou žádoucí, tak aby se dostali do volné přírody, ale nedělám si starost tím, že by ten barvínek nějakým způsobem měl v úvozovkách splanět.
2: Barvínek vlastně zdobí celou sezónu, protože ty lístečky jsou opravdu krásné, no a sem tam se zadaří a on taky vykvete.
1: Barvínek vykvétá krásně. Ty listy jsou typické pro tu celou čeleď, takové vstřícné, široce kopinaté, stále zelené, velmi pěkné, a ten květ je opravdu zajímavý svojí barvou. On má takovou zvláštně fialovo-modrou barvu a když se na něj podíváme malinko zblízka, tak vidíme krásně turbínovitě stočené ty korunní lístky, zase velmi typické pro tu čeleď, a myslím si, že tenhle ten nejbližší příbuzný všech těch toješťovitých, které rostou v subtropech a v tropech, je hezkým velvyslancem té subtropické a tropické čeledi.
2: No já se vrátím k tomu množení. Opravdu nikde na těch trzích třeba pro zahrádkáře sazeničky nebo oddělky jsem neviděla. To znamená, musím najít člověka, který barvínek na zahradě má, a poprosit.
1: Je to ideální stav. Já myslím, že tohle to je naprosto běžné mezi zahrádkářskou komunitou, že tedy si rostliny, které jdou dobře rozmnožovat, předávají přes plot, a je to naprosto ideální forma, protože je to bez peněz většinou, a já si myslím, že pokud byste chtěla, tak na některých trzích těch běžných farmářských, možná, že někteří ti drobní prodejci ten barvínek nabízet také budou.
0: V nabídce zahradnictví nebo na farmářských trzích barvínek přece nebývá tak často, ale pokud máte dobrého souseda, který na zahrádce barvínek má, jistě se s vámi o kousek rád podělí. Případně zkuste nakoupit online v prověřeném e-shopu některého ze zahradnictví.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Brdská příroda se stane novým domovem samice Rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život téměř bez kontaktu s lidmi. Pokud se tam usadí a najde si partnera, mohla by tato samice být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Zvíře bude do přírody vypuštěno během následujících týdnů. Navzdory vhodným podmínkám byly v Brdech v posledních letech zaznamenávány jen migrující rysí samci ze Šumavy. Kvůli chybějícím samicím se tam toto zvíře zatím nerozmnožovalo. Hlavním cílem bylo, aby si mladá rysice nezvykla na přítomnost člověka. Od loňského listopadu byla v izolovaném výběhu, kde téměř nepřišla do kontaktu s lidmi. Stabilní populace rysa může být přínosem pro adaptaci brdských lesů na klimatickou změnu, protože pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu zvěře a snižovat tlak na obnovu lesa. Rys ostrovid je silně ohroženým druhem, který dosud v České republice stabilně obývá pouze Šumavu, Český les a Novohradské hory a na východě Beskydy. Celková početnost v česko-bavorsko-rakouském pomezí nečítá více než 120 až 140 jedinců. Dobré zprávy pro všechny milovníky fauny ve volné přírodě. A já vám, milí posluchači, přeji pohodový poslech našich dalších pořadů.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Mám volno a těkám jak bludná duše. Sedají na mě chmury. Chmury a paní Mrázková. Váš domeček už bourají. Zajisté, vážená, jsem informován. Obhlédl jsem si dějiště včera dopoledne. Zbourají, splanírují. Domečky netrvají věčně. Cuně se, co si přitrefilo, jakási nepříjemnost v zaměstnání. Zavřít je všecky, až by zčernali, vyhrkla Andy při večeři. Strhla ze sebe zástěru a zvedla se, ani nedojedla. Jedli jsme švestkové knedlíky. Švestky byly od pana Picka, jak jináč. Kam chodí na ty krabice od bod? Kastrol si přitáhl cunin talíř a jeho obsah chutě zlikvidoval. Není mi jasné, co se jí přitrefilo. Mockrát už jsem jí přesvědčoval, ať si sežene něco přiměřenějšího, nežli je evidence nudlí a rozpočítávání vepřových žebírek na porce moravského brabce se špenátem. Kdyby šla na národní výbor, buď si jen za šrajbku, mohla by si dálkově vystudovat práva. Nebo na záskok do jeslí. Sestřičky jedna za druhou jsou na mateřské a přitom dálkově pedagogickou fakultu. Proč by to bylo nemožné? Já po večerech bez tak podřimuju nad novinami. Podřimoval bych u blíženců, aby se neodkopali. A ona by se v kuchyni učila. Římské právo, komenského didaktiku. Ne, zůstanu u branže. Trucuje. Jaká pak, Kriste, pane, branže? Bifé jitřenka. Domeček mi zabrali rok po Kateřině smrti. Ještě se toho nedožila. Tedy ne, že by zabrali a chuděru obyvatele vyhnali na mráz. Vykoupili zmíněnou nemovitost, jež si donedávna lebedila v kotlince za městem. Chlubila se pelargoniemi. Město, ať jí s prominutím vleze na hrb. Město jí vyhovělo a vlezlo jí na hrb. Kde byl domeček, bude severní sídliště. Pelargonie si račte s prominutím strčit za klobouk. V skrytu jsem to de facto uvítal. Kdo se má do omrzení soužit kvůli spuchřelému plotu a vlhkým flekům na stěnách? Vykoupili, promptně zaplatili, sumu jsem bez nestází. Prošustroval, těch 5390 korun na knížce je pozůstateček. Přidělili mě garsonku na západním sídlišti v příčné 12.6. patro, ústřední topení, teplá voda, plyn. Není námitek. Lift nefunguje, námitky neúčinkují, bydlím tu 6. rok. Domeček se mezi tím dočkal letošního září téměř nedotčen, jen okna byla vytlučená. Ze zahrádky džungle plot se svalil, venkovní futra ukradli. Výstavba severního sídliště se nekonala. Pozdržely se projekty. Nebyl dodavatel stavby, nebylo investiční krytí. Letos v září konečně začali planírovat. Buldozery se činí o 106. Včera dopoledne, hned ze hřbitova, jsem se v rámci těkání vydal obhlédnout své majetnické vatrlo. Bitva byla nedobojována. Nedělní přestávka. Na zahrádce v Kateřině záhonu fazolí stál buldozer. Fazolím to nevadilo, fazole pochopitelně už nejsou. Z domečku zbylo torzo, krov rozebrali. Buldozer rozmanžíroval světnici a síňku, k nebi trčí zdi kuchyně, vymalované kytičkovým válečkem. Maloval pan Picek. Za stravu a dvě pardubické desítky. Honorář rozdurněně odmítl. Promenoval jsem po kuchyni, rošlapával plásty, spadané omítky. Ve zdi vězela skoba po obraze. Slunečnice od Van Gogha. Oblíbený dekor českých středně inteligentních příbytků. Kýč to není, supermoderna taky ne. Dostanou se v papírnictví za necelé 200 kaček i s rámem. Katy mi je věnovala k 55. narozeninám. Nezdržel jsem se kyselého obličeje. Plakala. Sluníčko zastřel mrak, v kuchyni se sešeřilo. Obraz tam na zdi najednou visel. Seděl jsem u okna, i okno tam najednou bylo a Katy mě přes cedník nalévala bylinkový čaj. Spod běle. Odvar spod běle je na průdušky. Vypí to horké, povídá. Bez cukru je to účinnější, objasnila mi. No ano, nehádám se. Pil jsem účinný odvar bez cukru.
Hrneček v rukou hřál, byl prosinec, za oknem bílo od sněhu. Kateřina kvedlala mouku v mlíce na palačinky s meruňkovou marmeládou. Zadně prm se střílelo kanony a samopaly značka Špagin s bubnovým zásobníkem. Za svítání 6. listopadu jsme osvobodili Kyjev. Laco Brezy na mě minulý týden poslal šrůtek domácí slaninky, prý abych nejedl pořád jen špek. Ve špeku je cholesterol. Ve slanince není, píše. Slaninka je pokrm slovenský a pod Tatrami se cholesterol nevyskytuje. Země slovenská je země panenská. Vzdoušek jak v lese nad Studánkou. Již roku 1932, vys Masaryku slovník naučný, byly v Ružomberoku dvě celulózky, papírna, fabrika na zpracování bavlny a vojenská posádka. A tamním farářem byl Andrej Hlinka. Lacova představa o panenství je tedy veskrze naivní. I jemu bylo v příslušném věku souzeno častěji rýt palposty, než deflorovat panny. Laco Nikolájevič, tak mu říkala dáma jeho srdce, Tamarka od radistů. Padla na Dukle, pohřbena v hromadném hrobě. Na Dukle jenom z naší roty padlo 31 vojáků, byli to lidé. Co je člověk? Proč se střílí? Proč člověk na člověka střílí? Kdo zabil Tamarku od radistů? Žije? Mudruje o fotbale, zbožňuje France Beckenbauera, pije bylinkový čaj. Bylo to vůbec? Bylo, Františku. Sedím u okna, hřeju si ruce o hrneček a stojím ve spadané omítce a dívám se na sebe. Sněží a kvetou slunečnice. Sám. Člověk je příliš často sám.

padá z vadle listí, poprchává listopad 1983, Erichnov nad Kněžnou, Hotýlek na Hvězdě úterý večer, Cůňa má odpolední směnu od 14:00. Blíženci jsou u mne nahoře na pokoji, spí v mé posteli, lehnu si na zem, nafouknu si madraci, k Cůně je dovedu až ráno. Výčep na Hvězdě je neútulný, celý ubytovací hostinec na Hvězdě je neútulný, neútulný a levný. Sedím ve výčepu a líčím tento podzim. V Rychnově jsme už byli, patrně také na podzim. Maminka byla herečka, mě bylo málo přes rok, nevedlo se nám tu. Třeba to ani není pravda. Včerejší večer jsme tu strávili s Cůňou. Blíženci u mne nahoře spali. Cůňa měla volno od rána. V restauraci hotelu Sport je pondělí zavírací den, ale přivedla mě kluky už před polednem, abych je ohlídal, že jde k zubaři. Hlídal jsem kluky, společně jsme stolovali, k obědu guláš tady na Hvězdě, potom zdravotní procházka a prohlídka hračkářského výkladu, začalo pršet, rázovali jsme domů, i vysavač už rázuje po svých domů, to je na Hvězdu. Cuňa tam nebyla. K večeři chleba s máslem a s tvarohem u mě na pokoji bylo 8:30, Cůňa nikde, nedivil jsem se, opakuje se to skoro každé pondělí od té doby, co jsme v Rychnově nad Kněžnou, čili od srpna. I blíženci jsou tomu navyklí. Svlékli se do košilek, ošpláchl jsem je v lavóře a oni poslušně zalezli pod deku, jsou jak vyměnění. Plaší, zakřiklí, asi je to zmáhá, to trantlování i mě zmáhá, ale neprotestujem. Co bychom si taky vyprotestovali? Svítí nám kalná hvězda, nepříznivá hvězda na Hvězdě. Výčep zatuchlý na ubru se skvr na pomastném talíři. Ta tu byla i včera. Cůňa přikvačila k 9:00 od zubaře. Byl nával? Ptám se jí. Kde? To je počasím. Lidem naprší do huby a rozbolí je levá zadní. Co? Stále jí nezapalovalo. Stolička, zub. Teprve se rozpomněla, že byla u zubaře. Údajně. Smál jsem se. Nemám právo na stížnosti. O tenhle taneček jsem požádal dobrovolně, ba vyškemral jsem si ho. No jistě, nepředpokládal jsem, že to bude i s cestováním, že budem šmejdit po kraji, jak šlejfíři. Rychnov nad Kněžnou, před Rychnovem Kostelec nad Orlicí, před Kostelcem Choceň, ale všecko je vždycky aspoň drobet jinak. Naše chyba, nepředpokládáme-li. A vy mě ještě něco věříte? Rozesmála se i ona. Poručte flašku. A vtiskla mi do dlaně 100 korun. A já jsem neprotestoval. Moje bilance je povážlivě ztrátová. Kde přišla k té 100 koruně? Jinou, kde přišla, tam přišla. Poručil jsem flašku, vodky, hanácké, je levnější. Namažem se, napadlo mě. Já snesu, čím dál míň a na co mě je znát, že už si dneska vypila. Je mě fajn, řekla. Až okázale na hlas, protáhla se a uhnízdila se v koutku výčepu. Mně taky, řekl jsem tišeji, jsem osoba letitá, nepřísluší mi vytrubovat, jak je mně fajn. Bylo nám fajn. Nezmokli jste? Cvrnkla ulomeným nechtem do klíče od mého pokoje, kde spali její blíženci. Zmokli. Měna by nemarodili, to by nám scházelo. Chlapovi deštík neublíží. Ty jsi byla s ním? S kým jako? Naježila se. Houbije mě do toho. S Marešem, dotíral jsem. Tuplem se rozesmála. Odjel v neděli. Normálka, že prej se utopí. Napodobila jeho bezdné zoufalství a přidala necudné a pohrdavé gesto. Její vztah k mužskému pohlaví je přímočarý. To zdědila po otci a vypěstila zkušenostmi. Blíženci a já jsme výjimka, nás za muže nepokládá. Jsem nána, vidíte, zamilovat se do onuce. Vy jste ho znala, mlčel jste. Měl jste mi střihnout jednu za ucho.
nebejval o nuce, ušlechtile jsem hájil svého soupeře ve stříbřité vestičce. V lapáku splihne nakonec i Belmondo. Obraťte list, nedovolila mi šířej uplatnit mé šlechetné city. Mohl jsem si je lajsnout, vulgárně řečeno, nebyly nebezpečné. Cůňu povadlíviky nedojímá. Povadlý pardál a první milovník. Odkroutil si své nadělení, dostavil se na staré působiště vlakem z nádraží pěšky a tým ho nepřijal. Co jim bylo do jakého zpropuštěného kriminálníka, který je v péči sociálních kurátorů, který může být i fízluje. V motelu na vyhlídce nového barmana toho času nehledali. Všechen lepší personál ve městečku byl kompletní. Mareš s úsměvem přislíbil, že jim to hajzlům provincionálním dlužen nezůstane a přesunul se do krajského města. Krajské město uživí početný houfec barmanů a ouhořů a účtujících číšníků. Jenže i provinciální tým mívá dlouhé prstíčky. Cinknuté eso naší domoviny se ve vyšších kruzích neprosadilo. Krajské týmy byly rovněž kompletní. A tatík Mareš Pupenec synáčka přijal nelásky plně se zavřenou náručí. Usmrkl mu tisícovku a ukázal mu na ceduli odjezdy autobusů připíchnutou nad šenkem. V prosperující živnosti hostinské se kriminálník nepěkně vyjímá. Tak ještě ve stavebnictví, při cukrovarnické kampani, na státním statku, pastvinářském, stranou civilizace. To nemám z autopsie. Líbezný Marešův kontrafekt jsem už půl třetího roku nespatřil. To mám od Cůni. A jen ve stručném podání, doprovázeném pohrdavými gesty. Zkrátka, kdeže je trávníček a na něm pružný Vicky se svou Zuzi. Oba v blankitných svetříčcích. Nádherný Vicky jezdí pokorně a v pomačkaných gatích za Cůňou do kostelce do Rychnova vlakem a z nádraží pěšky. Je vyvržen, je sám, čeká na ní při malém pivě v restauraci hotelu Sport, doléza, odprošuje, stěžuje si, žadoní o lítost. Meteor žuchl do písku. Pohasla jeho zář. Pracuje v Lužné na návsi, jídelna u Sochy. Ráno salámy a tlačenky, po tlačenkách svačinové polévky, po svačinách obědy, ve tři se končí. Vicky v zástěře točí pivo, nalévá limonády a frťany. Nekasíruje, kasíruje manželka vedoucího, rodinný podnik. Výčepní, na to propuštěnec nemá právo na podíl. Ve tři hodiny umyje sklo, poutírá pult a dostane 20 korunu. Měsíční gáže též hubená. Mínus alimenty, bydlí v mansardě nad hospůdkou. V neděli je u Sochy zavírací den, v neděli se Viktor Mareško drcá autobusem a vlakem do Rychnova nad Kněžnou. Když vyjede z Lužné po 8, v Rychnově je před 11. Čtyřikrát přesedá. Po 11. si v restauraci hotelu Sport objedná malé pivo a čeká na Cůňu. Cůňa si k němu přisedne na čtvrt hodinky. On si stěžuje a žadoní, Cůňa otrávaně vrtí hlavou, jako by za ní přijel nevlastní strýček z domova důchodců. Po půl třetí vyjíždí Mareš vlakem z Rychnova, čtyřikrát přesedá, o půl sedmé vystoupí v Lužné z autobusu, vyšlape schody do mansardy, zatopí si v bubínku po večeří studenou sekanou s tvrdým rohlíkem a čte si o slavných pilotech Formule 1 v obrázkovém týdeníku Svět motorů. Tak se zamotávají do sítí ve zdejšího světa lesklí ouhoři. Vše míjí, fortuna míjí.

0: Přeborníci z týmu kdysi Marešova navázali loni v září s Cuňou kontakt. Předhodili jí nabídku, závodní jídelna po Dakaru je velká. 300-400 strávníků, pozoruhodné možnosti. Strávníci, figu vědí, patřili do Šunku Fleklí, Uzená Krkovice a nebo Lidový Český Kabanos. Je-li v receptuře předepsáno na řízky masoskýty nebo odborně nařezaná plec bez kosti. Do moučníku marmeláda nebo žloutkový krém a podobně. To chce systém, chce to organizaci, chce to praxi. Systém, praxi i organizaci dodají odborníci z týmu. Cůňa dodá mlčení a podpisy a razítka. Rozdíl v množství a kvalitě materiálu se bude automaticky předisponovávat do motelu na vyhlídce. Tam se řádně zpeněží, kuchařky v Podokaru budou do nezbytné míry vyrozuměny a instruovány a obdrží dohromady 10% čistého výnosu. Cůňa osobně též 10% a perspektivně místo v recepci motelu. Cůňa není anděl. Cůňa se rozmýšlela 14 dní. Načež poslala vyjednavače do háje. Pak se mi svěřila. Zavřít je, až by zčernali. Byl jsem na ní pyšný. Náš domácí rozvrh hodin pokračoval v klidu a bez komplikací. Bohužel nedlouho. I provinční tým miluje disciplínu. Tresty jím vynášené jsou prostinké, leč hřízně exemplární. V říjnu dodali Cůně ze skladu ovoce a zeleniny do závodní jídelny 2 metráky jablek. Na pohled kvalitních. V říjnu je jablek dost a nebývají s nimi problémy. Zběžně si je prohlédla, podepsala, orazítkovala dodací list. Na zítří zjistila, že kvalitních jablek je v přepravkách jen horní vrstvička. Pod nimi, že jsou padavčata. Červivá, nahnilá, nepoživatelná. Lumpárna. Ale za skandál to nestálo. Kloudná jablka se vybrala, kuchařky z nich vyrobili kompot, rozmnožili ho trochou zavařených třešní, rozředili cukrovou vodou, ochutili s kořicí, strávník ošizen nebude. Padavčata se vysypala do sudu na splašky a už odpoledne si je odvezli jezeďáci. Cůňa vykázala do papíru spotřebu 200 kg jablek, v duchu si vynadala dotelat a umínila si, že skladníkovi od zelinářů ten žertík nedaruje. Malér se zdál zažehnán. Nebyl zažehnán. Strávníci se řadili do fronty, kompot už byl připravený v mističkách, v tom se přiřítila hospodářská kontrola. Šli najisto. Zřejmě dostali avízo. Hmotnost jablek v kompotu odhadli na 20 kilo. Rozdíl činil 180 kilogramů. Odrůda Ontario, první jakost. Kde jsou? V prasírně, odsekla Cůňa. Sepsali protokol, Cůňa vyfásla důtku, náhradu škody a pokutu. Narafičili to na mě. Vyhrkla při večeři. Kdo, ptám se nevinně. Kamarádi, že s tím nepeču. O to nic, já bych třeba i pekla. Ale oni jsou křiváci, já se jich bojím. Přijde léto, vyschne bláto, utěšil se mi staročeským příslovím. Příslovy jsou moudrá po naučení, bláto v letě vyschlo, ale to už jsme byli v Kostelci. Mezitím ještě v říjnu projevili kamarádi Cůně svou důvěru a přízeň podruhé. Kajícně se přiznali k té legrácce s jablky, naznačili, že příště by to legrace už nebyla. Zároveň zvýšili nabídku na 12%. Vyrazila je z bytu. Navrhl jsem, že zajdu za poručíkem Mondrákem. Poslala mě s tím návrhem do Prčic. Běsnila, žhnula vsteky a zábl jí strach. Její praktická reakce byla brzká, razantní a nepředložená. I to zdědila po otci. V sobotu ráno svůdně vyštafírovaná vyklusela v příčné na chodník. Ohlídáte je? Zavolala na mě do okna a zamířila k autobusovému nádraží. Ohlídal jsem je, popolední byla Cůňa zase doma. Uvázela si zástěru, zapálila plyn, vyndala z ledničky mraženou květákovou polévku, v očích vzdor, rty činorodě sevřené. Obul jsem se, v sobotu jsem obědoval na Balkáně. Příští neděli po ránu byl jsem v pyžamu, někdo zvoní. Asi domovní důvěrník kvůli brigádě schrabovat listí. Jdu, trhnu dveřmi, byla to Cůňa. I z potomky. Žinantní situace. Mé pyžamo je stříhu staromódního a scházejí mu knoflíky. Prchl jsem do koupelny, navlékl jsem si koupací plášť, nasadil zubní protézu, přičísl kadeře a vykročil, co by vládní rada ve výslužbě, jenž přijímá oficiální delegaci svazu požární ochrany. Šéfka delegace zatím již v kuchynce postavila vodu na kafe a přehlížela expozici umazaného nádobí, posypaného vajgly a slupkami od brambor. Blíženci řádili v pokoji. Jdeme se rozloučit, pravila. Klesl jsem na židli. Plášť se mi rozevřel, zubní protéza mi cvakla. Cůňa slila kafe. Pobrindal jsem si pyžamo. Potom mi konečně došlo, že jedou do Dolánek. Bába Zilvarová zařízla husu. Přivezou mě stejnko. Takhle jak je pak rozloučit, Dolánky nejsou na Kamčatce. Už máme zbaleno, pravila.
1: Kam? Nechápal jsem.
0: Do Chocně. Zítra ráno nastupuju. Jako servírka.
1: Ta nezodpovědnost, ten hazard, ta bláznovství. Nežili jsme si obstojně, měli jsme hlad, teklo nám do bod, houpačky jsme nevynechali ani jedinkrát. Byli jsme na výstavě psů a koček, na loutkovém divadle minulou středu jsme pouštěli draka, můžu já za to, že nám uletěl. Stavili jsme se cestou domů v cukrárně zapít ten žal Coca-Colou a zajíst trubičkami plněnými šlehačkou. Můžu já za to, že nám po ní bylo špatně všem třem? Zbalí se, přijde si, zazvoní. Zbohem. Do měsíce jsem byl v Chocni. Přechodně ubytován, pod nájem mi sjednal pan Picek. I v Chocni je OPBH a klempíři a jiní řemeslníci a vdovy po těch řemeslnících. Stačilo zatelefonovat. Nebýt pana Picka, byl bych asi přespával pod mostem v prosinci. Byl bych se odstěhoval za Cůňou i na Kamčatku. S rohlíkem v kapse. Pěšourem.

Venku je tma, mokré listí. Cůně pomalu skončí směna, ještě vytře kuchyň, vynese odpadky. Na dvoře hotelu Sport jsou krysy, všude na hotelových dvorech jsou krysy. Čím jsem jí prospěl, jen jsem jí pomohl prodloužit to bloudění, to hauzírování od nuly k nule, od výčepu k výčepu, choceň, kostelec, na přes rok dejme tomu lunchkroun, hlídám blížence, platím za ně guláš, guláš je nejlevnější, ošplachuju je v lavorech, utírám jim nožičky, beze mne by se Cůňa ustarala, uštvala by se, šeptám si s nivým zadosti učiněním, padla by na čumák, beze mne by padla na čumák už loni hned v chocni a bylo by po pitomostech a potrucování, odřela by si čenich, nakřápla by si tu svou zilvarovskou pejchu, malou českou vesnickou, postačující tak na rozbití reterátu. A musela by si pořídit nějakou větší. Budu se vdávat, řekla Cůňa bez přídechu komična i poetična a usrkla hanácké vodky. To mě věříte. Za koho? Nastražil jsem ucho a pochybovačně našpulil pisk. No za mužskýho. V tom mi svitlo, že nejde o vtip. A že Zuzana Zilvarová právě položila na stůl cosi nového, novou kartu. Novou minci duše. Snad pouhopouhý halíř, ošoupaný, ale platný. To nebyla pejcha, to byl drsný cit

necouvat, nevzdávat se. To je ten, co s ním o pondělcích spáváš? Za 100 korun? Ne. Spávám s různýma a za 300. Kasala se, aby mi rozčilila a zesměšnila. Nesedl jsem jí na lep, neobrátil jsem list. Hnal jsem se kupředu jako beran, za pravdou, na braty, na rohy, roztřískat pravdu na maděru. Už si ho vůbec viděla? 2x tu byl a nespali jsme spolu. I to mě, věříte? Přesídlíš do Svojšína? Přesídlím. Svojšín existuje. Nahlédl jsem dnes do jízdního řádu a do map a do příruček v místní lidové knihovně. Trať Plzeň Cheb, 12. zastávka. Méně než 2000 obyvatel. Nad řekou Mží, v okolí lesy. Musel bych vlakem přes Prahu 3x přesedat. Příliš složitá realita. Budu si Svojšín představovat, kdo mi to zakáže. Kostel svatého Petra a Pavla, původně románský, přestavěný v 17. století s mohutnou věží v západním průčelí, pod věží trávníček, na trávníčku cůňa.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že něco nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

doma v let. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

jedu dechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že nem ta babeta, že bude byta. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: and has weaved all. Smear and June, what has weaved all.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto příblastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hip, pianti byl jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní

slyšel i tady hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ale ta běží, vážení. To je sice letitá pravda, se kterou nikdo z nás nic nenadělá, ale zároveň také titulek pořadu, který vám dnes představí portrét dlouholetého rozhlasového redaktora, spisovatele a básníka Dalibora Chalupy. Československý rozhlas ho natočil v roce 1970. Pěkný poslech.

0: A léta běží, vážení. Vysíláme o vás a pro vás, kteří jste se narodili na přelomu století. K dnešním 70. Dalibora Chalupy i k jedné slavné epoše rozhlasu hovoří pamětníci. A první se hlásí o slovo František Kožík.
1: Jak jsem byl silný, zvedl jsem se k nebi, ve hvězdách rukama zamával, vykřikl, zajásal v pomatení, zaslzel. Vždyť jsem se lásky tvé nenadál. To byl jeden z odstavců, které jsem si jako student vypsal ze sbírky veršů Brázda v duši, která vyšla roku 1920. Snad pro tu svěží nevinnou upřímnost, která vyjádřila radost z poznání lásky, jak to jistě v mládí prožíval každý z nás. A autor sbírky, Dalibor Chalupa, byl první živý básník, kterého jsem v životě poznal. Pamatuji si to místo. Bylo to dole na Pekařské ulici v Brně. Byl jsem v Septimě, začínal jsem taky psát básničky, chtěli jsme hrát divadlo, někdo z nás ho znal, požádal ho o pomoc a Dalibor pochopil bezradné mládí, slíbil nám podporu a jednoho dne stál tedy na rohu Pekařské a Úvozu, měl černý širák jako básník, měl hůl, když to spočítám, bylo mu tenkrát asi 26, směšné mládí, jenže mně připadal velice dospělý, určitý a ucelený. Upravil nám tehdy Vrchlického v uchu Dionýziově, přidal k té hře prolog, v němž oslovil moderní tyrany diktátory, jmenoval přímo Mussoliniho a těšil se s námi pak ze skromného úspěchu studentského představení, z něhož to se ví nic neměl. Ale tahle příhoda je charakteristické předznamenání mého vyprávění. Protože Dalibor Chalupa byl vždycky připraven pomoci mládí, nezištně přiložit ruku k dílu, neptat se po odměně, udělat, co je třeba. Začal s námi zkoušet Blatného hru Blázen z Amplionu. O něco později se vytvořila v Brně mladá akademická scéna a Dalibor jí zase všelijak pomáhal vůči úřadům. A když jsme napsali jakousi spola romantickou, spola parodistickou film Star Revue, ujal se taky režie, sehnal obsazení, odhodlán s námi třeba ztroskotat. Býval dobrým druhem na uměleckých schůzkách nebo na setkáních po premiérách. Bývalo to slavné, podnětné, nejčastěji v bytě u Kadleců, chodili tam herci, pili jsme víno ze střevíčku okouzlující Zdenky Gréfové, hrálo se na gramofon, režisér Aleš Podhorský křičel exponujte se, asi jako Baudelaire říkal opíjejte se, a jediný Dalibor se odvážně pouštěl do tance Beduína a Podhorský pochvalně jásal výborně, Dalibor se exponuje. Exponoval se druhým pro radost a aby jim prospěl. Ale jako básník hrál na nejjemnějších strunách. Chlapecký, laskavý, úžaslý, krásou světa, žen, citu. Pojď, milenko má čistá, pojď, za ruku tě povedu, tak něžně, jak jen dovedu, a měkkou cestou polem, co lukama jde dolem, dnes spolu půjdem bez dechu, jak po mechu, a v polích přenocujem. Pojď, milenko, můj paprsku, má čistá studánko, můj sne má zbožná myšlenko. Začal jsem své vzpomínání lirickým preludiem. Ale myslím, že bych měl říci něco životopisného, aspoň snad začátky Dalibora Chalupy. Tak rychle. Narodil se počátkem tohoto století v Letovicích. Do 14 let žil na vesnici v Sudicích u Boskovic, pak přešel do Brna. Jeho strýc, Ota Břeněk, ho seznamoval s uměleckým prostředím. Poznal S.K. Najmana, Jiřího Mahena, Rudolfa Těsnohlídka. V roce 1918 dokončil učitelský ústav. Psal už o brněnském divadle v té době, ale že mu bylo 18, musel ještě prožít několik měsíců jako voják ve Willersdorfu u vídeňského Nového města. Psal tam fejetony a povídky do českého vídeňského deníku. Machar, který tam žil, se jednou ptal na autora. Ten umouněný voják, řekli mu. Jednou ho tam zapsali i mezi mrtvé, když výbuch muničního skladiště měl za následek stovky mrtvých. Jindy div nebyl odsouzen k smrti, když vylítli do povětří vagóny, které měl hlídat. Šťastně to všechno přežil a vrátil se do osvobozeného státu, do Brna, které mělo zcela jiné podmínky kulturního života než Praha. Bylo poloněmecké, český živel se teprve musel učit žít, vládnout, růst. A Dalibor se věnoval jednak škole jako učitel, jednak kultuře. Víckrát mi o tom vyprávěl.
2: A literatura. Zároveň se mnou svléklo válečnou uniformu několik mladých lidí z Brna a nevím už dnes ani jak. Brzo jsme se poznali a taky jsme poznali, že máme stejné snahy a názory. Byli to nejdříve Lev Blatný, Čestmír Jeřábek, Josef Chaloupka, Bohuš Stejskal a kritik František Goetz. Když jsme toho roku 1920 zakládali první sdružení mladých spisovatelů na Moravě, připojili se další: Bartoš Vlček, Miloš Jirko, Jiří Volkr, A.M. Píša, František Branislav, Vilém Závada, A.C. Nor, Zdeněk Kalista a řada dalších. A pak došlo ke spolupráci s pražským Devětsilem a do Brna zajížděli Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Karel Taige, Konstantin Bíbl a my na oplátku za nimi do Prahy.
1: Ano, to jsou léta, kdy se zakládala literární skupina a časopis Host, pojmenovaný podle názvu Volkrovy básně. Chalupa se uplatnil jako organizátor, psal divadelní referáty a z cest do Prahy vzpomínává rád na Josefa Horu. Z brněnských spisovatelů s ním šel nejčastěji bok po boku doktor Čestmír Jeřábek.
3: Tak, milý Dalibore, potrefila tě sedmdesátka. Představ si, když jsme po první světové válce začínali v Brně, kdyby nám tak byl někdo řekl, že se ozveme ještě po 50 letech. Člověku jde až mráz po těle, ale nechejme toho. Z té naší tehdejší začátečnické kumštýřské skupiny nás bylo málo. Spočítali by se na třech prstech. Odešel Blatný, Chaloupka, Jirko, Stejskal, Vlček, Volkr. Mnoji z nich na samém prahu mládí. My, kteří je přežili, už jenom vzpomínáme. Začínal si v Brně jako kantor, ale to byl jen chlebíček. Všichni jsme se museli o ten chlebíček nějak starat. Kunšt by nás nebyl uživil. To byl jenom jakýsi luxus. Dobrák Otakar Skýpala, redaktor Moravskoslezské revy a vydavatel našich prvních knížek, zaplatil nám místo honoráře oběd v Besedním domě. Výborně jsme si pochutnali, možná líp, nežli čtenáři na těch debitantských výplodech našeho ducha. Mám před sebou tvou první knížku, vydanou v Brně roku 1920. 30 stráneček básní pod společným názvem Brázda v duši. Listuju v ní a namátkou mě padnou do oka verše. A kolikrát, ach, kolikrát mě smutek přepadá, že hlavou v kameni bych byl a trýznil se a posměchem se pálil, jen úzkost, abych vzdálil a rukama již nelomil. Představuju si, milý Dalibore Chalupo, tvou věčně usmívavou tvář a tak mi napadá, odkud se v nás bujných hříbatech bral tenhle ten světobol a ta skličující úzkost? Když jsme spolu bloudívali po Itálii, očarovalo nás Orvieto se svou úžasnou katedrálou a večer nám pod oknem zaspíval Slavík. A my dva, co ti mám povídat? Plný svět kouzel a poezie. Život tě v pozdějších letech odvedl od kantořiny i od skládání veršů. Jedna z tvých nečetných knížek má název Promlčené výhry. Kolik z nás, kteří jsme proběhli dlouhou životní dráhu, nepromlčelo nějakou tu výhru? Přenesl jsi svůj tvořivý elán do rozhlasu. Byla to práce nejednou dosti anonymní, ale nad tím se nermoutila naše skromnost. Dramaturg v pražském rozhlasovém centru nemá lehký úkol. Ty jsi jej splnil a my ti děkujeme. Vím, zní to náramně všedně, ale na zvuky fanfár si nebyl nikdy zvyklý, nemiloval si je. A tak docela potichonku. Buď zdrav a přijmi naše díky.
1: Významná byla pro chalupu léta 30. V roce 1928 poprvé mluvil do rozhlasu. Byl to divadelní referát za onemocnělého Lva Blatného. O rok později ho ředitel Slavík požádal, aby se stal referentem brněnského radiožurnálu. Měl nesmírně šťastnou ruku, když získal právě Dalibora Chalupu jako jednoho z prvních stálých spolupracovníků. Dalibore, jak to bylo, ptáme se. A Dalibor nám z jednoho pásku dříve natočeného odpovídá.
2: Roku 1930 se stal rozhlas mým životem. Když se o mém rozhodnutí dověděl Jiří Mahen, tehdy ředitel městské knihovny v Brně, zle se na mě vyřítil. Prý jsem zradil tisk, literaturu, knihu, že jsem se stal jejich škůdcem, protože prý rozhlas odvede čtenáře od četby a že si lidé nebudou knihy ani kupovat, ani vypůjčovat. A stejně prý rozhlas poškodí i divadlo, když bude stále častěji vysílat hry. No, Mahenova argumentace mě zarazila. Neměl jsem zkušenosti a také jsem o tom ani neuvažoval. A tak jsem nabídl dost nejistě Mahenovi úmluvu. Když poklesne do roka a do dne v brněnské městské knihovně počet vypůjčovatelů, dám v rozhlase výpověď. Od toho dne jsem chodil do městské knihovny ještě častěji než dřív, protože jsem potřeboval stále víc knih k sestavování literárních pořadů. Rozšířil jsem také pravidelnou týdenní hlídku knižní novinky, ve které referovali literární kritici o nových knihách z naší i světové literatury. Vystřídali se tu odborní starší generace, ale také mladí, jako třeba Bedřich Václavek, Václav Černý, Pavel Frenker, Vladimír Stupka a mnozí další. A jeden večer v týdnu byla četba z některé nejvýznamnější knih z novinek. Tehdy mě také napadlo vyhlásit rozhlasem knižní anketu a dotázat se tak nejširšího okruhu posluchačů, čtenářů, jaké knihy čtou, jak se jim líbily a jak je získali. Brzo jsem byl zahrnut stovkami dopisů a jejich obsah mě překvapoval i těšil. Skoro všichni účastníci ankety psali, že si knihy koupili na doporučení našich knižních novinek. Tento zajímavý materiál si pak vypůjčil k prostudování Bedřich Václavek. A tak uběhl rok a den a já se vydal do knihovny za Mahenem. Seděl za stolem v dýmu své pojestné viržinky a mlčel. Začal jsem sám. Tak co, poklesl počet vypůjčovatelů v tomto roce? A Mahen na mě vyjel s drsnou srdečností. Jenom to nepřehánějte. Někdy nemáme v knihovně ani tolik výtisků, kolik lidí by tu knihu chtělo. Můžeš tam zůstat. A tak jsem zůstal a Mahen už proti rozhlasu nic neměl, ba stal se kouzelným rozhlasovým vypravěčem.
1: Pro dnešek, kdy je rozhlas rozvětvený kolos s přemnoha funkcemi, zní jako legenda, že kdysi pro všechno mluvené slovo v Brně existoval jediný člověk. Ale ten se do rozhlasu zamiloval a to, jak známo, násobí energii a vynalézavost. Chalupa obětoval rozhlasovému povolání především své povolání učitelské a skoro i cíle literární. Rozhlas se mu opravdu stal osudem. Nejlépe by na to mohl vzpomínat známý hudební historik a etnograf doktor Karel Fetrl, který s ním po léta sedával v jedné kanceláři. I on nedávno oslavil sedmdesátiny. a osvěžil si vzpomínky na ta pionýrská brněnská léta.
4: Sedávali jsme naproti sobě v jedné místnosti brněnského rozhlasu, bývalo to ještě na stadioně. Nerušili nás tehdy ani telefonické hovory, ani návštěvy, o které nebývalo nouze. Aspoň já jsem si nikdy nemohl stěžovat. Spíš naopak, nějak to doplňovalo naši společnou práci, ve které jsme nikdy neznali ostré přehrady, spíše hledali co nejužší sepěti. Nerad bych byl sentimentální, ale od toho 30. roku, kdy jsme se setkali a táhli to pak spolu pěknou řádku let s ostatními skvělými spolupracovníky pod vedením našeho nezapomenutelného ředitele Slavíka, celá ta doba patří k nejšťastnějším letům mého života. Byla to nejen tvá vrozená skromnost, milý Dalibore, která mě k tobě přitahovala, ale i tvé mimořádné schopnosti a nezmarná píle, která i mne povzbuzovala. U tebe jsem přece našel první pochopení pro realizaci nového druhu rozhlasových pořadů, jimiž jsme se snažili získat větší pochopení pro takzvanou vážnou hudbu. Pohotově se dovedl inspirovat i na historických látkách, k nímž jsem ti dodával jen syrový materiál, který jsi pak zpracovával na hudební rozhlasové hry, jako například Na zámku náměštském, Ve staré Kroměříži a jiné, nebo si doplňoval literárními vložkami různé tematické pořady jako Halali, Na cestách a tak podobně, kromě mnoha a mnoha jiných kombinovaných pořadů a reportáží, jimiž jsme zpestřovali rozhlasovou paletu. Nebylo ochotnějšího, pohotovějšího a schopnějšího pracovníka nad tebe. Brzy se k tobě připojil Bezdíček, o něco později František Kožík a jiní. Často a rád vzpomínám na tato léta, plná výboju a naději, na léta neunavné, ale radostné práce s řadou vzácných lidí, mezi něž si patřil i ty. A v této vzpomínce ti přeji, milý Dalibore, do dalších let dobrou pohodu, spokojenost a pevné zdraví.
1: Ano, Dalibor Chalupa se dovedl zřeknout osobní cti žádosti a daleko víc ho těšilo, když dovedl získat nového zaslíbence rozhlasové práci a když pak ten jím vybraný a získaný člověk si vedl úspěšně.
2: Prudký vzestup v mém snažení o rozhlasovou hru nastal roku 1932, kdy přešel z brněnského divadla do rozhlasu Josef Bezdíček, od těch dob skutečný tvůrce naší rozhlasové režie. Po roce ho následoval František Kožík a pak po řadu let vznikala v naší družné spolupráci díla, která jsou označována jako výtvory brněnské rozhlasové školy. A zde musím vzpomenout na osobnost, která všemu tomu novému přála, která se z tohoto díla spolu s námi těšila. Byl to ředitel brněnského rozhlasu inženýr Antonín Slavík, za okupace popravený.
1: Tak jsme to cítili všichni. Rozhlas je práce kolektivní a lidé, kteří ji dělali, navždy k sobě přilnuli a cítí dosud její pouto. Třeba jako spisovatel a rozhlasový pracovník Josef Věromír Pleva.
5: Daliboru Chalupovi rád pozdrav vyřídím. Tak snad můžu začít hned, bez tak to poslouchá. Tak milý Dalibore, já ti přeji k tomu výročí, které mě potkalo loni, že? Ano, a tebe hned v letošním začátku roku. To nejlepší, co jako člověk může ještě mít v těchto letech, to je svěží mysl a prostě dobré tělesné zdraví. Já si velmi rád vzpomínám na ta léta, no a ty se mnou jistě také, když jsme v Brně začínali. Ty jsi už, když já jsem přišel ve 32. roce do rozhlasu, ty jsi tam už byl panem šéfem. Já dnes mohu říct, že tvé šéfování opravdu působilo v tom rozhlase zvláštní takovou příjemnou atmosféru. Ty seš člověk, který, řekl bych přímo, vyzařuje jakýsi optimismus. No a to nám bylo tenkrát jistě všem potřeba a také nás bylo, myslím, asi 10, co jsme vlastně vyráběli celý program. A ta práce za tvého šéfování a za ředitelování Slavíkova, ta opravdu člověka těšila a jsou to má nejlepší léta pracovní, která kromě školy jsem prožil. Nikdy už potom jsem se nesetkal s takovým milým prostředím jako tenkrát s tebou v tom brněnském rozhlase. Věř mi, Dalibore, mě to jde ze srdce, že ti ta sedmdesátka docela sluší. Opravdu. Tak buď hodně zdrav.
1: Chalupa dovedl napovídat tvorbu, vymýšlet formy, které druzí naplňovali. Mluvil o tom, psal, vymýšlel, umělci v něho věřili, dovedl být neobyčejně sugestivní. Jsem mu taky vděčný za ta léta, která jsem v rozhlasu mohl prožít. Bylo jeho zásluhou, že se Brno vyznamenalo tvorbou původní rozhlasové hry, experimentálními výboji, jeho zásluhou dospělo k poznání pravé rozhlasovosti. Někdy mi bývalo líto, že odkládá vlastní literární plány a vyčítal jsem mu to. Ale když ho literární svět potřeboval, byl zase na místě. Rozhodně stojí za zmínku jeho činnost během války v Moravském kole spisovatelů. A pokud je o brněnské působení rozhlasové, v největší úplnosti je zhrnul do své vzpomínky, do svého pozdravu, známý rozhlasový pracovník, redaktor F.K. Zeman.
6: Dalibora Chalupu, básníka, divadelního kritika a kulturního publicistu, svého drahého přítele Dalibora Chalupu, jsem poznal roku 1930 v Brně, když jsem jako 25-letý redaktor zlézal výšiny novinářského umění v Lidových novinách a on, tenkrát 30-letý, právě nastupoval jako náčelník veškerých programů mluveného slova v nedávno zrozeném brněnském rozhlase. Při svém rozsáhlém vědění a vzdělání, při svých velkých zkušenostech a známostech ve světě a životě kultury, zrovna jako magnet přitahoval všechny mladé a pokrokové elementy tehdejšího Brna i tehdejší Moravy. Svou každodenní prací ve vysílání Brna otvíral, na rozdíl od trochu konzervativní a někdy i bezradné Prahy, nové pohledy na rozhlas, jeho funkci ve veřejném životě, v nově objevené a ještě docela nerozvité rozhlasové sféře. Jemu, Chalupovi, hned od počátku práce v rozhlase od jara 1930, ani se nechce věřit, že už je to 40 let, jemu hned od počátku bylo jasné, že rozhlas není jenom nějaká komunikace něčeho nezměnitelně daného venku, mimo. Pojem zvláštnosti, osobitosti, neprobádané do té doby, novosti a nezměřitelných možností, tedy, jak se teď říká, specifičnosti rozhlasu, rozhlasového umění ve všech úsecích tvorby od rozhlasové zprávy až k rozhlasovému dramatu byl Daliborovi Chalupovi životním problémem a také úkolem. Ještě teď je dramaturgem našeho rozhlasu, ovšem v oblasti dramatického umění, kde dosáhl velkých zásluh i úspěchů, ale tenkrát byl dramaturgem celého programu. Jemu se dříve tak nudná přednáška pod rukama změnila v živý rozhovor. Jemu se poezie a hudba i krásná próza motivované společným duchem nebo námětem prolnuli v mistrovskou formu rozhlasového pásma, jehož byl u nás prvním tvůrcem a průkopníkem. Jemu se řeč psaná a její předčítání změnilo v živý pohovor, v dialog od srdce k srdci. Našel rozdíly mezi řečněním a rozhlasovou promluvou. Tu se už rodil i komentář, ta silná zbraň bojujícího rozhlasu. Naučil mnohé, kteří mu rozuměli, do rozhlasu mluvit. Mluvit, ne číst, ne odříkávat. Naučil herce hlasem, přednesem, barvou, tónem, i tempem, i dechem, nejen nahrazovat jevištní zjev, gesto, mimiku, ale vytvářet projev docela nový a zvláštní, rozhlasový. Dalibora Chalupu jako režiséra jsme ostatně dosud dost vděčně neocenili, ale zaslouží si to. Chalupa rozhlasový autor, ale také přednášeč u mikrofonu, to je pořád ještě teď je to vzor, i když je mu dnes 70 let. Ale já mám vzpomínat, že? Tak tedy, po celých těch 40 let, co jsem s rozhlasem žil a trpěl, jsem stále Chalupův žák. Jednou na začátku léta 1930 jsme se sešli jako obvykle ve společnosti novinářů, výtvarníků, herců a spisovatelů, jak to tenkrát pěkně všechno drželo pohromadě, v kavárně hotelu Avion. A já jsem vyprávěl, zrovna jsem se vrátil ze Slovenska, o tom, jak jsem byl svědkem spojení dvou štol ražených proti sobě pro železniční tunel mezi Handlovou a Horní Štubňou. Byl to zážitek, dobře se to povídalo a kamarádi poslouchali. I Dalibor. A potom za mnou přišel a říká: Františku, nechtěl bys nám to takhle vypravovat do rozhlasu? No, mě nikdy nenapadlo, že bych mohl do rádia hovořit. Má voda, to byly přece

0: Dal. No a potom si se mnou ujednal fejeton na další týden. A pak zase ještě další a další podněcoval, provokoval, radil i kritizoval. A tak už jsem se s rozhlasem nerozloučil. Byl to jiný svět, do kterého mě chalupa vábil. Nový, plný perspektiv. Tehdy hodně znamenal v rozhlase zvuk. Někdy dokonce až moc. Kulisa, takové dokreslování prostředí zvukem a tak. No a já jsem napsal takovou hodně zvukovou rozhlasovou hru. Dva hlasy se to jmenovalo. Chalupa to přijal jako dramaturg. Bezdíček mi to tenkrát režíroval. Dvě role, víc to nemělo, hráli pozdější národní umělkyně paní Jarmila Urbánková a Vladimír Leraus. Pak se to hrálo také esperantsky, to hrál absolvent Brněnské dramatické konzervatoře, mladý doktor František Kožík a jeho paní, tenkrát ještě Zdenička Švabíková. No a z esperanta se to přeložilo ještě do jiných jazyků. Ale, rozhlasový kritik a náš, můj a chalupův společný přítel Bernard Kosiner o té mé hře v novinách napsal, že je to sentimentální rýrštyk a měl, myslím, pravdu. Ani moje básničky, které se sem tam ve vysílání objevovaly, neměly velkou odezvu. A tak jsem literatury včas zanechal a české dráma ani poezie asi o nic nepřišly. Tohle povídám jenom proto, abych ukázal, že Dalibor byl občas, ačkoliv uměleckou přísností je jinak proslulý, ke kamarádovi přece jen schovývavý, díky mu za to. Ovšem v publicistice nesmíme zapomínat, že Chalupa byl také výborný novinář. V publicistice si na mne nikdy nestěžoval. Spolu s Daliborem jsme začínali živou rozhlasovou reportáž, samé improvizace, folkloristické přenosy ze živého prostředí moravských vesnic a národopisně zajímavých enkláv. No a potom ty dlouhá léta udržované a pořád poutavé krajové přenosy, při kterých Chalupa jako konferenciér, reportér i komentátor odvedl u mikrofonu vždycky kus mistrovské práce a mnoho jiného. No, my staří, my se někdy rádi hodně rozpovídáme a tak raději už konec. Co jsem se od Dalibora Chalupy v Brně za ty 3 roky nejtěsnější spolupráce naučil, to se mi potom hodilo v Letech ostravských a ještě i v Praze. A když se něco z mého vysílání posluchačům líbilo, vzpomenou-li ještě, ať vědí, že je to proto, že jsem měl dobrou školu, Chalupovu. A mnozí jiní, a mnozí další rozhlasoví pracovníci jsou a byli a budou, stejně jako já, velkému tvůrci našeho rozhlasu, Daliboru Chalupovi, z celého srdce vděční.
1: Léta jdou neuvěřitelně rychle. Zdá se mi nedávno, co jsme s Bezdíčkem hráli spolu skeč, kterým jsme slavili Daliborovi 50. Očadlík tenkrát zpíval. Pak jsme tančili na jeho 60. A teď v 70. Ale taková jubilea, jako je Chalupovo, nás mohou směřovat s úprkem času. Jsou muži, kteří zůstávají velkými chlapci po celý život. Je neuvěřitelné, že by měl jednoho dne vstát od svého stolu v pražském rozhlase a odejít domů a už se nevrátit. Protože jeho pracovní elán nepolevil, nepoklesla jeho skromná obětavost, jeho poctivost, pořád je v něm to rozhlasové rozechvění, jeho zájmy jsou stále složeny z týchž prvočinitelů, neustále se snaží, aby náš rozhlas byl na co nejvyšší úrovni a přitom, aby byl v nejušlechtilejším slova smyslu lidový. A to se rozumí,

0: Nepřinášela ta práce vždycky jen radost.
1: Pravda, byly v těch desetiletích vedle potěšení a radosti také doby trpkosti, obav a úzkostí. Ale byly tu i chvíle vzdoru, nadšení a víry, které pak vždycky přecházely ve vítězství toho krásného a lidského, pro co vlastně člověk pracuje a žije.
0: V jedné ze svých teoretických studií, a teoretická analýza vždycky provázela jeho činorodou praxi, napsal svou představu poslání našich rozhlasových dramat. Nechť zní v dramatické rozhlasové tvorbě pravdivé lidské slovo, za nímž žije člověk čistý, přímý, statečný, bez frází a lživého sentimentu. Touhy a osudy tohoto člověka nechť se ozývají na vlnách rozhlasu. Je to prostě řečeno, oč usiloval. On to mohl říci. Dalibor Chalupa zůstal básníkem, i když netiskl verše. Ale kdo se s ním stýkal, každý to poznal. Každému s ním bylo vždycky dobře. Patří k těm málo lidem, kteří by mohli s čistým svědomím prohlásit, že nikdy nikomu vědomě neublížili. Vrátím se ještě naposled k jeho mladým básním, trochu ironicky. Jako všichni mladí básníci, i on zpíval o myšlence na konec života. Tak chtěl bych odejít, by po mně nezůstala stopa v písku, jen v něčí duši teplo nebo chlad. To ovšem mladicky přeháněl, protože celý život dře a dře a těch stop v nás ve všech nechává za sebou spoustu a drahocených. Nevím, kde hledat ten chlad. Za to rozhodně je mnoho lidí, kteří při vzpomínce na jeho jubileum pocítí v duši teplo. Protože nikdy nebyl jen svědomitým obětavým pracovníkem uměleckým, ale vždy také zůstává svědomitým a láskyplným člověkem. A závěr, ať si jej dopoví jeho hlas.
1: A tak se ohlížím zpět a vidím ty tisíce rozhlasových pracovníků, autorů, herců, zpěváků, hudebníků, kteří za ta léta prošli před mikrofonem a pak ty miliony posluchačů různých generací, na které jsme vždy mysleli a kteří nám věřili. Přátelé, věřte i těm dnešním a těm, kteří přijdou po nás, po mně.
2: Duhové poledníky, sbírka poezie Dalibora Chalupy z roku 1926, inspirovala skladatele Karla Boleslava Jiráka ke skladbám Duha. Poslechněte si je na závěr pořadu.

0: Poslouchali jste pořad k dnešním 70. narozeninám Dalibora Chalupy. Hovořili František Kožík, Čestmír Jeřábek, F.K. Zeman, Josef Věromír Pleva, Karel Veterl a jubilant Dalibor Chalupa. Ke gratulantům se hlásí i redaktorky Míla Semrádová, Eva Kacetlová a Zdeňka Jeřábková. Zvukový snímek Julie Bělorová a Milan Papírník.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Vám všem, kteří jste pozvali ke stolu sobotního odpoledne Textempore, přeje pěkný poslech František Novotný. Těm, kteří ještě přemýšlejí, čím dochutit dnešní oběd, stejně jako těm, kteří již při kávičce přemýšlejí, jakého motýlka lapit do síťky času, tak těm všem bych rád usnadnil situaci. Ale jak známo, k inspiraci by nás měly líbat múzy, dcery nejvyššího boha Dia a bohyně paměti, básnictví a zpěvu Mnemosyné. Měli těch děvčátek 9, takže tam, kde je některá z nich po ruce, je to snadné. A tam, kde nejde hora k Mohamedovi, vykročme za nimi lehkou chůzí s jojobendem. Múza Melpoméné nám pomáhej.

0: jinej vlak.
1: Těch písniček inspirovaných uměním je mnoho. Tu následující bych snad nejlépe mohl uvést známou historkou z výstavy, na které vystavoval i Emil Fila. Přední to představitel kubismu u nás. A o kterém se nadšeně vyjadřoval i sám Picasso. Řekl prý, to je dobrý český Picasso. A pak se podíval na cenu obrazu a dodal, to je Picasso pro chudé. Tak u obrazu Emila Fily se prý zastavila dáma, právě když byl mistr přítomen. Co ten obraz představuje, mistře, zeptala se. To je portrét mé ženy, prosím. Dáma ještě chvíli vyjeveně koukala na plátno a pak se zmohla jen na upřímné konstatování. No, doufám, že nemáte žádné děti.

0: Pánové Šlitr a Suchý, políbení můzou, podali náležité vysvětlení o vzniku výtvarného směru z počátku minulého století. Přemýšlím, jak uvést písničku Pavla Bobka, připomínající jiný slavný směr a jeho čelního představitele. Malíře, který se proslavil v povědomí veřejnosti i tím, že si v záchvatu šílenství uřízl ucho, celý život se potýkal s bídou a zemřel po sebevražedném výstřelu z pistole v náručí bratra Thea. Malíř, který jako mladík v rodném Holandsku studoval Bibli, nastoupil dráhu kazatele a který teprve půl roku před smrtí ve venkovském domku ve Francii prodal svůj první obraz. Je malý domek se zahrádkou, dvůr rozhrabaný od slepic. Mužíček se zrzavou bratkou se brodí lánem slunečnic. Slunce si pálí na obloze, muž je už cestou udolán. Samota se mu tulí k noze, na stole doma čeká džbán.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd.

Jak jste jistě poznali, mistru Van Gogovi vzdal hold Pavel Bobek. Šanson pánů Habky a Rady v podání Hany Hegerové nám tak trochu propojí výtvarné umění s literaturou. Pro obraz Doriana Graye totiž můžete sáhnout nejen na zeď libých představ, ale i do knihovny.

ve střelnici z pultu zvedl pušku. Jedno oko zakryl řasou, druhým hlídal mušku. Trefil růži každou ranou, papírovou malovanou, až z nich pugén byl. Pak mě pozval do hospody.

Uhranul mě, abych nahá k obrazu mu stála, k obrazu, kterým bych mladá navždycky se stala. Snad, že mi ten obraz líbil, snad, že se mi malíř líbil, stoupla jsem si tam. A pak přes to malování došli jsme až k milování, obraz ještě mám. Obraz ještě mám. Visí obraz nad střelnicí, už ho nemám ráda. Připomíná, že mi mládí ukazuje záda. Snad se malíř málo snažil, obraz se mu nepodařil, nemění svou tvář. Já však každou novou poutí stárnu víc a to mě rmoutí.

Domnívám se, že literaturu v notách bychom měli uvést klasikou. Jan Kolár, Slávit dcera a přednést nám ji půjde Marek Eben.

Síla bezrádné, ho krovi nám až mysli nevěrné, od Dunajek hltavým baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužilých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k ourazu zášti jazyk. A kdo

Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má, otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má,

Myslím, že to bylo bez diskuzí za jedna. Inspiraci v literatuře našli také Karel Mareš, Rostislav Černý a Eva Pilarová a bylo to v roce 1962. Slavný anglický spisovatel Charles Dickens by se divil, v jaké souvislosti se objevil jeho román, ale jméno hlavního hrdiny korespondovalo s tehdy módním tancem, při kterém se to na parketu všechno kroutilo jedna radost.

Když už jsme přešli od bohyně Erato k Terpsichore, připomeňme i jiný tanec, který se vrátil do módy také v 60. letech. Edita Štaubertová ve filmu Valčík pro milion svým hlasem rozkmitala lýtka tanečníků a tehdejším babičkám vrátila chvíle mládí. Mimochodem, pamětníky možná překvapí, že autorem písničky je Ludvík Podešť.

0: Bohyně Kaliope a Melpoméné nás vybízejí zůstat ještě chvilku u not. Písniček inspirovaný hudbou je totiž plná nůše a to je dobře, protože mocí hudby, zpěvu kouzlem, krotnou i sápaví lvové, prohlašoval buditel Jungmann chvilku předtím, než usedl do bronzového křesla na Pražském náměstí. Vás o tom mají přesvědčit Naďa Konvalinková a Jiří Korn.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

Architektura je skamenělá hudba, tvrdil básník Goethe. Není proto divu, že je bohatě zastoupena i v písničkách. Dokonce bychom mohli postavit z cihliček tohoto tématu celý pořad. Vybral jsem inspiraci pánů Palečka a Janíka. Ve své době nebyla pečínská rozhledna vůbec přijata jen kladně, stejně jako její předchůdkyně Eiffelova věž v Paříži. Ale dovedete si představit dnes Paříž bez Eiffelovky a Prahu bez pečínské rozhledny?

S náležitým nadhledem jsme doputovali až k posledním taktům. I v době neuvěřitelných televizních a filmových efektů je nenahraditelná atmosféra živých představení. V divadle, v cirkuse, na pódiu. Ta chvíle, kdy je každé představení premiérou. Herci Jiří Cízler a Luděk Nekuda nás pozvou do cirkusu Svět. Aplaus si zaslouží každý, kdo alespoň na chvilku v něm dokáže vzít naši uspěchanou dušičku do dlaní, sklidnit a pohýčkat úsměvem.

0: A kdo jednou v té manéži stane?
1: A kdo jednou v té manéži stane?
0: Vysadíš si kousek světa,
1: kousek světa nám.

Jak zpívám v naší poslední písničce Jaromír Hanzlík, každé představení jednou končí. V tom našem hráli hlavní roli muzy. Pokud některá políbila i vás, raduje se z toho také František Novotný, neboť jak pravil moudrý Epikuros, prázdná je řeč toho filozofa, který neléčí žádnou lidskou bolest, neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není užitek z filozofie, jestliže nezapuzuje bolest duše. Tak buďte blaženi a dají-li bohové za týden naslyšenou, přátelé.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet 279. toulkami českou minulostí, v nichž se budeme pohybovat v prvním desetiletí dlouhé vlády krále Vladislava Jagellonského. Na motivy knihy Petra Hory Hořejše připravujeme v Českém rozhlase Brno. Režii má
4: Jaromír Ostrý.
2: Roku 1474 český král na sever s vojskem míří. Do války proti uherskému králi, který je teď ve Vratislavi a má tu svůj dvůr i vojáky chtivé slávy. Vladislavovi přišel sem na pomoc polský král, který má velkou moc, vojsko čítající na 100 000 lidí. Když Matyáš tu sílu proti sobě vidí, vyjednávat s Vladislavem chtěl a na 2 roky příměří s ním uzavřel.
0: Spojená česko-polská vojska měla sice u Vratislavy ohromnou převahu, ale na Uhry si netroufla.
3: Město se ani nepokusila oblehnout.
2: Takové obležení ale bylo původně zamýšleno. To se jeví z té doby podaného návrhu, aby tím, že řece Odře bude způsobeno jiné řečiště, bude mu odejmuta potřebná voda. Ale za příčinou množících se nesnází pustili králové myšlenku na tak smělý podnik.
0: Bezcílné operace v okolí vedly k demoralizaci vojáků.
3: A to tím spíš, že Korvínovi oddíly slavili úspěchy se svými záškodnickými akcemi.
0: Z války nakonec bylo zase jenom nové příměří.
3: A to spolu zúčastnění uzavřeli v pozdním podzimu roku 1474. u vsi Muchoboru nedaleko Vratislavy, což bylo potvrzeno za pár dní na to listinami z Vratislavy.
0: Při jednání u Muchoboru se všichni 3 králové,
1: tedy Matyáš, Kazimír i Vladislav,
0: několikrát osobně setkali.
2: Čáka konečného smíření musela být i podstatná, když mocnáři uvolili se k takové schůzce. Stalo se to velmi slavně v úterý 15. listopadu 1474. roku na polích u vsi Velkého Muchoboru. Toho dne však sjeli se jen Kazimír a Matyáš jezdecky za kruté zimy. Zůstavše oba na koních, vítali se s obnažením hlav a mluvili dosti přátelsky. Matyáš sám za sebe, Kazimír skrze jednoho biskupa.
1: Tak úplně přátelské to setkání nejspíš nebylo, pokud ani z koně neslezli a bylo-li třeba mluviti spolu skrze prostředníka, nehledě na to, že chyběl Vladislav.
2: Král Vladislav, jemuž důstojenství královské od Matyáše popíráno bylo, odepřel přítomnost svou, která ale od Matyáše za nevyhnutelně potřebnou pokládána byla, mělo-li následovati skutečné smíření. Proto slíbil polský král Kazimír pohnouti syna svého k účastenství na sjezdu na zítří a požádal Matyáše, když měl nastati pokoj, aby odpicování v městech a krajích slezských aspoň na 3 dny upuštěno bylo.
1: Prostě, aby se 3 dny nedrancovalo.
0: Pak se konečně sešli všichni.
2: Stavíce se na odiv jako o závod všechnu nádheru a skvosty své.
3: Po počátečním chladu pookřáli
0: a za chvilku si už docela nenuceně povídali.
1: Jako by se nechumelilo, to je vůbec na mocných tohoto světa. Krásné, že ještě včera se kvůli ním vraždí lidé, načež oni si den na to padnou do náruče, hovoří spolu zcela přátelsky.
2: Zápis o snešení vratislavském.
1: Snešení, to je usnesení.
2: Obsahoval v 6 článcí.
1: Bylo jich teda 26.
2: Následující důležitá ustanovení.
1: Všechna probírat nebudeme, stačí ta nejdůležitější.
2: Budiš příměří a křesťanské stání v zemích koruny české se všemi poddanými králu Matyáše i Vladislava až dohodu svatodušního v roce 1477. I císař Fridrich bude přijat do tohoto příměří se všemi poddanými svými. Totéž příměří se má státi a trvati mezi králi Kazimírem a Matyášem a jejich poddanými.
1: A tak dále a tak dále. Jednotlivé články vypočítávali, jak se budou hradit škody, které hrady zůstanou komu a které zase ne, jak to bude s vojenskými posádkami, jak bude platit příměří v Čechách a jak na Moravě.
2: A kdokoliv je nebude držeti, buď považován a trestán, co rušitel obecného pokoje.
1: Takže všeobecná spokojenost.
3: V rámci možností, ano.
0: Jediný, kdo na příměří doplatil, byli měšťané vratislavští.
2: Z jedné strany držel král Matyáš soud přísný nad všemi podezřelými, že v minulé válce přáli Polákům a Čechům a denunciace užívala hojné svobody. Z druhé strany nedostávalo se témuž králi peněz na žoldy roty černé a ona, zhluknuvši se z celého Slezska, počala se bezbázně hojiti na podaných jeho měšťanech vratislavských a na celém okolí. Najatí ochránci jako nepřátelé vbíjeli se do domů a vraždili, kdo stavil se k odporu. Matyáš, volán se k ochraně a pomoci, jal se chlácholiti na vše strany, ale nejraději se činil nevěda.
1: Čemuž se říká metoda mrtvého brouka?
2: Naříkání a lítost nad své volně počatou s kacíři válkou byly nyní všeobecné. Přední té doby Matyášův rada Jiří ze Štajnu takto prý odpovídal na stížnosti měšťanů.
3: Vy jste ten tanec objednali. Potřebí jest, abyste platili Pištcům a Šumařům. Sluší vás připravit i tak, abyste napotom nebrali té drzosti na sebe králů neposlouchati, s králi válčiti, krále kaceřovati. Na papeži jest souditi o kacírství, nikoli na vás, vratislavští chlapy. Musí se s vámi naložiti tak, aby jiná města patříce na vás učila se zachovávati poslušenství, hleděti svých živností, milovati pokoj a nebažiti po válce.
0: Dlužno dodat, že pan Jiří ze Štajnu byl druhdy rádcem Jiřího z Poděbrad a že ho tak i z úroky na vratislavských pomstil.
3: Konečnou tečku zavleklým sporem Vladislava a Matyáše učinilo olomoucké setkání obou rivalů.
1: Konalo se v červenci roku 1479.
2: Když král Matyáš s lidem svým z Olomouce k ležení krále českého Vladislava na poli mezi Olomoucí a Uničovem přijížděl velmi slavně s odkrytou hlavou, majedosti velkým věncem jí okrášlenou, proto aby před králem českým při přátelském pozdravení nemusel jí odkrýti, Vladislav z ležení svého proti němu také vyjel. A vidouce Čechové, že král Matyáš hlavu odkrytou věncem okrášlenou má, dovtípili se, proč to učinil. Proto také ihned radili králi svému, aby on na hlavě šňůrou tak svůj klobouk zavázal, aby jej žádný rozvázati nemohl, což on také spěšně učinil. A když k sobě tak blízko, co by se šípem dostřelilo, přijeli, oboje vojsko státi zůstalo, králové pak sjedouce se ruky sobě podali, přátelsky se políbili, z koní na zem se stoupili a sami dva do stanu schválně k tomu postavenému vešli a v něm napořád po 3 hodiny spolu rozmlouvali.
3: Z okázalými gesty smíření a přátelství se ukrývala nedůvěra a ostražitost.
0: Líbalo se, ale po očku se sledovalo každé šustnutí.
3: Jen aby pro boha si jeden nemusel sundávat pokrývku hlavy, když si ji druhý nechá na sobě.
0: A scházeli se ve stanech v polích, i když Olomouc se vším pohodlím byla na dohled.
2: Když se ve dnech následujících sešli králové na témž místě opět, Matyáš namlouval bratra a přítele svého dlouho nadarmo, aby pro pohodlí své i jeho neostýchali se zabrati k němu do města.
1: Vladislavovi se moc nechtělo do města, které patřilo původně jemu, ale nyní je měl ve své moci bratr a přítel jeho Matyáš.
2: Teprve když na důkaz své důvěry přijel Matyáš do ležení českého bezbranný, dal se Vladislav pohnouti, že pak vjel s ním i s obojím komonstvem do Olomouce slavně. U brány městské přijati byli oba králové pod skvostná nebesa a jeli vedle sebe u velikém procesí prelátů a knížat při hlučném zvonění ze všech věží před biskupský kostel, kde z koní slezli a vešli s duchovenstvem do chrámu, v němž vysokým hlasem zpívalo po česku nejprve veškeré kněžstvo, potom pak biskup Tas sám.
3: O tom sjezdu se praví, že byl vskutku slavný.
0: Dodejme, jak pro koho?
3: Jednalo se 6 dní.
0: Od 16. do 21. července.
3: A to každé ráno i večer.
1: Přes poledne, ne?
3: Tak přes poledne se jedlo a pak byl vyhlášen polední klid, tudíž se dřímalo.
0: Ona totiž byla zrovna tenkrát hrozná horka, což unavilo i obyčejné lidi, natož pak přetížené vyjednávače.
2: Jaký hluk panoval po ty dny v Olomouci, dá se souditi z toho, že vydávalo se jen obroku asi pro 20 000 koní, kteří ovšem ne všichni vměstnali se do města.
0: Jak už to při podobných sroceních mezinárodního formátu bývá, strhly se čas od času po uliční nepokoje, šarvátky a pře.
3: Jelikož iniciátory provokací byli pravidelně Uhři, tak se Matyáš snažil všechno zahrát do ztracena.
2: Uprostřed náměstí Olomouckého dal Matyáš postaviti z tesaného dříví stavení prostrané a vysoké na způsob pyramidy, jehož stěny byly ověšeny sukny, koberci a oponami drahými. Uvnitř po stranách rozestavěno na odiv světu nesmírně bohaté jeho stolní nádobí ze stříbra, zlata i drahokamů. Zlatem třpitěla se také přikrývadla, židle a pohovky. Tu stolovali králové a po uklizení stolů dávali se do tance aneb do jiných kratochvílí. Pomalu oba králové spřátelili se tak, že navštěvovali se navzájem v soukromí, ani hospody jejich nebyly od sebe vzdáleny a nejednou Vladislav nabídnutím Matyášovým bavil se hrou v šachy.
3: Za tím vším se měl skrýt takový, podivný kompromis.
1: Proč podivný?
3: Protože obnažoval integritu českého státu.
0: Podle dohod byla Vladislavovi přiznána pouze vláda v Čechách.
1: Na Moravě ne.
0: Ani na Moravě, ani ve Slezsku, ani v jedné z obou Lužic.
3: Svrchovaná moc nad nimi měla nadále patřit Matyášovi.
0: Navíc směl svobodně užívat titulu českého krále.
3: Kdyby Vladislav zemřel bez dědiců dříve než Matyáš, měl uherský král jako jeho nástupce získat i Čechy, přičemž rozdělené země by opět automaticky splynuly.
0: Pokud by dříve zemřel Matyáš, vrátila by se Morava se Slezskem a Lužicemi k české koruně.
1: Aspoň, že tak.
0: Ovšem, až po vyplacení 400 000 zlatých.
1: No, a nebylo to od uherského krále poněkud handlířské?
3: Bylo. A hodně.
0: Přičemž hned na první pohled bylo jasné, že ten kšeft je nevýhodný pro Vladislava.
3: Hlavně, že v případě Korvínovy smrti si vlastně měl zcizenou část státu znovu za obrovitou částku koupit.
1: Mohli bychom aspoň nějak přiblížit, kolik to bylo peněz, těch 400 000?
3: Těžko říct. Řádově 100 miliony, neli miliardy dnešních korun.
2: Předešlým mírem budínským a sjezdem olomouckým klesly Čechy na nejnižší stupeň moci své. Stalo se poprvé od 5. století zase, od věku nevlastních bratří Boleslava Ryšavého, Jaromíra a Oldřicha, že slovo panovníka českého platilo jen uvnitř hranic vlasti nejužších a že již ani sesterská Morava nepatřila více ke královskému stolci pražskému. Byli ovšem lidé, kteří tvrdili, že koruna česká, nošena jsouc ode dvou králů, jednoho v Praze, druhého v Budíně, nepotratila tím ani lesku, ani moci a slávy. Ale obecnému rozumu řeč tato nesvědčila lépe, nežli myšlenka druhá, a že králové Vladislav i Matyáš se pobratřili. Dokonalé již osamocení Čech bylo do všech i sebeslabších očí.
3: Na druhé straně, k Král Vladislav přispěl k obnově obecného klidu.
0: Což se projevilo zejména tím, že byl vstřícný ke všem snahám o příměří a smír.
3: Což byla cesta dlouhá.
0: Ale nakonec pro krále dobře, cesta docela úspěšná.
2: Jakoby mávnutím kouzelného proutku je pro Korvína Vladislav už ne kacíři povolaný syn polského krále, nýbrž král český, spojenec, ba i přítel.
1: Ani mu nevadilo, že si Matyáš vymínil doživotní titulu českého krále?
0: Vadilo, nevadilo. Smířil se.
1: Ale olomoucký smír znamenal roztržení státu.
3: Nadlouho, na celých 11 let.
0: Ztratila tím prestiž českého království.
3: Jeho legitimní panovník mocensky kapituloval.
0: I pro příští léta Vladislav takřka rezignoval.
1: Matyáš byl vždycky agilní a schopný.
3: A vládl na svém území autoritativně a obratně.
0: Všestranně podporoval česká i moravská města.
3: Jeho kancelář vydala
2: jménem českého krále
3: velké množství česky psaných listin.
0: Čeština byla chápána jako vhodný jazyk pro dorozumění mezi obyvatelstvem českého a uherského království. Přitom se Matyáš zařizoval, jako by Morava, Slezsko ani obě Lužice už ani k českému státu nepatřily.
3: Poháněla ho snaha zajistit velké dědictví svému levobočkovi Janu Korvínovi.
0: Ten se narodil roku 1473 Barboře Edelpekové z rakouského Štajnu.
3: Manželské děti neměl.
0: Jeho první nevěstou byla Alžběta z rodu Čelíů.
3: Ta ale zemřela ještě v dětském věku.
0: Druhá manželka se jmenovala Kateřina z Poděbrad.
3: Ani ta si života příliš neužila. Zemřela jako ještě ani ne 15-letá při porodu.
0: Když se Matyáš ženil po třetí, tak si bral Beatrici Aragonskou.
3: A tu si, když ve 33 ovdověla, vzal za manželku nový, teď už nejenom český, ale i uherský, král Vladislav Jagellonský.
1: Takže ti dva protivníci a kolegové v úřadě sdíleli spolu nejenom jednu českou korunu?
3: Ale i jednu královnu.
1: Ale to předbíháme o několik let.
2: Sněm celého království, svolaný od krále Vladislava do Prahy ke dni svatého Václava roku 1479, trval po 2 neděle a stal se nad jiné důležitým a památným, že na něm takřka celé ústrojí společnosti státní buď obnoveno, nebo aspoň revidováno bylo. Přijeli na ně také náčelníci někdejší jednoty panské, straníci až dosud králi uherskému Matyášovi, Jan Zajíc z Házenburka, Bohuslav ze Švamberka, bratří ze Šternberka, Vok z Rožmberka, Jindřich z Hradce s přívrženci svými. Ti museli být obřadem slavným zase přijati a jakoby do těla království českého vštípeni býti. Oni sami dávali tomu tu tvářnost, jako by teprve nyní volili sobě Vladislava za krále.
1: Onu událost vylíčil kronikář starých letopisů českých.
2: Král Vladislav tázal se jich.
3: Chcete-li mne za pána míti, abyste mi pověděli?
2: Tehdy pan Zajíc, pan Švamberk, pan Rožmberský a jiní všickni páni, klekajíce na jedno koleno, prosili jsou krále pro Boha, pro Matku Boží a pro všecky svaté, aby jim ráčil odpustiti.
1: Že už to fakt víckrát neudělají.
2: Co jsou, kolivěk proti zemi a koruně české učinili. Tehdy král jim odpustil a jim ruky podával a slibem je zavázal, aby jeho z pravého srdce za pána a krále sobě vzali. Potom jsou se s pány všemi i s městy smířili a krále ze spolka prosili, aby je při jejich právech, svobodách, obyčejích a při kompaktátech zachoval. A král slíbil to učiniti vedle zapsání svého.
0: Což byl docela dobrý základ k všeobecnému smíření.
3: Ale skutečně jenom základ. Nastal horší problém.
1: O majetek.
3: Jak jinak? Podle nové smlouvy měly být všechny hrady a statky, o které odbojní páni v roce 1467 přišli, vráceny svým původním majitelům.
0: Jenomže restituce narazila na těžkou překážku.
3: Noví držitelé měli ty hrady a další majetky od krále zastaveny za určitou částku zemského dluhu a brát je bez náhrady by znamenalo vršit další nespravedlnost.
0: Kromě toho mnozí, jak původní majitelé, tak i držitelé zástav, v posledních letech pomřeli a práva dědiců byla sporná.
3: Restituční spory se vlekly řadu dalších let.
2: Pro veliké dluhy a zástavy, kterými království obtíženo bylo, stalo se na sněmu svatováclavském uzavření důležité a památné, aby král pomoci mohl sobě i koruně z obtížení takových. Dáno bylo svolení k bereni v takové výši a na tak širokém základu, že celá dávnověkost česká jen málo poskytovala příkladů podobných.
1: Daně jsou záležitostí nepopulární do dneška, zvláště když rostou.
2: Každý obyvatel v zemi bez rozdílu stavů, pán, rytíř, zeman, farář, man i dědiník.
1: Dědiník byl svobodník, svobodný sedlák, vlastník svobodných pozemků.
2: Ti všichni měli vesměs složiti poloroční řádné důchody své na pomoc králi, a to nejdéle do příštích hromnic. Nebyli výjimuti ani majitelé kapitálu a obchodníci, ani rychtáři svobodní, ani mlináři a krčmáři, ani nájemníci jacíkoli. Stavu městskému i židům měl král sám vyměřiti berniční povinnost jejich.
0: V roce 1483 byla veliká drahota.
3: A protože toho ještě nebylo dost, tak po svatém Vítu vypukl v Čechách mor.
0: V Praze zemřelo mnoho lidí. Údajně jich mělo být přes 30 tisíc.
3: Král utekl před epidemií z Prahy do Plzně.
0: I tam sice řádila černá smrt, ale králi se vyhnula.
3: Co se však jeho vládě nevyhnulo, to byly náboženské bouře.
2: Konšelé staroměstští, novoměstští a malostranští tajně se spojili s některými pány, nepřáteli Kalicha Kristova, a chystali se vyhnat z Prahy všechny, kdo přijímali pod obojí způsobou, obojího duchovního i světského stavu.
3: Tak už se blíží vaše posvícení a uvidíte, jak vám dáme nažrat krvavých lívanců.
0: Jeden ze spiklenců tímto poněkud neobratným způsobem celý plán prozradil.
2: Ta výstraha se šířila tajně mezi lidmi. Soused to řekl sousedu, kterému věřil, ten zase dalšímu, až se to rozneslo všude.
1: Ono se u nás prostě nikdy nic neutají.
2: A tak se v Praze schylovalo k bouři. Věrní Čechové nečekali, až budou na radnici zvonit ke šturmu, a dali ve středu před svatým Václavem zvonit v Týnském chrámě a hned potom i v jiných kostelích. Rychle se shromáždilo mnoho sousedů, bylo 8 hodin ráno, a šli se zbraněmi ke staroměstské radnici. Pan Bohuslav Legát, čestný a odvážný měšťan, zvedl oštěp, který držel v rukou, a mrštil jim oprách, až se zabodl. Ve vratech stál purkmistr, a když přišli k radnici, ptal se jich, co chtějí. Když mu odpověděli, nařídil jim, aby počkali, ale oni se na něho vrhli. Purkmistr sice utekl a schoval se, ale oni si ho našli a spolu skončili, zajali, zavřeli ve velké síni a zakázali vycházet ven. Ale purkmistr vyšel a jeden mu hned probodl nohy sudlicí. Purkmistr se tvářil jako mrtvý, a protože nechtěli, aby tam ležel jako mršina, táhli ho k oknu, že ho schodí z radnice, ale se chytil zábradlí v okně a nechtěl se pustit, dokud ho přes ruku nepraštili kladivem. Dopadl na zem a ležel u radnice jen v košili a celý skrvavený.
3: Ne nadarmo se událostem před svatým Václavem roku 1473. říká druhá pražská defenestrace.
1: I když jinak si tuto pořadovou číslovku podrželo vyhazování z okna z roku 1618.
3: Příčiny krvavého masakru byly náboženské.
0: Svým průběhem připomíná neblaze proslulou Bartolomějskou noc.
1: Které však dojde v Paříži až za necelé století.
2: Konšel Publik utíkal z radnice v železných rukavicích, aby ho nemohli poranit, ale Jan Krejčí od bílého páva ho srazil k zemi oštěpem. Vtáhli ho za nohy do radnice a on prosil.
3: Nezabíjejte mě, já vám povím zajímavé věci.
1: Pověděl.
0: Přiznal se, že byl připraven seznam asi 80 měšťanů, kteří měli být popraveni.
2: A na ulici potkali jednoho známého německého kupce, který šel v plné zbroji. Zeptali se ho.
3: S kým jsi?
2: A on odpověděl.
3: S vámi, milý pane.
2: Uměl málo česky. Kdyby řekl, že s pány, byli by ho zabili. A tak mu nařídili, aby šel s nimi na radnici, ale než tam došli, už z něho stáhli zbroji. Na prstu měl pečetní prsten a ten mu chtěli vzít, ale byl těsný a nešlo to. Jeden řekl.
3: Když nejde dolů, nastav ruku, ať ti prst useknu.
2: Ale on si chutě naslinil prst a zuby prsten stáhl. I občané na Novém Městě bojovali se svými končely, ale mnohem krutěji. Zabili písaře, který jim bránil ke vstupu do radní světnice. Ty, které našli uvnitř, pak rozsekali a vyházeli okny ven z radnice. Krve bylo v síni tolik, že by to vydalo na několik džberů. Mnozí spadli z pavlače a zemřeli na to. První konšel, kožešník Páral, utekl a schoval se u souseda v posteli, ale našli ho tam a vlekli na radnici. Spínal ruce a zoufale volal.
3: O, milí králi!
2: Lidé ho hrozně nenáviděli, protože byl nespravedlivý, chudé lidi a sirotky okrádal o peníze. Na náměstí se rozestoupili, stříleli na něho a sekali ho. Volali.
3: Tady je mých 10 kop grošů, tady je zase mých 5 kop.
2: On už však dávno vypustil duši. Tak se na něm chudina mstila za křivdy. Pak ho přivlekli před radnici k ostatním, které vyházeli z oken.
3: Co jsme chtěli udělat my vám, to teď děláte vy s námi.
0: To řekl jeden z konšelů při mučení.
1: Pomučení nastalo stínání.
3: Jednoho konšela museli přinést ke Katovi v neckách, protože si při skoku z okna polámal obě nohy.
1: Mistr Kat jménem Mates musel mít hodně práce.
0: Po vykonané práci si však svou profesi natolik znechutil, že ji přestal vykonávat.
2: Krále Vladislava uvrhl převrat pražský u veliký zármutek a hněv, ale i v nemalé nesnáze. Mnohaletá jeho péče zavésti do pražských obcí ponenáhlu a jakoby nevidomně staré řády církevní zmařena byla jedním rázem.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: vždyť víš, že ty zastavit můžeš ten můj prokletý vodopád.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu. Tandem.
2: Zdraví vás všechny, Jan Rosák. Znělka ohlásila totiž náš pravidelný tandem. Nezbývá mi, než popřát vám všem hezký den a přivítat také mého dnešního hosta. Mým spolujezdcem na rozhlasových vlnách bude herec Ivan Vyskočil. Vítám tě, Ivane, ahoj.
3: Já zrovna tak vítám všechny posluchače, no a děkuju za pozvání.
2: Rádo se stalo. Já na tebe musím prozradit, že jsi pro naše setkání hledal dlouho, až si našel skulinku v diáři mezi dvěma zkouškami na listopadové divadelní premiéry, ale o nich, a nejen o nich samozřejmě, si budeme povídat hned po písničce.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivan Vyskočil byl u nás v tandemu zhruba před 2,5 roky. Letí.
2: Ano, ano.
1: Na tobě to ovšem není vidět, jenom si vyzrál, myslím teď jaksi herecky.
2: To si řekl velmi kulantně.
1: Že jo, no tak já to víš, vážím to slovo jak na lékárnických váškách. Nicméně jsem se chtěl opravdu dostat k tomu, co teď zrovna zkoušíš. Za ty 2,5 roku si prošel nějaké nové angažmá, nebo si zažil nějakou výjimečnou zkušenost hereckou třeba?
2: No já jsem neprošel ani tak nový angažmá, ale já myslím, že už jsem o tom mluvil tady minule. Já jsem se nějakým způsobem dostal do těch muzikálů. No a v současné době vlastně, vždyť Honco, děláme spolu.
1: Ano.
2: Děláme spolu Švejka, což tedy není až tak muzikál, to je hra se zpěvy, že jo. Tam zkoušíme oba dva a trapíme pod režisérským jehem Václava Postráneckého.
1: Je to tvrdý chlebíček, ale děláme to rádi.
2: Ale děláme to rádi.
1: My jsme se roztrhali. A dokonce málem se takhle můžeme roztrhat, protože já držím Ivana pod krkem v jedné takové fázi jako saper vodička. Ivan jako pan Kákoni, ano. Mě to oplácí.
2: A musím mluvit maďarsky.
1: A člověče, ty s tou maďarštinou nemáš vůbec problémy, ale?
2: No tak samozřejmě ne, ale víš, protože to je jenom proto, že ty neumíš maďarsky.
1: Aha.
2: Takže já tam používám nejen turecký výrazy, který umím ještě od bývalý ženy, no a pak taky cikánský, který umím od svý současný přítelkyně.
1: Takhle tohle je ta směsice, člověče, takže kdyby to slyšel Maďar, tak se to bude urodivý.
2: No, některý maďarský výrazy tam taky jsou, ale jsou to zejména nadávky, který mě přeložil zase tatínek jedný mojí kolegyně, což je Maďar, že jo, a ten mě ty nadávky nechtěl přeložit. Řekl jenom, no to je hrozná maďarská nadávka.
1: Nemoci to nespomnět, ale nechtěj vědět, co to je.
2: Ano, nechtěj vědět, co to je.
1: Seš na tom podobně jako Jirka Vimr, blahý paměti, který taky předváděl maďarštinu.
2: Ano, to pamatuju.
1: Ano, a dokonce on říkal, že jednou ho slyšel nějaký pan profesor maďarštiny, a že říkal, promiňte, pane Vimr, já slyším maďarštinu a nerozumím jediný slovo, já z toho dostávám kopřivku po celém těle. Tak to bude asi podobný.
2: Ano, ano.
1: Takže ve Švejkovi, tam se potkáváme, to tam tě sleduju teda samozřejmě, ale ty kromě toho řádíš taky a budeš řádit hlavně před diváky v Adéle.
2: Ano, ještě taky děláme Adéla ještě nevečeřela, což je, tam je teda daleko víc písniček než teda ve Švejkovi, ale taky to není typický muzikál. To je vlastně taková ta krásná parodie, myslím si, že to bude hezký podle toho, jak se to zkouší, no to oboje věci, že jo.
1: Ale tam hraješ koho?
2: Tam ani tak neřádím, protože tam hraju takového uhlazeného toho, co hrál pan Růžek, policejního ředitele.
1: No a jako policejní ředitel zaspíváš si tam?
2: Ne.
1: Tobě
2: to
1: mě
2: naštěstí minulo.
1: Jo.
2: Ale teďko zase obnovujeme Golema a tam tedy jako Rudolf II. Zpívám.
1: No to je pravda. Člověče, a ty jsi se našel zase takhle v tom, jako v nové kategorii v těch muzikály. Nebo je to náhoda?
2: No tak je to samozřejmě jako v hereckém životě všechno je vždycky trošku náhoda, že jo, to přijde vždycky tak jako náhodou. Ale jo, musím říct, že mě to nesmírně baví. Je to úplně jiný prostředí, nakonec to si sám vidí, že jo. A víš, co ti je na tom hezký? Já ti někdy se strašně divím. Broba, nechci se nějak jako vynášet, ale znáš to, že jako někam přijdeš a lidi řeknou takový, ježiš, to jsem si nikdy nemyslela, že budu mít takovou čest se s váma setkat. A mě to udivuje, že ty lidi jsou takový. Jako... A já mám ten samý pocit, protože vždycky úplně jsem na stejný lodi s těma lidma si říkám, ježiš, to jsem nevěděl, že budu mít takovou čest zpívat s Petrou Janů. Prostě pro mě to je někdo na piedestalu zrovna tak, jo. Ale zase se mi to vrací, protože často přijde kolega a řekne, hele, zpěvák, že jo, který přijde a říká, prosím tě, jak to tam říká, mám to říkat takhle nebo takhle. A pak zase jako je vidět jakási úcta zase k té mý profesi.

0: Tandem cestuje.
1: Ivan Vyskočil přijel k nám do tandemu dnes na přibližovadle, na kterém by mohl s ním jet nějaký tandemista, viď?
2: Ano, ano.
1: No, to je pravda. Hmm. Protože to je motorka, která má dvojsic, neboli dvojsedadlo. Ty jsi už dlouhá léta motorkářem, nebo jsi takový čerstvý?
2: Ne, já jsem samozřejmě, já jsem z generace, která začínala koloběžka, kolo, motorka, auto, že jo.
1: Pionýr možná.
2: Ne, pionýra jsem neměl, měl jsem skutra, takzvané prase, čezetu.
1: Jo, takhle, no, aha, no, aha, no, vím, no, vím, vím, ano, ano.
2: Ano. A takže jako pro mě to není nic novýho, ale když jsem dovršil svých 60 let, tak mě můj syn řekl, poslyš, co ti mám koupit, a znáš to v poslední době, člověk si říká, teď já vlastně nic nepotřebuju, já nic ani nechci, já jako všecko, jako, mně to všecko stačí, co mám, není toho moc, ale stačí mi to. No a tak mě zavedl do místnosti, kde byla spousta motorek, a jsem říkal, ježišmarja, to je hezký, hezký, ale je to strašně drahý, je to... No a on povídal, no tak nám tuhle zabalte, a šli jsme domů, a od té doby mám Chopra 650.
1: Prosím tě.
2: Strašně hezky se na tom jezdí, no ale samozřejmě musím poznamenat, že Chopr to je, na tom se dělají závody, že jo. A vyhrává ten, kdo přijede poslední, jo. Takže to není o rychlosti, to je o pohodě.
1: To jsi mi teď udělal velikou radost, protože zrovna jsem se tě chtěl zeptat, tím pádem už mi to odpadá, tahle ta impertinentní otázka, jestli patříš mezi šílence na motorce. Ne.
2: Ne, já ne, sám ne. Se leknu, když teda já jedu na motorce, že jo, ale jenom kolem mě to udělá. Já si říkám, pán Bůh s tebou, hochu.
1: Tak ty patříš mezi ty světlé výjimky, které na motorce nejezdí jako šílenci a nemají pocit, že by měli mít vlastní dopravní předpisy.
2: No to určitě ne, ale ono se hodně na ty motorkáře nadává, ale já ti řeknu, že poslední dobou, a dívej se, když jedeš, je móda nedat blinker. Prostě najednou člověk zatočí.
1: Přesně, ano.
2: A nebo případně ano. Zatočí a dá blinker, jakože znamení, že zatočil. Jo?
1: Ano, ano.
2: A to je pro motorkáře smrtelný teda. V Anglii se učí, že ti nedají řidičák, což se stalo jedným známý, že si nejel dostatečně ohleduplně vůči ostatním účastníkům. A já bych řekl, že lidi se, jak jsou čím dál tím sobečtější, tak prostě oni jedou, že?
1: Ano, jak se říká, tuším, že Martin Dejdar mi to říkal na příkladu jednoho našeho známého, říkal, podívej se, jak jezdí. Jak člověk jezdí, tak žije.
2: No, je na tom něco, samozřejmě.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak my jsme si dneska při návštěvě Ivana Vyskočila na tandemu tak trochu otočili ta naša témata. A rovnou jsme si při cestování tak trošičku okomentovali to, jak se dneska na těch cestách jezdí. Ale jinak, abych tě nepřipravil o možnost vyjádření k tomu cestovatelskému tématu. Jsi ty cestovatel jako výrazný, tak jako že by si hodně jezdil do zahraničí?
2: Já teda na rozdíl třeba od Petra Novotného, s kterým jsme dělali teď v Anglii, tak já nejsem cestovatel. Já, zejména možná je to tím, jak jsme naježděný na těch zájezdech, já v podstatě nerad někam jezdím.
1: Opravdu. Vážně?
2: Ano.
1: Tebe nějaká exotika nebo tak?
2: Takový ty cesty, no tam mě láká exotika úplně jinak.
1: Promiň, teď jsem se přitom zrovna napil vody.
2: A to mě velmi láká.
1: Ubrindal. Já ti chápu, ano.
2: Ale takový to, jako že si má člověk zabalit a říct si, co si má vzít, no to mě příšerně irituje. To už jako já mám strach jako předem. Ale samozřejmě jako si sednu na motorku a jet někam, no to jo, to je bezvadný, že jo, nebo jet někam. Takže já jako hodně jsem cestoval teďko tady po České republice, že jo.
1: No jak teda víš dovolenou? Ty nejsi takovej ten jako no, tak já moři taky, nebo tak, nebo hory?
2: No tak jo, rád jedu k moři, ale říkám, mě vždycky strašně vadí to, jako se zabalit a někam jet a jet na letiště a tam čekat, nebo a na autobus a jet někam 3 dny, no to prostě je prostě pro mě utrpení.
1: Tak bys to mohl spojit leda s tím čoprem asi, ne?
2: Jedině možná tak, no. A samozřejmě moře je krásný, ale pak je to taky ovšem výhoda a to asi určitě znáš taky, protože bydlíš v podstatě na venkově, že jo, jsme burani.
1: Ano, no, tak, aby jsme jimi rádi.
2: Aby jsme jeli z lesa do lesa. No, to je jako...
1: To je pravda. No a prosím tě, ale cestování není samozřejmě jenom jaksi fyzické cestování, ale cestování je třeba, dejme tomu, i cestování v hereckém angažmá. Jak ty ses tak prolínal těmi divadly? Jestli se nepletu, tak po Damu si nastoupil do činoherního klubu.
2: To jsem byl v činoherním klubu, pak přišla taková ta...

0: A říká, muzikál? A máš vidle? Že takhle si se mě utahovala.
1: To jsi si ovšem musel dávat hodně veliký pozor, protože jste měli v těch 9 ránu velice kritický publikum. Jste hráli pro děti, vi?
0: Já musím teda říct, že mě ti nějak se to po mně nestříleli, jo?
1: Tak já jsem teď neměl zrovna na mysli ty bábrlata, ta bábrlata. Je to pravda, že to tam takhle bývalo, jo?
0: A kdysi dávno, ono už to tak nebylo, ne, hele, když se hrálo pro ty děti, tak to bylo roztomilý, to bylo krásný, protože ty děti opravdu s tím šly a to si měl pocit, že opravdu tomu divákovi něco dáváš, že byly děti nadšený, byly tam i dojemný chvíle, že jo, kdy přišel chlapeček za Honzou Jílkem, který hrál vodníka, co měl kouzelnou lahvičku a řekl mu, že by tu kouzelnou lahvičku potřeboval pro nemocnou maminku, jo, a to jsme pomalu jako všichni plakali, to se ti ve velkém divadle nestane, že jo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ivan Vyskočil, můj dnešní host, je, nevím jestli to víte, taky jedním ze zakladatelů herecké asociace, což jsou takové v podstatě, dá se říct, herecké odbory?
2: Ano.
1: Jo, to jsou herecké odbory, viď. Ty už sice nejsi činný jako funkcionář tam, ale přesto si myslím, že ti věci, které se herců týkají bytostně, nejsou jaksi jedno. Tak co třeba si myslíš o tom,

0: že od příštího roku si budou muset herci povinně platit sociální pojištění, což do této chvíle třeba nemuseli.
1: Jako za prvé mě už se to netýká. za druhý teda, jako to bych neviděl jako tak špatnou věc, ale bohužel se nepovedlo hereckou asociaci založit jako opravdu ty odbory, tak jak fungujou, jak fungujou venku ve světě, protože ale k tomu nám jaksi házeli klacky pod nohy tolik ty státní orgány, že od té doby mám o jistých stranách, zejména ODS, která byla tedy jako nejvíc u moci, jsem o nich ztratil veškerý iluze, protože v podstatě jim nešlo o nic jiného, než o další centralismus, že?
0: Když už říkáš, mluvíš o těch odborech, víš, jak třeba pracují herecké odbory v Americe, že ano, například, ano, ano. Že tam si velice striktně hlídají Jistě? Své pole působnosti a cizí herci, dokonce i třeba jaksi z anglicky mluvících zemí, to mají poměrně dost složité se tam prosadit na úkor amerických herců.
1: Ale samozřejmě, no to je právě něco to, co nakonec funguje, to, co bylo kdysi cechovní právo, a to, co jako zajišťovalo, aby se, možná někdy to bylo zneužívané, ale taky to zajišťovalo to, aby se tam nedostali ty, co to neumějí, nebo ty, co k tomu nemají vlastně žádný poměr, a nebo se tam mohli dostat za určitých podmínek, že? A to by mělo být i u nás, že bychom si měli hlídat svoji profesi. Konečně taky je vidět, že když nám to nebylo umožněno, takže občas se chytáš za hlavu to, na to, co vidíš v televizi.
0: Prosím tě, mě napadla zrovna tahleta asociace, teď myslím, jaksi souvislost s Amerikou, souvislosti s tím, že se dneska na úkor českých hereček třeba v našich seriálech houfně prosazují slovenské herečky, herečky ze Slovenska. A já už jsem mluvil s několika českými kolegyněmi, které teda to trošičku jaksi irituje. Já vím, že ty proti tomu třeba nebudeš protestovat, protože ty seš jaksi hodně příjemně naladěn na příliv cizích externistek. Nejrůznějších, ale...
1: Ale doma.
0: doma. Ne na scéně.
1: Já si myslím, že zaprvé ono to není jenom v tomhle tom, ale ono je to v tom, že když otevřeš televizi, tak vidíš neustále stejný tváře. Ale já se děsím i toho, že občas těm novým tvářím není rozumět. Já nevím, co říkají.
0: Přesně.
1: Jsem možná nahluchlej už nebo co, ale že já nevím, o čem to je. A to samé je, už jsem to teda jako mnohokrát to říkám a možná i na to doplácím, protože tím pádem jsem ten rebel. Když vyjde český nový film, tak já ti předem řeknu, kdo v něm bude hrát. Ne, vůbec žádný překvapení, prostě budou tam ty, který tam pořád vidíš. A mně zmizeli ty herci, mně zmizel ten Péťa Kostka, mně zmizel ten Vašek Postránecký, teď ani toho Viktora Prajze nevidíš a nakonec do prčic i já jsem natočil 650 filmů a myslím si, že jsem se to naučil a že to docela umím. Já jsem taky už dlouho nestál před kamerou. A taky mě to samozřejmě mrzí.
0: No bodej by ne, no. Co slovenský herečky, ty nám můžou být ukradený, ale že nehraje Ivan Vyskočil ve filmu.
1: Ale vidíš třeba Hlaváčovou, Ježišmarja, když ty lidi dorostli do toho bardovského věku a najednou, já jsem to tuhle říkal, prostě jsme točili něco o Menšíkovi a tam vedle něj se vystřídala taková plejáda všech lidí, prostě jakoby dneska ta televize si myslí, že jsou ty lidi mrtví nebo co. Kde je Munzar, kde je Pepa Sommer, no tuhle s ním vyšel film, ale prostě nevidíš ty lidi. A oni něco umějí, oni něco tomu národu můžou dát. Chtěl

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Pomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec a třeba i Ivan Vyskočil se pochopitelně musí prosadit hlavně svým talentem. Ale mnohdy ten talent nestačí. Už jsme si o tom vlastně před chvíličkou taky povídali, že herec může být talentovaný až na půdu, až do nebes, ale když nemá příležitost, když tu příležitost včas nedostane, tak jak si ten talent je zmařen. To v tvém případě pochopitelně nepadá v úvahu. Ale kdo nebo co byl v tvém životě tak důležitý, že ti tu šanci třeba dal?
2: No, pokud se týká jenom toho, mi se dalo říct, té profese, tak já musím říct, že já jsem strašně vděčný Pavlu Landovskému. Pavel Landovský, to byl můj...
1: Prosím tě, to by mě nenapadlo.
2: To by zkoukal. Pavel Landovský přes všechny, já jsem mu říkal, jestli mě poslouchá, tak se omlouvám, a mu říkal nosorožec. Protože on s tou svojí energií je schopen všecko prorazit, že jo. A to je strašně moudrý chlap. Ale ten mě dal i do života spoustu věcí, protože on mě s tím životem seznámil. Mně bylo hrozně málo, když jsme točili film Každý mladý muž a já jsem se potkal s někým, jehož přístup k životu byl úžasný a já jsem se s ničím takovým doposud nesetkal a ten Pavel, ten mě dal teda hodně do života a taky mě pomohl i v tom, i v té profesi prostě, když vlastně v podstatě on řekl, prosím tě, jaký pak tohleto, tady v Černohráku ty nikoho nemají, pojď sem, prostě přijdeš sem, půjdeš sem. No a najednou já
1: to
2: jsem
1: on
2: se...
1: On tě přitáhnul do Činohráku?
2: On mě přitáhnul do Činohráku, ano. A já jsem se tam samozřejmě odsnul vedle Kačera, že já vedle právě Somra, Pepika Abrahama a koukal jsem na ty lidi s úctou, protože já kluk ze Žižkova jsem u nich četl jenom v novinách. Takže to byla obrovská škola, no. No ale jinak, jako kdo mě v životě nejvíc pomohl, já musím říct, že o koho se nejvíc můžu opřít je rodina.
1: No tak to většinou bývá. A jestliže jako to taky je to dobře.
2: Sourozenci.
1: Ty máš kolik sourozenců?
2: Já mám dva. Na sourozence mám starší sestru a staršího bratra. A oni teda v 68. emigrovali. A u nás se říkal takový ten... Na nás platil krásný vtip, jak se říkali v té době. Se říkalo, jak mluví chytrej žid z Prahy s hloupým židem z Prahy. No telefonem ze Švýcar.
1: No, tak já měl něco podobného. A aby jsem neměl vždycky průšvih, tak jsem vždycky končil ten hovor. A Karle, vrať se, on to nemyslel vážně, samozřejmě, já taky ne. A rozuměli jsme si, no.
2: Ale ty mě vždycky podrželi ve všech situacích, jak teda krizových, když to mě vyhodili z Činohráku, já jsem jezdil s nákladňákem, takže jako bylo špatně finančně, že jo. Pak, když... ve všech mých citových problémech.
1: I takhle tě podrželi?
2: Jo, vždycky mě pomohli.
1: Poslíš, a ty jsi nechal při těch citových problémech poradit třeba, nebo jsi měl
2: ne.
1: svou hlavu?
2: Ne, oni mě radili předem, ale to nešlo, že jo? Ale podrželi mě, až když přišel ten průser, který říkali, že přijde, no. Nikdy se na mě nevykašlali.
1: To je dobře, samozřejmě, jestliže se na rodinu můžeš spolehnout, to je úplně to nejlepší. No a vzpomeneš ještě na někoho, kdo ti třeba, nevím, v současné době, o koho se můžeš opřít třeba, nebo...
2: No...
1: Jsou to ženský asi, viď, hlavně.
2: Ale no tak samozřejmě, ty už jako beru...
1: To ty se opíráš rád.
2: No, ty se opírám samozřejmě rád, ale je to dobrý, když ta ženská je taky největší kamarád, nejenom milenka, že? To je moc dobrý.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnes v tandemu si povídám s hercem Ivanem Vyskočilem. Určitě jste nezapomněli to, že byste se určitě měli jít podívat na Adelu, která ještě nevečeřela, a tam bude vystupovat Ivan Vyskočil. Určitě byste neměli opomenout 6. listopadu premiérovaného Švejka.
2: Tam budeme oba.
1: Tam budeme oba, ano. Ale to není pochopitelně všechno, co tě čeká. Co třeba máš před sebou? Máš nějaké nabídky, máš nějaké scénáře na pracovním stole?
2: No, tak bohužel jako nabídky, že bych měl právě od té kamery, to nemám. A to byste se museli ptát jinde, to byste se museli ptát režisérů, kteří nás zaměstnávají, že jo. Ale já jsem taky režíroval, já jsem dělal toho Oscara, což jako dopadlo velice dobře. A ono to taky dopadlo dobře, protože ona je to báječná hra, že jo.
1: to je Oscar, ten, ve kterém exceloval
2: Louis Define. Ano.
1: A budeš pokračovat v režisérské?
2: Já teď hledám hru, kterou bych zase dělal, protože přece jenom jsem se seznámil s několika lidma, který bych rád zase s nima pracoval. A protože nemůžu žádnou najít, tak něco píšu.
1: Něco píšu
2: a rád bych. Mělo by se to jmenovat Hrad pro dva.
1: Prosím tě, bude to ze současnosti, nebo tak no, evokuje ne. To trošičku jako gotiku nějakou?
2: Mělo by to být jaksi z minulosti, ale velmi současný.
1: Jo, prosím tě, tak to je ovšem velice dobrá zpráva. Já myslím, že to bylo asi premiérově teď uveřejněno, to si ještě nikde neprozradil, myslím.
2: Ne, nikde neřekl, taky samozřejmě to nemám ještě dodělaný.
1: Jo, a už víš, kde bys to chtěl uvést?
2: Já bych chtěl prostě dát tu skupinu těch lidí dohromady, tak jako jsem s nima zvyklý pracovat, a chtěl bych to někomu nabídnout. Mm. Nemám zatím jako, možná, že bych řekl Lexovi Piškovi, nebo nevím, jestli Karel Hermánek by.
1: Tak doufám, že oba dva slyšeli, tak čeká vás schůzka s Ivanem Vyskočilem. Ta naše schůzka v tandemu právě teď končí. Ivane, já ti moc děkuju za tvůj čas. Můžeš běžet na další zkoušku. Máš dneska nějaký...
2: Ne, dneska nám zkouška odpadla.
1: No tak to máš teda kliku. Jemně čekají korepetice a zpívání. No tak to bude zase trauma hezký. Tak.
2: Já se taky loučím. Zdravím samozřejmě posluchače a moc děkuju za pozvání.
1: Měj se to hezky.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení ctitelé lidové a dechové hudby, na startu opět netrpělivě přešlapuje další díl pořadu U muziky. Polka Karla Waldaufa, v hlavní roli Slepička Kropenatá, měla za úkol přilákat vás k rozhlasovým přijímačům a doufám, že se jí to podařilo. Nebyla to žádná klamavá reklama? Ne, vždyť všichni, kteří už někdy tento program sledovali, dosvědčí, že poskytne příjemnou hodinku řízné i lirické lidové hudby. Vystřídá se tu řada známých zpěváků, výtečné kapely a skladby populárních oblíbených autorů. Dokladem byl Karel Waldauf v úvodu se zpěváky Helenou Hýnovou, Jindřiškou Novotnou, Jiřím Vondrákem a Miloslavem Veselým, které doprovodila budějická kapela Adyškolky. I hned pokračujeme další polkou Antonína Pechy s textem Hany Čihákové Leť písničko má. Zpívat budou Marie Matějková, Blanka Tůmová a Bronislav Palovsky, hraje Sedmikráska pod vedením autora. Dále si poslechneme lidový valčík Cestička k Majrovce v podání Brigity Hlaváčkové a Jiřího Škváry. Hraje krajanka Václava Hlaváčka. Autorem tanga Zítra snad je Karel Vacek.

Když jsem já šel tou Putimskou bránou, to je půvabná lidová písnička, všeobecně známá, a každý ze zpěváků si ji vždycky s chutí zaspívá, jako třeba v zápětí Jindřich Frič a Jiří Škvára s krajankou Václava Hlaváčka. Další skladba neznámého autora Děvčata z pohraničí zazní v podání svatebčanky Jiřího z Moška. Pod vedením Zoltána Lišky doprovodí Carmen Party Jiřího z Moška. Následovat bude Vojický valčík Josefa Vítka s textem Jaroslava Navrátila. Zaspívají Ivan Trnka a Pavel Beneš, zahraje pražská kapela Petra Finka.

posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Kdo by neměl rád moravskou muziku a tamnější vynikající kapely? Však také se tam v našem pořadu vždycky vypravíme a pokaždé jsme bohatě odměněni. Dneska nás uvítá lidová polka Kohoutku jarabí. S Moravankou zpívá Jiří Helán. Autorem valčíku Tichý večer je Vladimír Pfeffer. Zaspívají Anna a Lubomír Mrákovi, zahrají Vracovjáci. Velmi často nás pěknou muzikou počastuje Václav Maňas mladší a dneska je tomu taky tak. Má pro nás polku Děvčice z Moravy.

0: taky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Vrátili jsme se z Moravy osvěženi pěknou muzikou a už na nás čeká doma, jak se říká, pramen vody živé v podobě směsi známých lidových písniček pod názvem A já sám. Zpívat budou Vlasta Kahovcová, Vendula Práglová, Ivana Brožová, Hana Fislová, Milan Černohous a sbor Milana Wolfa. Hrát Veselka Ladislava Kubeše.

Na rozloučení s dnešním dílem pořadu U muziky tu máme připraven krásný valčík, ale nejprve díky za vaši pozornost, vážení posluchači, a za vaši stálou přízeň, kterou věnujete dobré lidové a dechové muzice. Za všechny spolupracovníky vás srdečně zdraví, všechno dobré přeje a naschledanou ve zdraví se těší Pavlína Filipovská. A teď ještě ten slíbený valčík, je to jako pozvánka na příště. Lidový valčík, poslední polibek. Orchestr Petra Finka doprovodí Janu Mikulášovou a Pavla Haidingera.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: Will it be the 32-year-old Jaroslav Drobny on the right service?
1: Ten hluk je pravý. Tak zněl v roce 1954 Wimbledon, když právě vítězil, poprvé v historii Čech, Jaroslav Drobný. My doma jsme se to z Československého rozhlasu ani z novin dozvědět nesměli. Finále prostě jakoby nebylo. Svobodná Evropa a zahraniční rozhlasy to oznámili. Ještě v roce 1988 v Encyklopedii tělesné kultury dvousvazkovém to souhrnu sportovního moudra jméno Drobný chybí. Až v roce 1991 se za ním vydal do Londýna Vladimír Vácha natočit reportáž pro československou televizi. Jenom díky tomu nám i dnes může Jaroslav Drobný, letos 12. října mu bude 80, vyprávět, jak to všechno bylo. Díky vlídnému svolení České televize vybíráme z nahrávky 10 let starého pořadu a Vladimír Vácha vzpomíná.
2: Moje první setkání s Jaroslavem Drobným to bylo ještě v době, kdy jsem byl dítě školou povinné. Mohlo to být někdy v roce 1937. Drobný hrál hokejovou ligu za první ČLTK Praha v Českých Budějovicích. No a můj otec ho tenkrát doprovázel na stadion, který byl na tenisových kurtech na Dlouhé louce. Kousek od míst, kde je dnes výstaviště, které znají návštěvníci v souvislosti s výstavou Země živitelka. Tehdy byly velké zimy, umělý led nebyl a nebylo žádnou zvláštností, že kurty se polévaly a o kvalitní led se postarala sama příroda. Vzpomínám si, že na stadion jsme šli nikoli přes most, ale zkratkou po ledě, pod bubny, jak se v Budějovicích říkalo, chodili tak všichni, nebylo to nebezpečné, led měl nejméně 50 cm. No a Drobný ušel v dresu, ale bez bruslí a já natahoval uši, aby mi neuniklo z rozhovoru ani slovíčko. Držel jsem se otce za ruku jako klíště a jen občas jsem zvedl hlavu, aby lidé viděli, s kým, že si to ten slavný Drobný povídá, s kým se to vede. Tak to bylo mé první setkání s Jaroslavem Drobným. On si to už asi nepamatuje.
3: 11-10 in the first set. Rosewall retaliated from the baseline, driving Drobný back from the net with an accurate lob.
4: V určitým období v našem tenisu po válce se zašla politika míchat s tenisem, kde dokonce Sokol, který bylo cvičení družstev a tak dále, najednou převzali Československou asociaci, začali nám vykládat, že já mám hrát jenom s jednou raketou, že on taky s ní hraje jednou raketou, prostě lidi, kteří neměli prostě vůbec ponětí v jakémkoliv sportu. Čili jsme si zjistili, že budeme mít veliký potíže, nejenom já, ale všichni moji přátelé sportovci, že budou mít veliký potíže se zlepšit ve svých výkonech a hrát proti cizincům, protože zřejmě ten politický nátlak se tam snažil být daleko větší každým dnem. A tím, že jako já, tenista, který má sen vyhrát Wimbledon, tak jako každý tenista na celém světě, a nemůže to vyhrát, když sedíte doma a trénujete, tak jako můj přítel Emil Zátopek, který běhal, kterým jsem byl na vojně, a který vždycky ráno vyběh na jako běžel tam do tábora na kafe a zpátky, no to my jsme nemohli dělat, to, že běží proti hodinkám. My jsme museli hrát proti cizím hráčům, který jsme neznali, to je i já doma, když jsem hrál, jsem vyhrál mistrovství Československa 10x za sebou, jenom proto, že ne, že já jsem byl tak dobrý a že ty druhý byli daleko horší a já viděl, že je můžu kdykoliv porazit. Když jsem začal hrát trošku internacionálně, tak jsem věděl a viděl jsem, že nehraju tak dobře, jak bych mohl eventuálně v mým talentu se dostat daleko vejc. Takže jsem zjistil, že musím hrát proti cizincům, ať i když nejsou tak dobrý, jako byli domácí, ale proti někomu, koho člověk nezná, pak daleko víc trénujete a přemýšlíte o tom a nechodíte večer se slečnama nebo na flámy nebo něco, prostě musíte si držet svoji kondici a tak dále. A jak se to začalo vykládat, je, že my jsme potom nemohli, měli jsme strach se vůbec že se nemůžeme nikdy dostat ven hrát proti někomu speciálně. Byla pak taková doba, kdy člověk musel, když chtěl vyjet do jakýkoliv ciziny, na jakýkoliv turnaj, tak musel mít takzvanou výjezdní doložku. A na ministerstvu vnitra, tam byl jeden pán, který se má Broš, a který nám vždycky dělá veliký potíže, než nám to dal, tak jsme věděli, že to záleží vlastně na něm, jestli můžeme vyjet nebo nemůžeme vyjet někam, kam nás pozvali. Někdy nám dal výjezdní doložku, takže už ten turnaj už byl v půlce skončený, že jsme nemohli hrát. Když máte takovýhle potíže, tak víte, že prostě něco se musí stát.
1: Starý filmový žurnál ještě o drobném mluví česky, ale už to nebude dlouho trvat.
5: Drobný porazil Kremra. Nyní vidíte jeho utkání s francouzským reprezentantem Pierrem Pelicou.
6: Drobný? To byl útočný hráč s klasickým servisem. Od jeho levačky letaly balony jako dělové koule.
5: Vyhrál první i druhý set 6-4. Drobný vyhrává i třetí sadu. Je prvním Čechoslovákem, který se dostal mezi čtyři nejlepší tenisty světa.
0: Will it be the 32-year-old Jaroslav Drobný on the right service?
4: No a tak jednoho dne jsme odjeli na jeden turnaj do Kštádu a tam vlastně se to všecko dalo dohromady jako vrchol toho. Nebo když já jsem měl hrát ve třetím kole, měl hrát na mistrovství Švýcarska proti jednomu Španělovi, Pedro Masip. Najednou přijel dva páni z Bernu, jeden se jmenoval pan Zelenka a druhý se jmenoval pan Němec. A teď mě začali vykládat a Černíkovi, že mají nařízeno nás odvést domů, že nesmíme hrát z politických důvodů proti Němcům a Španělům, kteří v té době začínali hrát po válce na mezinárodních turnajích a tak dále. No tak jsme se snažili panu Zelenkovi to slušně vysvětlit, no když jsme tady hrajeme, jsem v půlce turnaje, tak nás to aspoň nechte dohrát, pak pojedeme domů a vyřídíme všichni. Ne, tak on byl trošičku agresivní a tak dále, tak znovu jsme se, že pojďte se, ty nám tady všecko platí, jsme v nejlepším hotelu, že to nemůžu, jako a já byl veliký hráč pro turnaj, tak nemůžu v půlce najednou odejít, to přece není slušné. No a tak on trošičku začal nám balit tenisové věci do kufru, rozumíte? V tom momentě byli lidi okolo, kteří se na to dívali, na ten celý rozhovor, kde se to stalo v šatně. No tak ty hned zavolali švýcarskou policii, posadili na vlak a museli odjet zpátky.
3: 11-10 in the first set. Roswell retaliated from the baseline, driving Drobný back from the net with an accurate lob. 40-30.
2: My jsme odjeli do Londýna natáčet první televizní dokument s Jaroslavem Drobným v listopadu roku 1991, přičemž jsem si ovšem vyžádal jeho souhlas. A z dopisu, kterým mi pan Drobný oznamuje, že souhlasí s natáčením a že nám po dobu naší návštěvy v Londýně bude plně k dispozici, jsem měl tenkrát nesmírnou radost. Oni totiž panovali pověsti, že Drobný přerušil se svou bývalou vlastí všechny kontakty a dopis byl důkazem toho, že to není pravda a naše setkání potom předčila všechna očekávání. Pamatuji si, že jsem si připadal jako student, který se chystá na první rande. Čas byl pro rande, pravda, trochu netypický, přijel za námi do našeho malého hotýlku v 9 hodin ráno. Obavu z toho, že bychom se nepoznali, jsem vůbec neměl. Přišel včas, na vteřinu. Inu, stará generace se nezapře. Možná, že jsme si padli do noty, možná, že jsme byli naladěni na stejnou vlnovou délku. Netrvalo dlouho a pan Drobný se stal docela samozřejmou součástí našeho štábu. My jsme samozřejmě se k němu chovali nejdříve s naprostou důstojností, ale pomalu začala taková ta společenská slupka opadávat. S námi tam byl Oleg Rajf jako režisér a spoluautor scénáře a začali vtipkovat na sebe. No a to všechno prolomilo takovou nějakou bariéru, že za chvíli skutečně ten Drobný byl jako jeden z nás. A vždycky jsme si říkali, tak teď půjdeme tam, teď půjdeme tam, teď půjdeme k nám domů. On měl doma a teď nevím, jak se ta opička jmenovala. To byla jeho opička plyžová a on ji měl jako svého pejska, jako svého maskota. Kdykoliv s námi seděl, tak ona mu seděla na klíně, on si s ní hrál a hezky to bylo. Jeho zásluhou jsme se dostali tam, kam se běžný návštěvník Londýna nedostane. Obědvali jsme v Královském tenisovém klubu, jehož je pan Drobný členem. Ve Wimbledonu jsme si prohlédli síň slávy, ale také hráčskou šatnu, kde se snad sešel už celý velký tenisový svět a Jaroslav Drobný tam má do dneška skřínku. V doprovodu pana Drobného jsme si našli chvilku času k návštěvě paní Sylvie Langové, české herečky, která žije dlouhá léta v Londýně. No a moc hezky nám bylo s Jaroslavem Drobným při natáčení i při povídání jen tak v jeho mládeneckém bytě vysoko pod střechou typického anglického činžáku na Richmond Road. Drobný bydlí ve čtvrti Patny na břehu řeky Temže, kudy vede trať slavného veslařského závodu Oxford-Cambridge. Nevím jak dnes, kdy mu přibylo 10 let od té doby, ale tehdy prý nevynechal žádný závod.
4: Když odejdete, tak jako já jsem odešel, tak ty první do exilu speciálně hrajete sám, než najdete nějaký přátelé. Každý týden jste někde jinde. A hledat nový přátelé někde za jeden týden je hrozně těžký. Když jste doma a máte ty tři kamarády, hokej, tenisovi, s kterými se stýkáte i mimo hokejovou sezónu, i v létě a tak dále, a tak ta legrace, víte, že pořád člověk mluví o legraci, to je život, je legrace, člověk se chce bavit, hraje to z lásky, hraje to proto ne, aby na tom vydělal nějaký peníze. Tenkrát, dnes je to samozřejmě obchod, ale tenkrát to hrál jenom z lásky a rodiče mě museli podporovat, abych mohl někam jet, nebo mě udělali kufr řízku, abych nemusel hladovět a jít někam do Budějovic hrát tenis, hokej například.
3: But Rosewall, with his usual brisk Drobný draw level each time until the following game when he drew ahead to 8-7.
4: A to mělo víceméně trochu co dělat s mojí paní. A sice teda byla čtvrtá nejlepší teniska v Anglii a my jsme se spřátelili, jsme hráli na reviéře turnaj. V 53. roce jsem si ji vzal, protože její rodiče tady bydleli a bydlel u nich chviličku. A v tom okamžiku, jakmile jsem se oženil, jsem dostal taky povolení v Anglii bydlet a žít a pracovat a tak dále automaticky, protože jsem měl anglickou paní. A za 2 roky na to automaticky jsem dostal, to bylo v roce 55, jsem dostal anglické občanství, a který mám do dneška.
2: Moc jsme toho v Londýně s Jaroslavem Drobným najezdili. Doprovázel nás ve svém automobilu s poznávací značkou JD54. JD54, tu značku si snadno dešifrujete. Víte-li, že v roce 1954 vyhrál Drobný Wimbledon a ve stejném roce se stal otcem dcery, která prý si z něj nyní dělá legraci, že nebýt toho Wimbledonu a té značky na automobilu, ani by si nevzpomněl, jak stará jeho dcera vlastně je.
4: Hokej byl vždycky moje první láska a tak dále. Já si ještě dodnes, když mě lidi neznají a hovoříme, tak já osobně si myslím, že jsem byl lepší hokejista než tenista. Lidi říkají, no, že vyhrál, bylo dobře, já jsem taky hrál ale hokej, ale protože mě lidi neviděli a neznají, to já jsem přestal hrát, vlastně jsem byl na výši a tak dále. Ale tím, že jsem se rozhodl, tak proč jsem měl rád hokej daleko, že ne, že jsem byl dobrý a tak dále a talentovaný, protože u nás tenkrát se hrál tenis v létě a hokej se hrál v zimě. Dneska hrajou celý rok hokej nebo celý rok tenis. Tenkrát to neexistoval. Ale mě, když bylo asi kolem 16-15 let, tak jsem bohužel byl zraněný a mě kopli do oka bruslí a já jsem skoro ztratil oko. A od té doby jsem začal nosit brejle a tenkrát neexistovaly ještě žádný tyhle ty čočky a tak dále. A tak jeden takový vtip vždycky v tom byl, když najednou jsem hrál hokej a tenkrát ty stadiony neměly osvětlení tak, jako mají teďka, tam byly dvě svíčky někde, ale jsme hráli ve tmě. A tak si lidi začali říkat, ježiš, ten Drobný, ten má ohromnou techniku a tak dále. Že oni nevěděli, že já jsem byl slepej, že jsem nevěděl, kdo je na pravém křídle, na levém křídle, tak jsem ten puk nikomu nepůjčil. Hrál jsem sám, kličkoval jsem a všichni si mysleli, trochu jsem to samozřejmě uměl, ale ten vtip byl v tom, že já jsem to nechtěl podat doprava nebo nalevo, jsem nevěděl, jestli je to můj spoluhráč nebo nepřítel. Tenisem jsem se proslavil, byl jsem slavný. Hokejista jsem byl dobrý, jeden z těch nejlepších, ale jeden z těch nejlepších. Jo. V tenise, když jsem porazil v 46. roce Kramera, který byl číslo jedna na celém světě, tak o mě věděl celý svět. Celý svět o tom psal, rozumíte? Čili jsem se stal úplně někým jiným, tak jako když Zátopek vyhrál olympiádu, když si běží někde v Helsinkách 10 000 metrů, tak o tom pár lidí ví, ale když někdo vyhraje olympiádu nebo vyhraje Wimbledon, tak celý svět o tom ví. A tím jako osoba přestáte, každý vás pozná, když jdete do restaurace, když říká, to je on, to je tak, jak se podpis a tak dále. A to dělá člověku dobře, že dokázal něco, co málo lidí může dokázat. Tam to má jednu nevěru tím, že tam hrajete sám, že jste sám stále sám, ale potřebujete daleko a daleko větší fyzickou kondici, protože nevíte, když jdete na kurt, nevíte, jestli budete hrát hodinu nebo 4 hodiny, tak jako já jsem hrál tady ještě dodnes nejdelší zápas ve Wimbledonu 4,5 hodiny bez přestávky, bez žádných židlí, kde jsme si nemohli sednout a tak dále. Tak ono hrát 4,5 hodiny, tak víte, to musí člověk být fyzicky opravdu zdatný. Na druhé straně ten tenis má ohromnou výhodu proti hokeji tím, že můžete celý rok hrát, na celém světě se hraje tenis, můžete z Japonska do Austrálie, do Buenos Aires a všude se někde hraje tenis, když jedete, já nevím kam, kde do Afriky, no tam o hokeji neslyšeli, protože tam je pořád sluníčko. Čiže těžko se rozhodnout, ale na druhé straně, kdybych býval zůstal doma, tak bych pravděpodobně hrál oba sporty tak, jako jsem hrával, protože i když se to teď změnilo a mohl by člověk hrát celý rok, buď tenis, nebo ale tím, kvůli tí legraci a to vše, to bych pravděpodobně hrál tak, jako jsem hrával zimně hokej, pokud bych byl dostatečně dobrý, a v letě tenis. Taky z jednou důvodu, že teď už vynašli čočky, že bych býval mohl hrát a mohl jsem to někomu podat doleva, doprava, protože bych konečně viděl. Pak vás napíšou ve Wimbledonu na ceduli, tam na tabli, kde jste v šatně v hale, kde jste tam na dosmrti, čili po 10 letech tam někdo přijde a bude se, Kudyš vyhrál tamhle, Drobný vyhrál tamhle, Navrátilo, a která je tam psaná víc než několik dní. A to je krásný, tam můžete si tam odvést děti svoje nebo vnučky a se pojavuje táta, máma, tohle, kde si udělali. A teprve časem více si uvědomujete, co jste vlastně dokázali. Tak já jsem v tu dobu byl číslo 4 na světě, nebo číslo 5. A tenkrát žádný počítač nebyl a oni mě nasadili jako číslo 12. Tak jsem měl hrozný vztek, protože jsem viděl, že to nepatří takovýhle dolejší číslo, tak mezi 16 a tak dále. Tak to už samo o sobě jsem chtěl dokázat taky klubu, že nejsem takový slabý hráč, jak oni si mysleli, protože oni to dávali vlastně proti věku, protože mě už tenkrát bylo 32,5 let, jo, a zatímco Rouselovi bylo 19 a jiným, který byli sídovaný přede mnou a tak dále, tak to už tak duševně už jsem byl připravený, jsem chtěl dokázat ne ve finále, ale už ty všechny zápasy, protože když si vemete, koho já jsem všechno porazil do finále, já jsem měl nejtěžší vylosování, já jsem musel porazit Houda, který byl ohromný hráč, Bačpatyho jsem musel porazit, než jsem se vůbec dostal do finále, tak to byly jako finále na každém jiném turnaji a tak dále. A to finále samo o sobě, já jsem doufal a věděl jsem, že není tím, že jsem starý člověk, na 32 je člověk, že je hrozně mladý a silný fyzicky a tak dále, ale tenkrát už, když nebyl přes 30, říkali, proč ještě hraje, on je starý už a tak dále, což je úplná hloupost,

0: jsem měl já, nebo Lendl, nebo Hout měl tu čas a dále, že já mu vždycky můžu vzít jeho servis. A tím to vlastně celý tak skončilo, on mě vzal několik mých servisů, ale já jsem jim vzal víc. A jeden, říkají tomu ještě dodne, že to byl jeden z nejlepších finálů na nadívání, protože když máte dva hráče, kteří hrajou stejným stylem, když stále útočí, tak pro obecenstvo to není. Když máte dva hráče, který vás prohazuje ze zadu a druhý, který útočí, jako jsem byl já, rozumíte, tam měl jsem ohromnou smash a tak dále, tak ten byl nádherný zápas, no naštěstí jsem to vyhrál.
1: 15-30.
0: A abych vám pravdu řekl, v tom momentě si to prostě ani neuvědomujete, co jste udělal, rozumíte, podíval jsem se na paní, která tam seděla, rozumíte, a tak začala tleskat a poslala mi pusu a tak dále.
2: Při těch krásných procházkách Londýnem mě tenkrát stále trápila otázka, k jejímuž vyslovení jsem si nakonec dodal odvahy. Nesvádělo vás to, pane Drobný, říkám, někdy k návratu domů? Měl jsem tenkrát pocit, že je na tuto otázku připraven, soudě podle toho, jak rychle mi odpověděl. Po tom dlouhém čase si vzpomínám, že obsah jeho odpovědi byl zhruba tento. Podívejte, v Praze jsem se narodil a žil jsem tam 28 let. Pak jsem odešel, v Anglii jsem našel ženu, žije tu má dcera, tato země mě přijala a já tu žiju už déle, než jsem žil tenkrát v Čechách. Čechy zůstanou mým prvním domovem, nikdy na ně nezapomenu a vždycky se tam rád budu vracet. Ale můj druhý, současný domov je zde v Anglii a já jí nikdy nepřestanu být vděčný.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Mám volno a těkám jak bludná duše. Sedají na mě chmury. Chmury a paní Mrázková. Váš domeček už bourají. Zajisté, vážená, jsem informován. Obhlédl jsem si dějiště včera dopoledne. Zbourají, splanírují. Domečky netrvají věčně. Cuně se, co si přitrefilo, jakási nepříjemnost v zaměstnání. Zavřít je všecky, až by zčernali, vyhrkla Andy při večeři. Strhla ze sebe zástěru a zvedla se, ani nedojedla. Jedli jsme švestkové knedlíky. Švestky byly od pana Picka, jak jináč. Kam chodí na ty krabice od bod? Kastrol si přitáhl cunin talíř a jeho obsah chutě zlikvidoval. Není mi jasné, co se jí přitrefilo. Mockrát už jsem jí přesvědčoval, ať si sežil něco přiměřenějšího, nežli je evidence nudlí a rozpočítávání vepřových žebírek na porce moravského brabce se špenátem. Kdyby šla na národní výbor, buď si jen za šrajbku, mohla by si dálkově vystudovat práva. Nebo na záskok do jeslí. Sestřičky jedna za druhou jsou na mateřské a přitom dálkově pedagogickou fakultu. Proč by to bylo nemožné? Já po večerech bez tak podřimuju nad novinami. Podřimoval bych u blíženců, aby se neodkopali. A ona by se v kuchyni učila. Římské právo, komenského didaktiku. Ne, zůstanu u branže. Trucuje. Jaká pak, Kriste pane, branže? Bifé jitřenka. Domeček mi zabral je rok po Kateřině smrti. Ještě se toho nedožila. Tedy ne, že by zabrali a chuděru obyvatele vyhnali na mráz. Vykoupili zmíněnou nemovitost, jež si donedávna lebedila v kotlince za městem. Chlubila se pelargoniemi. Město, ať jí s prominutím vleze na hrb. Město jí vyhovělo a vlezlo jí na hrb. Kde byl domeček, bude severní sídliště. Pelargonie si račte s prominutím strčit za klobouk. V skrytu jsem to de facto uvítal. Kdo se má do omrzení soužit kvůli spuchřelému plotu a vlhkým flekům na stěnách? Vykoupili, promptně zaplatili, sumu jsem bez nestází. Prošustroval, těch 5390 korun na knížce je pozůstateček. Přidělili mě garsonku na západním sídlišti v příčné 12.6. patro, ústřední topení, teplá voda, plyn. Není námitek. Lift nefunguje. Námitky neúčinkují, bydlím tu 6. rok. Domeček se mezi tím dočkal letošního září téměř nedotčen, jen okna byla vytlučená. Ze zahrádky džungle plot se svalil, venkovní futra ukradli. Výstavba severního sídliště se nekonala. Pozdržely se projekty. Nebyl dodavatel stavby, nebylo investiční krytí. Letos v září konečně začali planírovat. Buldozery se činí o 106. Včera dopoledne, hned ze hřbitova, jsem se v rámci těkání vydal obhlédnout své majetnické Waterloo. Bitva byla nedobojována. Nedělní přestávka. Na zahrádce v Kateřinině záhonu fazolí stál buldozer. Fazolím to nevadilo, fazole pochopitelně už nejsou. Z domečku zbylo torzo, krov rozebrali. Buldozer rozmanžíroval světnici a síňku, k nebi trčí zdi kuchyně, vymalované kytičkovým válečkem. Maloval pan Picek za stravu a dvě pardubické desítky. Honorář rozdurděně odmítl. Promenoval jsem po kuchyni, rošlapával plásty spadané omítky, ve zdi vězela skoba po obraze. Slunečnice od Van Gogha. Oblíbený dekor českých středně inteligentních příbytků. Kýč to není, supermoderna taky ne. Dostanou se v papírnictví za necelé 200 kaček i s rámem. Katy mi je věnovala k 55. narozeninám. Nezdržel jsem se kyselého obličeje. Plakala. Sluníčko zastřel mrak, v kuchyni se sešeřilo. Obraz tam na zdi najednou visel. Seděl jsem u okna, i okno tam najednou bylo a Katy mě přes cedník nalévala bylinkový čaj spod běle. Odvar spod běle je na průdušky. Vypí to horké, povídá. Bez cukru je to účinnější, objasnila mi. No ano, nehádám se. Pil jsem účinný odvar bez cukru.
Hrneček v rukou hřál, byl prosinec, za oknem bílo od sněhu. Kateřina kvedlala mouku v mlíce na palačinky s meruňkovou marmeládou. Zadně prm se střílelo kanony a samopaly značka Špagin s bubnovým zásobníkem. Za svítání 6. listopadu jsme osvobodili Kyjev. Laco Brezy na mě minulý týden poslal šrůtek domácí slaninky, prý abych nejedl pořád jen špek. Ve špeku je cholesterol. Ve slanince není, píše. Slaninka je pokrm slovenský a pod Tatrami se cholesterol nevyskytuje. Země slovenská je země panenská. Vzdoušek jak v lese nad Studánkou. Již roku 1932, vys Masaryku slovník naučný, byly v Ružomberoku dvě celulózky, papírna, fabrika na zpracování bavlny a vojenská posádka. A tamním farářem byl Andrej Hlinka. Lacova představa o panenství je tedy veskrze naivní. I jemu bylo v příslušném věku souzeno častěji rýt palposty, než deflorovat panny. Laco Nikolájevič, tak mu říkala dáma jeho srdce, Tamarka od radistů. Padla na Dukle, pohřbena v hromadném hrobě. Na Dukle jenom z naší roty padlo 31 vojáků. Byli to lidé. Co je člověk? Proč se střílí? Proč člověk na člověka střílí? Kdo zabil Tamarku od radistů? Žije? Mudruje o fotbale, zbožňuje France Beckenbauera, pije bylinkový čaj. Bylo to vůbec? Bylo, Františku. Sedím u okna, hřeju si ruce o hrneček a stojím ve spadané omítce a dívám se na sebe. Sněží a kvetou slunečnice. Sám. Člověk je příliš často sám.

padá zvadlé listí, poprchává listopad 1983, Erichnov nad Kněžnou, Hotýlek na Hvězdě úterý večer, Cůňa má odpolední směnu od 14:00. Blíženci jsou u mne nahoře na pokoji, spí v mé posteli. Lehnu si na zem, nafouknu si madraci. K Cůně je dovedu až ráno. Výčep na Hvězdě je neútulný. Celý ubytovací hostinec na Hvězdě je neútulný, neútulný a levný. Sedím ve výčepu a líčím tento podzim. V Rychnově jsme už byli, patrně také na podzim. Maminka byla herečka, mě bylo málo přes rok, nevedlo se nám tu. Třeba to ani není pravda. Včerejší večer jsme tu strávili s Cůňou. Blíženci u mne nahoře spali. Cůňa měla volno od rána. V restauraci hotelu Sport je pondělí zavírací den, ale přivedla mě kluky už před polednem, abych je ohlídal, že jde k zubaři. Hlídal jsem kluky, společně jsme stolovali, k obědu guláš tady na Hvězdě, potom zdravotní procházka a prohlídka hračkářského výkladu, začalo pršet, rázovali jsme domů, i vysavač už rázuje po svých domů, to je na Hvězdu. Cuňa tam nebyla. K večeři chleba s máslem a s tvarohem u mě na pokoji bylo 8:30, Cůňa nikde, nedivil jsem se, opakuje se to skoro každé pondělí od té doby, co jsme v Rychnově nad Kněžnou, čili od srpna. I blíženci jsou tomu navyklí. Svlékli se do košilek, ošpláchl jsem je v lavóře a oni poslušně zalezli pod deku, jsou jak vyměnění. Plaší, zakřiklí, asi je to zmáhá, to trantlování i mě zmáhá, ale neprotestujem. Co bychom si taky vyprotestovali? Svítí nám kalná hvězda, nepříznivá hvězda na Hvězdě. Výčep zatuchlý na ubruse skvr na pomastném talíři. Ta tu byla i včera. Cůňa přikvačila k 9:00 od zubaře. Byl nával? Ptám se jí. Kde? To je počasím. Lidem naprší do huby a rozbolí je levá zadní. Co? Stále jí nezapalovalo. Stolička, zub. Teprve se rozpomněla, že byla u zubaře. Údajně. Smál jsem se. Nemám právo na stížnosti. O tenhle taneček jsem požádal dobrovolně, ba vyškemral jsem si ho. No jistě, nepředpokládal jsem, že to bude i s cestováním, že budem šmejdit po kraji, jak šlejfíři. Rychnov nad Kněžnou, před Rychnovem Kostelec nad Orlicí, před Kostelcem Choceň, ale všecko je vždycky aspoň drobet jinak. Naše chyba, nepředpokládáme-li. A vy mě ještě něco věříte? Rozesmála se i ona. Poručte flašku. A vtiskla mi do dlaně 100 korun. A já jsem neprotestoval. Moje bilance je povážlivě ztrátová. Kde přišla k té 100 koruně? Jinou, kde přišla, tam přišla. Poručil jsem flašku, vodky, hanácké, je levnější. Namažem se, napadlo mě. Já snesu čím dál míň a na co mě je znát, že už si dneska vypila. Je mě fajn, řekla, až okázale nahlas, protáhla se a uhnízdila se v koutku výčepu. Mně taky, řekl jsem tišeji, jsem osoba letitá, nepřísluší mi vytrubovat, jak je mně fajn. Bylo nám fajn. Nezmokli jste? Cvrnkla ulomeným nechtem do klíče od mého pokoje, kde spali její blíženci. Zmokli. Měna by nemarodili, to by nám scházelo. Chlapovi deštík neublíží. Ty jsi byla s ním? S kým jako? Naježila se. Houbije mě do toho. S Marešem, dotíral jsem. Tuplem se rozesmála. Odjel v neděli. Normálka, že prý se utopí. Napodobila jeho bezdné zoufalství a přidala necudné a pohrdavé gesto. Její vztah k mužskému pohlaví je přímočarý. To zdědila po otci a vypěstila zkušenostmi. Blíženci a já jsme výjimka, nás za muže nepokládá. Jsem nána, vidíte, zamilovat se do onuce. Vy jste ho znala, mlčel jste. Měl jste mi střihnout jednu za ucho.
nebejval o nuce, ušlechtile jsem hájil svého soupeře ve stříbřité vestičce. V lapáku splyhne nakonec i Belmondo. Obraťte list. Nedovolila mi šířej uplatnit mé šlechetné city. Mohl jsem si je lajsnout, vulgárně řečeno, nebyly nebezpečné. Cůňu povadlívyky nedojímá. Povadlý pardál a první milovník. Odkroutil si své nadělení, dostavil se na staré působiště vlakem z nádraží pěšky a tým ho nepřijal. Co jim bylo do jakého zpropuštěného kriminálníka, který je v péči sociálních kurátorů, který může být i fízluje. V motelu na vyhlídce nového barmana toho času nehledali. Všechen lepší personál ve městečku byl kompletní. Mareš s úsměvem přislíbil, že jim to hajzlům provincionálním dlužen nezůstane a přesunul se do krajského města. Krajské město uživí početný houfec barmanů a ouhořů a účtujících číšníků. Jenže i provinciální tým mívá dlouhé prstíčky. Cinknuté eso naší domoviny se ve vyšších kruzích neprosadilo. Krajské týmy byly rovněž kompletní. A tatík Mareš Pupenec synáčka přijal nelásky plně se zavřenou náručí. Usmrkl mu tisícovku a ukázal mu na ceduli odjezdy autobusů připíchnutou nad šenkem. V prosperující živnosti hostinské se kriminálník nepěkně vyjímá. Tak ještě ve stavebnictví, při cukrovarnické kampani, na státním statku, pastvinářském, stranou civilizace. To nemám z autopsie. Líbezný Marešův kontrafekt jsem už půl třetího roku nespatřil, to mám od Cůni. A jen ve stručném podání, doprovázeném pohrdavými gesty, zkrátka, kdeže je trávníček a na něm pružný Vicky se svou Zuzi, oba v blankitných svetříčcích. Nádherný Vicky jezdí pokorně a v pomačkaných gatích za Cůňou do kostelce do Rychnova vlakem a z nádraží pěšky. Je vyvržen, je sám, čeká na ní při malém pivě v restauraci hotelu Sport, doléza, odprošuje, stěžuje si, žadoní o lítost. Meteor žuchl do písku. Pohasla jeho zář. Pracuje v Lužné na návsi, jídelna u Sochy. Ráno salámy a tlačenky, po tlačenkách svačinové polévky, po svačinách obědy, ve tři se končí. Vicky v zástěře točí pivo, nalévá limonády a frťany. Nekasíruje, kasíruje manželka vedoucího, rodinný podnik. Výčepní na to propuštěnec nemá právo na podíl. Ve tři hodiny umyje sklo, poutírá pult a dostane 20 korunu. Měsíční gáže též hubená. Mínus alimenty, bydlí v mansardě nad hospůdkou. V neděli je u Sochy zavírací den, v neděli se Viktor Mareško drcá autobusem a vlakem do Rychnova nad Kněžnou. Když vyjede z Lužné po 8, v Rychnově je před 11. Čtyřikrát přesedá. Po 11. si v restauraci hotelu Sport objedná malé pivo a čeká na Cůňu. Cůňa si k němu přisedne na čtvrt hodinky. On si stěžuje a žadoní, Cůňa otrávaně vrtí hlavou, jako by za ní přijel nevlastní strýček z domova důchodců. Po půl třetí výjíždí Mareš vlakem z Rychnova, čtyřikrát přesedá, o půl sedmé vystoupí v Lužné z autobusu, vyšlape schody do mansardy, zatopí si v bubínku po večeří studenou sekanou s tvrdým rohlíkem a čte si o slavných pilotech Formule 1 v obrázkovém týdeníku Svět motorů. Tak se zamotávají do sítí ve zdejšího světa lesklí ouhoři. Vše míjí, fortuna míjí i my.

Přeborníci z týmu kdysi Marešova navázali loni v září s Cůňou kontakt. Předhodili jí nabídku, závodní jídelna pod Okaru je velká. 300-400 strávníků, pozoruhodné možnosti. Strávníci, figu vědí, patřili do Šunku Fleklí, Uzená Krkovice anebo Lidový Český Kabanos. Je-li v receptuře předepsáno na řízky maso skýty nebo odborně nařezaná plec bez kosti. Do moučníku marmeláda nebo žloutkový krém a podobně. To chce systém, chce to organizaci, chce to praxi. Systém, praxi i organizaci dodají odborníci z týmu. Cůňa dodá mlčení a podpisy a razítka. Rozdíl v množství a kvalitě materiálu se bude automaticky předisponovávat do motelu na vyhlídce. Tam se řádně speněží, kuchařky v Podokaru budou do nezbytné míry vyrozuměny a instruovány a obdrží dohromady 10% čistého výnosu. Cůňa osobně též 10% a perspektivně místo v recepci motelu. Cůňa není anděl. Cůňa se rozmýšlela 14 dní. Načež poslala vyjednavače do háje. Pak se mi svěřila. Zavřít je, až by zčernali. Byl jsem na ní pyšný. Náš domácí rozvrh hodin pokračoval v klidu a bez komplikací. Bohužel nedlouho. I provinční tým miluje disciplínu. Tresty jím vynášené jsou prostinké, leč hřízně exemplární. V říjnu dodali Cůně ze skladu ovoce a zeleniny do závodní jídelny 2 metráky jablek. Na pohled kvalitních. V říjnu je jablek dost a dost a nebývají s nimi problémy. Zběžně si je prohlédla, podepsala, orazítkovala dodací list. Na zítří zjistila, že kvalitních jablek je v přepravkách jen horní vrstvička. Pod nimi, že jsou padavčata. Červivá, nahnilá, nepoživatelná. Lumpárna. Ale za skandál to nestálo. Kloudná jablka se vybrala, kuchařky z nich vyrobily kompot, rozmnožily.

zjistila hospodářská kontrola. Šli najisto. Zřejmě dostali avízo. Hmotnost jablek v kompotu odhadli na 20 kilo. Rozdíl činil 180 kilogramů. Odrůda Ontario, první jakost. Kde jsou? V prasírně, ocekla Cuňa. Sepsali protokol, Cuňa vyfásla důtku, náhradu škody a pokutu. Narafičili to na mě. Vyhrkla při večeři. Kdo, ptám se nevinně. Kamarádi, že s nima nepeču. O to nic, já bych třeba i pekla. Ale oni jsou křiváci, já se jich bojím. Přijde léto, vyschne bláto, utěšil se mi staročeským příslovím. Příslovy jsou moudrá po naučení, bláto v letě vyschlo, ale to už jsme byli v Kostelci. Mezitím ještě v říjnu projevili kamarádi Cuňě svou důvěru a přízeň podruhé. Kajícně se přiznali k té legrácce s jablky, naznačili, že příště by to legrace už nebyla. Zároveň zvýšili nabídku na 12%. Vyrazila je z bytu. Navrhl jsem, že zajdu za poručíkem Mondrákem. Poslala mě s tím návrhem do Prčic. Běsnila, žhnula vsteky a zábyl jí strach. Její praktická reakce byla brzká, razantní a nepředložená. I to zdědila po otci. V sobotu ráno svůdně vyštafírovaná vyklusela v příčné na chodník. Ohlídáte je? Zavolala na mě do okna a zamířila k autobusovému nádraží. Ohlídal jsem je. Popolední byla Cuňa zase doma. Uvázela si zástěru, zapálila plyn, vyndala z ledničky mraženou květákovou polévku. V očích vzdor, rty činorodě sevřené. Obul jsem se, v sobotu jsem obědoval na Balkáně. Příští neděli po ránu byl jsem v pyžamu, někdo zvoní. Asi domovní důvěrník kvůli brigádě, schrabovat listí. Jdu, trhnu dveřmi, byla to Cuňa. I s potomky. Žinantní situace. Mé pyžamo je střihu staromódního a scházejí mu knoflíky. Prchl jsem do koupelny, navlékl jsem si koupací plášť, nasadil zubní protézu, přičísl kadeře a vykročil, co by vládní rada ve výslužbě, jenž přijímá oficiální delegaci svazu požární ochrany. Šéfka delegace zatím již v kuchynce postavila vodu na kafe a přehlížela expozici umazaného nádobí, posypaného vajgly a slupkami od brambor. Blíženci řádili v pokoji. Jdeme se rozloučit. Pravila. Klesl jsem na židli. Plášť se mi rozevřel, zubní protéza mi cvakla. Cuňa slila kafe. Pobrindal jsem si pyžamo. Potom mi konečně došlo, že jedou do Dolánek. Bába Zilvarová zařízla husu. Přivezou mě stejnko. Takhle jak je pak rozloučit, Dolánky nejsou na Kamčatce. Už máme zbaleno, pravila. Kam? Nechápal jsem. Do Chocně. Zítra ráno nastupuju jako servírka. Ta nezodpovědnost, ten hazard, ta bláznovství. Nežili jsme si obstojně, měli jsme hlad, teklo nám do bod, houpačky jsme nevynechali ani jedinkrát. Byli jsme na výstavě psů a koček, na loutkovém divadle minulou středu jsme pouštěli draka, můžu já za to, že nám uletěl. Stavili jsme se cestou domů v cukrárně zapít ten žal Coca-Colou a zajíst trubičkami plněnými šlehačkou. Můžu já za to, že nám po ní bylo špatně všem třem? Zbalí se, přijde si, zazvoní. Zbohem. Do měsíce jsem byl v Chocni. Přechodně ubytován, pod nájem mi sjednal pan Picek. I v Chocni je OPBH a klempíři a jiní řemeslníci a vdovy po těch řemeslnících. Stačilo zatelefonovat. Nebýt pana Picka, byl bych asi přespával pod mostem v prosinci. Byl bych se odstěhoval za Cuňou i na Kamčatku. S rohlíkem v kapse. Pěšourem.

Venku je tma. Mokré listí. Cluně pomalu skončí směna. Ještě vytře kuchyň, vynese odpadky. Na dvoře hotelu Sport jsou krysy. Všude na hotelových dvorech jsou krysy. Čím jsem jí prospěl? Jen jsem jí pomohl prodloužit to bloudění.

hauzírování od nuly k nule, od výčepu k výčepu, Choceň, Kostelec, na přezrok dejme tomu Lanškroun, hlídám blížence, platím za ně guláš, guláš je nejlevnější, ošplachuju je v lavorech, utírám jim nožičky, beze mne by se cuňa ustarala, uštvala by se, šeptám si snivým zadosti učiněním, padla by na čumák, beze mne by padla na čumák už loni hned v Chocni a bylo by po pitomostech a potrucování, odřela by si čenich, nakřápla by si tu svou zilvarovskou pejchu, malou českou vesnickou, postačující tak na rozbití reterátu a musela by si pořídit nějakou větší. Budu se vdávat, řekla Cuňa bez přídechu komična i poetična a usrkla hanácké vodky. To mě věříte. Za koho? Nastražil jsem ucho a pochybovačně našpulil pisk. No, za mužskýho. V tom mi svitlo, že nejde o vtip. A že Zuzana Zilvarová právě položila na stůl cosi nového, novou kartu. Novou minci duše. Snad pouhopouhý halíř, ošoupaný, ale platný. To nebyla pejcha, to byl drsný cit pro realitu. Zapingla ve zlaté vestičce, jeden ti nestačil. Za Eisenboňáka věcně a stručně mě Cuňa poučila. Adonis? Vdovec. Je mu 45, ze Svojšína. Svojšíny na trati z Plzně do Chebu. Jmenuje se Josef Švarc, je ve Svojšíně výpravčím. Seznámili jsme se na inzerát. Děti vítány. Nějaké další otázky? Svíravá bolest na prsou, pod plochou kostí hrudní. Infarkt to není, necouvat, nevzdávat se. To je ten, co s ním o pondělcích spáváš? Za 100 korun? Ne. Spávám s různýma a za 300. Kasala se, aby mě rozčilila a zesměšnila. Nesedl jsem jí na lep, neobrátil jsem list. Hnal jsem se kupředu jako beran, za pravdou, nabratý na rohy, roztřískat pravdu na maděru. Už si ho vůbec viděla? 2x tu byl a nespali jsme spolu. I to mě věříte? Přesídlíš do Svojšína? Přesídlím. Svojšín existuje. Nahlédl jsem dnes do jízdního řádu a do map a do příruček v místní lidové knihovně. Trať Plzeň Cheb, 12. zastávka. Méně než 2000 obyvatel. Nad řekou Mží, v okolí lesy. Musel bych vlakem přes Prahu 3x přesedat. Příliš složitá realita. Budu si Svojšín představovat. Kdo mi to zakáže? Kostel svatého Petra a Pavla, původně románský, přestavěný v 17. století s mohutnou věží v západním průčelí. Pod věží trávníček, na trávníčku Cuňa.

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

dávám za příklad, jak vypadá správný žák. Ten mámin mazlíček měl v tváři dolíček, byl vychvalován do oblak. Ty to někam dotáhneš, uvidíš jednoho dne, slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se straň.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

Tak ty si myslíš, že jsi pro mě jediná a že tu stojím trochu zmoklý hrdina.

0: malá.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Vám všem, kteří jste pozvali ke stolu sobotního odpoledne Textempore, přeje pěkný poslech František Novotný. Těm, kteří ještě přemýšlejí, čím dochutit dnešní oběd, stejně jako těm, kteří již při kávičce přemýšlejí, jakého motýlka lapit do síťky času, tak těm všem bych rád usnadnil situaci. Ale jak známo, k inspiraci by nás měly líbat múzy, dcery nejvyššího boha Dia a bohyně paměti, básnictví a zpěvu Mnemosyné. Měli těch děvčátek 9, takže tam, kde je některá z nich po ruce, je to snadné. A tam, kde nejde hora k Mohamedovi, vykročme za nimi lehkou chůzí s jojobendem. Múza Melpomene nám pomáhá.

0: moja múze. Dávno hitle jinej vlak.
1: Těch písniček inspirovaných uměním je mnoho. Tu následující bych snad nejlépe mohl uvést známou historkou z výstavy, na které vystavoval i Emil Fila. Přední to představitel kubismu u nás. A o kterém se nadšeně vyjadřoval i sám Picasso. Řekl prý, to je dobrý český Picasso. A pak se podíval na cenu obrazu a dodal, to je Picasso pro chudé. Tak u obrazu Emila Fily se prý zastavila dáma, právě když byl mistr přítomen. Co ten obraz představuje, mistře, zeptala se. To je portrét mé ženy, prosím. Dáma ještě chvíli vyjeveně koukala na plátno a pak se zmohla jen na upřímné konstatování. No, doufám, že nemáte žádné děti.

0: Pánové Šlitr a Suchý, políbení můzou, podali náležité vysvětlení o vzniku výtvarného směru z počátku minulého století. Přemýšlím, jak uvést písničku Pavla Bobka, připomínající jiný slavný směr a jeho čelního představitele. Malíře, který se proslavil v povědomí veřejnosti i tím, že si v záchvatu šílenství uřízl ucho, celý život se potýkal s bídou a zemřel po sebevražedném výstřelu z pistole v náručí bratra Thea. Malíř, který jako mladík v rodném Holandsku studoval Bibli, nastoupil dráhu kazatele a který teprve půl roku před smrtí ve venkovském domku ve Francii prodal svůj první obraz. Je malý domek se zahrádkou, dvůr rozhrabaný od slepic. Mužíček se zrzavou bratkou se brodí lánem slunečnic. Slunce si pálí na obloze, muž je už cestou udolán. Samota se mu tulí k noze, na stole doma čeká džbán.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

Všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

Jak jste jistě poznali, mistru Van Gogovi vzdal hold Pavel Bobek. Šanson pánů Habky a Rady v podání Hany Hegerové nám tak trochu propojí výtvarné umění s literaturou. Pro obraz Doriana Graye totiž můžete sáhnout nejen na zeď libých představ, ale i do knihovny.

obrazu, kterým bych mladá navždycky se stala. Snad, že mi ten obraz líbil, snad, že se mi malíř líbil, stoupla jsem si tam. A pak přes to malování, došli jsme až k milování, obraz

Domnívám se, že literaturu v notách bychom měli uvést klasikou. Jan Kolár, Slávit dcera a přednést nám ji půjde Marek Eben.

Myslím, že to bylo bez diskuzí za jedna. Inspiraci v literatuře našli také Karel Mareš, Rostislav Černý a Eva Pilarová a bylo to v roce 1962. Slavný anglický spisovatel Charles Dickens by se divil, v jaké souvislosti se objevil jeho román, ale jméno hlavního hrdiny korespondovalo s tehdy módním tancem, při kterém se to na parketu všechno kroutilo jedna radost.

Když už jsme přešli od bohyně Erato k Terpsichore, připomeňme i jiný tanec, který se vrátil do módy také v 60. letech. Edita Štaubertová ve filmu Valčík pro milion svým hlasem rozkmitala lýtka tanečníků a tehdejším babičkám vrátila chvíle mládí. Mimochodem, pamětníky možná překvapí, že autorem písničky je Ludvík Podešť.

0: Bohyně Kaliope a Melpoméné nás vybízejí zůstat ještě chvilku u not. Písniček inspirovaný hudbou je totiž plná nůše a to je dobře, protože mocí hudby, zpěvu kouzlem, krotnou i sápaví lvové, prohlašoval buditel Jungmann chvilku předtím, než usedl do bronzového křesla na Pražském náměstí. Vás o tom mají přesvědčit Naďa Konvalinková a Jiří Korn.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v Pelechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: Auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí a prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vaříček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem jela jsem o kousek za dědinou a jela jsem jako na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu, anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené. Taky se může stát. Spala jste
2: ne,
0: někdy?
2: Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřál ho to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Půzni do toho, měl favorita, říkám, půzni do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No, vzpomínky to máte skoro jako živé. Jako by to bylo včera no, a přitom 25. No,
2: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam zdáli, pozorovala vždycky, jako...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, kdy jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někdy v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapešti do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněli sociální sítě před 9 lety. Jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honzo, je to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte z toho auta, otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapálíte si to cigáro.
0: Ježišmarja, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte někde na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: Ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás, my jedeme na svatbu, ale svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné,
0: ano.
1: Že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na
1: no,
0: to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálkovým ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, já na to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou a to jsme tam spali s polem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam
0: taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne.
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc a to zcela zásadně a bylo to vlastně pokaždé a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžela. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono, auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr, plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínáme mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení. Jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlím, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy, jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, případně je jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám starou teru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvládl jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně, kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste zima musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, to místo obytování bylo přímo před náma, ale přes tu se to vůbec neviděli. Takže jsme byli prostě těsně u toho místa obytování, ale nemohli se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak ve po půl noci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle tím způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: Nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přijeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, takže dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25 nebo myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky poslouchává na vysílači Cukrák, ano. Hotelí 7, protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
2: ano,
0: střední Čechy.
2: Tak
0: děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: Saglaka Martin Chunismo.
1: Hanna ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čukáme ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk, čuká mi ten čudný zvuk, čuky čuk, zvláštní zvuk, krásný zvuk, čuky čuk, a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant,
0: tak láka má ten čudný zvuk,
1: Marian Labuda s námi. Čuky čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, vpředu do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, do autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě, jo.
1: To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima, jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte a museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až kerbitou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie a zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pánu, ona mi ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala. No ale zase jsem musela v noci teda jít a prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No ale no, tak ráno už dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ale potom existují potom taková auta, říkej, no auta, to jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídlišti nebo tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola, nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s toho mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně před dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když
2: ten drapach ráno.
1: Vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.
3: Jdeme na kosmický vandr.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku. A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže žena s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi dokonce.

0: To nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale
0: to
1: Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysák, velký přerostlej králík. Skutečně neuvěříte.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc a zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
0: Zdravím vás. A
2: já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc. A bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale palandy teda, to vám řeknu při představě ještě v takovémhle věku. Tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovýma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy
2: tak
0: víc,
2: ne,
0: ale zase...
2: Ne,
0: na druhou stranu buďte ráda, ne, jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Míš, a taková žába a takovýhle věci. To prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky nashledanou. Dobrou noc, těšilo mě. To byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda. I za ty palandy.
3: Noční link.

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka zavináč rozhlas.

Ládě z Litoměřic napsal: Zdravím vás, Honzo, s paní Fautě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. S paní Fautě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: Dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto. Doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul... Jo, ne vypnu, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl s sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
2: Noční linka. Čas na vaše příjemnosti.

0: S vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně. Zdraví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600. Nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Tak i vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli.
0: Mm-hmm.
1: No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A
0: no.
1: Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujede. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit. Ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že?
0: Mm-hmm.
1: A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo. Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Hmm. Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
7: To zvyženil?
8: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
9: Svoj Trabanta by si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
8: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
7: Víš co, zastav, já si vystoupím.
10: Klarino.
7: Rada bych vystoupila.
11: Vy rozumíte Trabantu?
8: Říkají, že jsem odborník.
12: Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdurdělí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce při našem spěšném

0: odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch bouřku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím, Maruško.
2: Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt a soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to taxikář, předtím to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která tady byla jinde, že jede s náma a se tam to nějak zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě.
2: Ne, ani nebylo, já na to nejsem.
0: Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže, jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda. Protože mi potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byly nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty vstupní ulice, se to udělalo, jo?
0: Byl jsem v tom autě. Halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli. Navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne? Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha. Volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nenaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vařit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarské, ale ještě prostě jsme si žili ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někde odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně
0: nic neměli. Sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska a takže dojedeme na Mljet a to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takové jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště, takový lesní a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to. Přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková
0: viděna na
1: toho,
0: mě.
1: Že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: no
1: tak
0: děkuju,
1: netankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě,
0: s domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si tak, představte, takovýhle. Že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodovou a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžama. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tedy Český rozhlas a noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, a. Jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to jsme, nevyšlo, jinými slovy.
1: No, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný. No my jsme měli strach, říkám, my s tím naším Moskvičem, jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muže se ptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, že my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle. A rozumíme.
0: Takže během žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, okolo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. My jsme tam jezdili třeba
0: jen tak.
1: Na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli jaký hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to ti nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: A to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili. Teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, hned, že jo. No, jsme jezdili. A jeli jsme dost daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějaký, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, Ježišmarja, teď je tady ještě snad zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tak bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli ty naše 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žiguliku a 2 až doma u garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, a pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ouvej. Ono, když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal. Třeba, tady to máme, Iveta. Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládl a ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty Neteři mám Neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nijak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jak i nová majitelka Neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý vás budou provázet 279. toulkami českou minulostí, v nichž se budeme pohybovat v prvním desetiletí dlouhé vlády krále Vladislava Jagellonského. Na motivy knihy Petra Hory Hořejše připravujeme v Českém rozhlase Brno. Režii má
4: Jaromír Ostrý.
2: Roku 1474 český král na sever s vojskem míří. Do války proti uherskému králi, který je teď ve Vratislavi a má tu svůj dvůr i vojáky chtivé slávy. Vladislavovi přišel sem na pomoc polský král, který má velkou moc, vojsko čítající na 100 000 lidí. Když Matyáš tu sílu proti sobě vidí, vyjednávat s Vladislavem chtěl a na 2 roky příměří s ním uzavřel.
0: Spojená česko-polská vojska měla sice u Vratislavy ohromnou převahu, ale na Uhry si netroufla.
3: Město se ani nepokusila oblehnout.
2: Takové obležení ale bylo původně zamýšleno. To se jeví z té doby podaného návrhu, aby tím, že řece Odře bude způsobeno jiné řečiště, bude mu odejmuta potřebná voda. Ale za příčinou množících se nesnází, pustili králové myšlenku na tak smělý podnik.
0: Bezcílné operace v okolí vedly k demoralizaci vojáků.
3: A to tím spíš, že Korvínovi oddíly slavili úspěchy se svými záškodnickými akcemi.
0: Z války nakonec bylo zase jenom nové příměří.
3: A to spolu zúčastnění uzavřeli v pozdním podzimu roku 1474. u vsi Muchoboru nedaleko Vratislavy, což bylo potvrzeno za pár dní na to listinami z Vratislavy.
0: Při jednání u Muchoboru se všichni 3 králové,
1: tedy Matyáš, Kazimír i Vladislav,
0: několikrát osobně setkali.
2: Čáka konečného smíření musela být i podstatná, když mocnáři uvolili se k takové schůzce. Stalo se to velmi slavně v úterý 15. listopadu 1474. roku na polích u vsi Velkého Muchoboru. Toho dne však sjeli se jen Kazimír a Matyáš jezdecky za kruté zimy. Zůstavše oba na koních, vítali se s obnažením hlav a mluvili dosti přátelsky. Matyáš sám za sebe, Kazimír skrze jednoho biskupa.
1: Tak úplně přátelské to setkání nejspíš nebylo, pokud ani z koně neslezli a bylo-li třeba mluviti spolu skrze prostředníka, nehledě na to, že chyběl Vladislav.
2: Král Vladislav, jemuž důstojenství královské od Matyáše popíráno bylo, odepřel přítomnost svou, která ale od Matyáše za nevyhnutelně potřebnou pokládána byla, mělo-li následovati skutečné smíření. Proto slíbil polský král Kazimír pohnouti syna svého k účastenství na sjezdu na zítří a požádal Matyáše, když měl nastati pokoj, aby odpicování v městech a krajích slezských aspoň na 3 dny upuštěno bylo.
1: Prostě, aby se 3 dny nedrancovalo.
0: Pak se konečně sešli všichni.
2: Stavit se na odiv jako o závod všechnu nádheru a skvosty své.
3: Po počátečním chladu pookřáli
0: a za chvilku si už docela nenuceně povídali.
1: Jakoby se nechumelilo, to je vůbec na mocných tohoto světa. Krásné, že ještě včera se kvůli ním vraždí lidé, načež oni si den na to padnou do náruče, hovoří spolu zcela přátelsky.
2: Zápis o snešení vratislavském.
1: Snešení, to je usnesení.
2: Obsahoval v 6 článcí,
1: bylo jich teda 26,
2: následující důležitá ustanovení.
1: Všechna probírat nebudeme, stačí ta nejdůležitější.
2: Budiš příměří a křesťanské stání v zemích koruny české se všemi poddanými králu Matyáše i Vladislava až dohodu svatodušního v roce 1477. I císař Fridrich bude přijat do tohoto příměří se všemi poddanými svými. Totéž příměří se má státi a trvati mezi králi Kazimírem a Matyášem a jejich poddanými.
1: A tak dále a tak dále. Jednotlivé články vypočítávali, jak se budou hradit škody, které hrady zůstanou komu a které zase ne, jak to bude s vojenskými posádkami, jak bude platit příměří v Čechách a jak na Moravě.
2: A kdokoliv je nebude držeti, buď považován a trestán, co rušitel obecného pokoje.
1: Takže všeobecná spokojenost.
3: V rámci možností, ano.
0: Jediný, kdo na příměří doplatil, byli měšťané vratislavští.
2: Z jedné strany držel král Matyáš soud přísný nad všemi podezřelými, že v minulé válce přáli Polákům a Čechům a denunciace užívala hojné svobody. Z druhé strany nedostávalo se témuž králi peněz na žoldy roty černé a ona, zhluknuvši se z celého Slezska, počala se bezbázně hojiti na podaných jeho měšťanech vratislavských a na celém okolí. Najatí ochránci jako nepřátelé vbíjeli se do domů a vraždili, kdo stavil se k odporu. Matyáš, volán sa k ochraně a pomoci, jal se chlácholiti na vše strany, ale nejraději se činil nevěda.
1: Čemuž se říká metoda mrtvého brouka?
2: Naříkání a lítost nad své volně počatou s kacíři válkou byly nyní všeobecné. Přední té doby Matyášův rada Jiří ze Štajnu takto prý odpovídal na stížnosti měšťanů.
3: Vy jste ten tanec objednali. Potřebí jest, abyste platili Pištcům a Šumařům. Sluší vás připravit i tak, abyste napotom nebrali té drzosti na sebe králů neposlouchati, z krály válčiti, krále kaceřovati. Na papeži jest souditi o kacírství, nikoli na vás, vratislavští chlapi. Musí se s vámi naložiti tak, aby jiná města patříce na vás učila se zachovávati poslušenství, hleděti svých živností, milovati pokoj a nebažiti po válce.
0: Dlužno dodat, že pan Jiří ze Štajnu byl druhdy rádcem Jiřího z Poděbrad a že ho tak i z úroky na vratislavských pomstil.
3: Konečnou tečku zavleklým sporem Vladislava a Matyáše učinilo olomoucké setkání obou rivalů.
1: Konalo se v červenci roku 1479.
2: Když král Matyáš s lidem svým z Olomouce k ležení krále českého Vladislava na poli mezi Olomoucí a Uničovem přijížděl velmi slavně s odkrytou hlavou, majedosti velkým věncem jí okrášlenou, proto aby před králem českým při přátelském pozdravení nemusel jí odkrýti, Vladislav z ležení svého proti němu také vyjel. A vidouce Čechové, že král Matyáš hlavu odkrytou věncem okrášlenou má, dovtípili se, proč to učinil. Proto také ihned radili králi svému, aby on na hlavě šňůrou tak svůj klobou zavázal, aby jej žádný rozvázati nemohl, což on také spěšně učinil. A když k sobě tak blízko, co by se šípem dostřelilo, přijeli, oboje vojsko státi zůstalo, králové pak sjedouce se ruky sobě podali, přátelsky se políbili, z koní na zem se stoupili a sami dva do stanu schválně k tomu postavenému vešli a v něm napořád po 3 hodiny spolu rozmlouvali.
3: S okázalými gesty smíření a přátelství se ukrývala nedůvěra a ostražitost.
0: Líbalo se, ale po očku se sledovalo každé šustnutí.
3: Jen aby pro boha si jeden nemusel sundávat pokrývku hlavy, když si ji druhý nechá na sobě.
0: A scházeli se ve stanech v polích, i když Olomouc se vším pohodlím byla na dohled.
2: Když se ve dnech následujících sešli králové na témž místě opět, Matyáš namlouval bratra a přítele svého dlouho nadarmo, aby pro pohodlí své i jeho neostýchali se zabrati k němu do města.
1: Vladislavovi se moc nechtělo do města, které patřilo původně jemu, ale nyní je měl ve své moci bratr a přítel jeho Matyáš.
2: Teprve když na důkaz své důvěry přijel Matyáš do ležení českého bezbranný, dal se Vladislav pohnouti, že pak vjel s ním i s obojím komonstvem do Olomouce slavně. U brány městské přijati byli oba králové pod skvostná nebesa a jeli vedle sebe u velikém procesí prelátů a knížat při hlučném zvonění ze všech věží před biskupský kostel, kde z koní slezli a vešli s duchovenstvem do chrámu, v němž vysokým hlasem zpívalo po česku nejprve veškeré kněžstvo, potom pak biskup Tas sám.
3: O tom sjezdu se praví, že byl vskutku slavný.
0: Dodejme, jak pro koho?
3: Jednalo se 6 dní.
0: Od 16. do 21. července.
3: A to každé ráno i večer.
1: Přes poledne, ne?
3: Tak přes poledne se jedlo a pak byl vyhlášen polední klid, tudíž se dřímalo.
0: Ona totiž byla zrovna tenkrát hrozná horka, což unavilo i obyčejné lidi, natož pak přetížené vyjednávače.
2: Jaký hluk panoval po týdny v Olomouci, dá se soudit i z toho, že vydávalo se jen obroku asi pro 20 000 koní, kteří ovšem ne všichni vměstnali se do města.
0: Jak už to při podobných sroceních mezinárodního formátu bývá, strhly se čas od času po uliční nepokoje, šarvátky a pře.
3: Jelikož iniciátory provokací byly pravidelně Uhři, tak se Matyáš snažil všechno zahrát do ztracena.
2: Uprostřed náměstí Olomouckého dal Matyáš postaviti z tesaného dříví stavení prostrané a vysoké na způsob pyramidy, jehož stěny byly ověšeny sukny, koberci a oponami drahými. Uvnitř po stranách rozestavěno na odiv světu nesmírně bohaté jeho stolní nádobí ze stříbra, zlata i drahokamů. Zlatem třpitěla se také přikrývadla, židle a pohovky. Tu stolovali králové a po uklizení stolů dávali se do tance aneb do jiných kratochvílí. Pomalu oba králové spřátelili se tak, že navštěvovali se navzájem v soukromí. Ani hospody jejich nebyly od sebe vzdáleny. A nejednou Vladislav nabídnutím Matyášovým bavil se hrou v šachy.
3: Za tím vším se měl skrýt takový, podivný kompromis.
1: Proč podivný?
3: Protože obnažoval integritu českého státu.
0: Podle dohod byla Vladislavovi přiznána pouze vláda v Čechách.
1: Na Moravě ne.
0: Ani na Moravě, ani ve Slezsku, ani v jedné z obou.

0: O, a hodně.
1: Přičemž hned na první pohled bylo jasné, že ten kšeft je nevýhodný pro Vladislava.
0: Hlavně, že v případě Korvínovy smrti si vlastně měl zcizenou část státu znovu za obrovitou částku koupit.
2: Mohli bychom aspoň nějak přiblížit, kolik to bylo peněz, těch 400 tisíc?
0: Těžko říct, řádově 100 miliony, ne-li miliardy dnešních korun.
3: Předešlým mírem budínským a sjezdem olomouckým klesly Čechy na nejnižší stupeň moci své. Stalo se poprvé od půl páta století zase, od věku nevlastních bratří Boleslava Ryšavého, Jaromíra a Oldřicha, že slovo panovníka českého platilo jen uvnitř hranic vlasti nejužších a že již ani sesterská Morava nepatřila více ke královskému stolci pražskému. Byli ovšem lidé, kteří tvrdili, že koruna česká, nošena jsouc ode dvou králů, jednoho v Praze, druhého v Budíně, nepotratila tím ani lesku, ani moci a slávy. Ale obecnému rozumu řeč tato nesvědčila lépe, nežli myšlenka druhá, a že králové Vladislav i Matyáš se pobratřili. Dokonalé již osamocení Čech bylo do všech i sebeslabších očí.
0: Na druhé straně král Vladislav přispěl k obnově obecného klidu.
1: Což se projevilo zejména tím, že byl vstřícný ke všem snahám o příměří a smír.
0: Což byla cesta dlouhá.
1: Ale nakonec pro krále dobře, cesta docela úspěšná.
3: Jakoby mávnutím kouzelného proutku je pro Korvína Vladislav už ne kacíři povolaný syn polského krále, nýbrž král český, spojenec, ba i přítel.
2: Ani mu nevadilo, že si Matyáš vymínil doživotní titulu českého krále?
1: Vadilo, nevadilo. Smířil se.
2: Ale olomoucký smír znamenal roztržení státu.
0: Nadlouho, na celých 11 let.
1: Ztratila tím prestiž českého království.
0: Jeho legitimní panovník mocensky kapituloval.
1: I pro příští léta Vladislav takřka rezignoval.
2: Matyáš byl vždycky agilní a schopný.
0: A vládl na svém území autoritativně a obratně.
1: Všestranně podporoval česká i moravská města.
0: Jeho kancelář vydala
3: jménem českého krále
0: velké množství česky psaných listin.
1: Čeština byla chápána jako vhodný jazyk pro dorozumění mezi obyvatelstvem českého a uherského království. Přitom se Matyáš zařizoval, jako by Morava, Slezsko, ani obě Lužice už ani k českému státu nepatřily.
0: Poháněla ho snaha zajistit velké dědictví svému levobočkovi Janu Korvínovi.
1: Ten se narodil roku 1473 Barboře Edelpekové z rakouského Štajnu.
0: Manželské děti neměl.
1: Jeho první nevěstou byla Alžběta z rodu Čelijů.
0: Ta ale zemřela ještě v dětském věku.
1: Druhá manželka se jmenovala Kateřina z Poděbrad.
0: Ani ta si života příliš neužila. Zemřela jako ještě ani ne 15letá při porodu.
1: Když se Matyáš ženil po třetí, tak si bral Beatrici Aragonskou.
0: A tu si, když ve 33 ovdověla, vzal za manželku nový, teď už nejenom český, ale i uherský, král Vladislav Jagellonský.
2: Takže ti dva protivníci a kolegové v úřadě sdíleli spolu nejenom jednu českou korunu?
0: Ale i jednu královnu.
2: Ale to předbíháme o několik let.
3: Sněm celého království, svolaný od krále Vladislava do Prahy ke dni svatého Václava roku 1479, trval po 2 neděle a stal se nad jiné důležitým a památným, že na něm takřka celé ústrojí společnosti státní buď obnoveno, nebo aspoň revidováno bylo. Přijeli na ně také náčelníci někdejší jednoty panské, straníci až dosud králi uherskému Matyášovi, Jan Zajíc z Házmburka, Bohuslav ze Švamberka, bratří ze Šternberka, Vok z Rožmberka, Jindřich z Hradce s přívrženci svými. Ti museli být obřadem slavným zase přijati a jakoby do těla království českého vštípeni býti. Oni sami dávali tomu tu tvářnost, jako by teprve nyní volili sobě Vladislava za krále.

0: událost vylíčil kronikář starých letopisů českých.
1: Král Vladislav, tázal se jich.
2: Chcete-li mne za pána míti, abyste mi pověděli?
1: Tehdy pan Zajíc, pan Švamberk, pan Rožmberský a jiní všickni páni, klekajíce na jedno koleno, prosili jsou krále pro Boha, pro Matku Boží a pro všecky svaté, aby jim ráčil odpustiti.
0: Že už to fakt víckrát neudělají.
1: Co jsou kolivěk proti zemi a koruně české učinili? Tehdy král jim odpustil a jim ruky podával a slibem je zavázal, aby jeho z pravého srdce za pána a krále sobě vzali. Potom jsou se s pány všemi i s městy smířili a krále ze spolka prosili, aby je při jejich právech, svobodách, obyčejích a při kompaktátech zachoval. A král slíbil to učiniti vedle zapsání svého.
3: Což byl docela dobrý základ k všeobecnému smíření.
2: Ale skutečně jenom základ. Nastal horší problém.
0: O majetek.
2: Jak jinak? Podle nové smlouvy měly být všechny hrady a statky, o které odbojní páni v roce 1467 přišli, vráceny svým původním majitelům.
3: Jenomže restituce narazila na těžkou překážku.
2: Noví držitelé měli ty hrady a další majetky od krále zastaveny za určitou částku zemského dluhu a brát je bez náhrady by znamenalo vršit další nespravedlnost.
3: Kromě toho mnozí, jak původní majitelé, tak i držitelé zástav, v posledních letech pomřeli a práva dědiců byla sporná.
2: Restituční spory se vlekly řadu dalších let.
1: Pro veliké dluhy a zástavy, kterými království obtíženo bylo, stalo se na sněmu svatováclavském uzavření důležité a památné, aby král pomoci mohl sobě i koruně z obtížení takových. Dáno bylo svolení k bereni v takové výši a na tak širokém základu, že celá dávnověkost česká jen málo poskytovala příkladů podobných.
0: Daně jsou záležitostí nepopulární do dneška, zvláště když rostou.
1: Každý obyvatel v zemi bez rozdílu stavů, pán, rytíř, zeman, farář, man i dědiník.
0: Dědiník byl svobodník, svobodný sedlák, vlastník svobodných pozemků.
1: Ti všichni měli vesměs složiti poloroční řádné důchody své na pomoc králi, a to nejdéle do příštích hrobnic. Nebyli výjimuti ani majitelé kapitálu a obchodníci, ani rychtáři svobodní, ani mlináři a krčmáři, ani nájemníci jacíkoli. Stavu městskému i židům měl král sám vyměřiti berniční povinnost jejich.
3: V roce 1483 byla veliká drahota.
2: A protože toho ještě nebylo dost, tak po svatém Vítu vypukl v Čechách mor.
3: V Praze zemřelo mnoho lidí. Údajně jich mělo být přes 30 tisíc.
2: Král utekl před epidemií z Prahy do Plzně.
3: I tam sice řádila černá smrt, ale králi se vyhnula.
2: Co se však jeho vládě nevyhnulo, to byly náboženské bouře.
1: Konšelé staroměstští, novoměstští a malostrančtí tajně se spojili s některými pány, nepřáteli Kalicha Kristova, a chystali se vyhnat z Prahy všechny, kdo přijímali pod obojí způsobou, obojího duchovního i světského stavu.
2: Tak už se blíží vaše posvícení a uvidíte, jak vám dáme nažrat krvavých lívanců.
3: Jeden ze spiklenců tímto poněkud neobratným způsobem celý plán prozradil.
1: Ta výstraha se šířila tajně mezi lidmi. Soused to řekl sousedu, kterému věřil, ten zase dalšímu, až se to rozneslo všude.
0: Ono se u nás prostě nikdy nic neutají.
1: A tak se v Praze schylovalo k bouři. Věrní Čechové nečekali, až budou na radnici zvonit ke šturmu, a dali ve středu před svatým Václavem zvonit v Týnském chrámě a hned potom i v jiných kostelích. Rychle se shromáždilo mnoho sousedů, bylo 8 hodin ráno a šli se zbraněmi ke staroměstské radnici. Pan Bohuslav Legát, čestný a odvážný měšťan, zvedl oštěp, který držel v rukou, a mrštil jim o práh, až se zabodl. Ve vratech stál purkmistr, a když přišli k radnici, ptal se jich, co chtějí. Když mu odpověděli, nařídili jim, aby počkali, ale oni se na něho vrhli. Burgmistr sice utekl a schoval se, ale oni si ho našli a spolu skončili, zajali, zavřeli ve velké síni a zakázali vycházet ven. Ale burgmistr vyšel a jeden mu hned probodl nohy sudlicí. Burgmistr se tvářil jako mrtvý a protože nechtěli, aby tam ležel jako mršina, táhli ho k oknu, že ho schodí z radnice, ale se chytil zábradlí v okně a nechtěl se pustit, dokud ho přes ruku nepraštili kladivem. Dopadl na zem a ležel u radnice jen v košili a celý skrvavený.
2: Ne nadarmo se událostem před svatým Václavem roku 1473. říká druhá pražská defenestrace.
0: I když jinak si tuto pořadovou číslovku podrželo vyhazování z okna z roku 1618.
2: Příčiny krvavého masakru byly náboženské.
3: Svým průběhem připomíná neblaze proslulou Bartolomějskou noc,
0: které však dojde v Paříži až za necelé století.
1: Konšel Publik utíkal z radnice v železných rukavicích, aby ho nemohli poranit, ale Jan Krejčí od Bílého páva ho srazil k zemi oštěpem. Vtáhli ho za nohy do radnice a on prosil.
2: Nezabíjejte mě, já vám povím zajímavé věci.
0: Pověděl.
3: Přiznal se, že byl připraven seznam asi 80 měšťanů, kteří měli být popraveni.
1: A na ulici potkali jednoho známého německého kupce, který šel v plné zbroji. Zeptali se ho.
2: S kým jsi?
1: A on odpověděl.
2: S vámi, milý pane.
1: Uměl málo česky. Kdyby řekl, že s pány, byli by ho zabili. A tak mu nařídili, aby šel s nimi na radnici, ale než tam došli, už z něho stáhli zbroji. Na prstu měl pečetní prsten a ten mu chtěli vzít, ale byl těsný a nešlo to. Jeden řekl.
2: Když nejde dolů, nastav ruku, ať ti prst useknu.
1: Ale on si chutě naslinil prst a zuby prsten stáhl. I občané na Novém městě bojovali se svými končely, ale mnohem krutěji. Zabili písaře, který jim bránil ke vstupu do radní světnice. Ty, které našli uvnitř, pak rozsekali a vyházeli okny ven z radnice. Krve bylo v síni tolik, že by to vydalo na několik džberů. Mnozí spadli z pavlače a zemřeli na to. První konšel, kožešník Páral, utekl a schoval se u souseda v posteli, ale našli ho tam a vlekli na radnici. Spínal ruce a zoufale volal.
2: O, milí králi!
1: Lidé ho hrozně nenáviděli, protože byl nespravedlivý. Chudé lidi a sirotky okrádal o peníze. Na náměstí se rozestoupili, stříleli na něho a sekali ho. Volali.
2: Tady je mých 10 kop grošů, tady je zase mých 5 kop.
1: On už však dávno vypustil duši. Tak se na něm chudina mstila za křivdy. Pak ho přivlekli před radnici k ostatním, které vyházeli z oken.
2: Co jsme chtěli udělat my vám, to teď děláte vy s námi.
3: To řekl jeden z konšelů při mučení.
0: Pomučení nastalo stínání.
2: Jednoho konšela museli přinést ke Katovi v Neckách, protože si při skoku z okna polámal obě nohy.
0: Mistr Kat jménem Mates musel mít hodně práce.
3: Po vykonané práci si však svou profesi natolik znechutil, že ji přestal vykonávat.
1: Krále Vladislava uvrhl převrat pražský u veliký zármutek a hněv, ale i v nemalé nesnáze. Mnohaletá jeho péče zavésti do pražských obcí ponenáhlu a jakoby nevidomně staré řády církevní, zmařena byla jedním rázem.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

písní Fascinating Rhythm, fascinující rytmus, kterou napsali bratři George a Ira Gershwinovi, se v naše dnešní hudební setkání zahájil zcela záměrně. Celé